hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Děkuji vám, vážení přátelé, že jste mě uvítali potleskem. Já bych rád zdůraznil, že součástí hodnotné zábavy je i hodnotné poučení, že? Proto jsem tady právě já. Dnes si povím něco o vzniku elektřiny, ostatně, jak víte, je to mé oblíbené téma. Zvolme celkem příklad, na který, abych tak řekl, se všichni dobře pamatujete ještě ze školních lavic, že? Ebonitová tyč a liští oho neboli chvost, že? Tyto dva předměty jsou původně v elektrostatické rovnováze, že? Tedy myslím, pokud je o jich osmou elektronovou valenční sféru. Vykonáváme-li frikční neboli třecí pohyb lištím ohnem po ebonitové tyči, že? Narušíme původně elektrostatickou rovnováhu, že? Elektrony nám přichází plynulým tokem z liští ohnu na ebonitovou tyč, že? Ebonitová tyč nám nabízí záporně, liští ohon kladně, že? Tady je prosím zajímavé všimnout si té znamenkové konvence. Ačkoliv evidentní nadbytek záporných částic se nám usadil po vnější inžinier, straně.
1: Promiňte, že
0: protože elektřina v dutinách nesídlí.
1: Uklidněte se, člověče, promiňte, že rušíme tok vašich myšlenek, ale my si myslíme, když už chcete divákům vykládat mermomocí své vědecké objevy, že byste tak měl činit nějak takovým solidnějším tempu a hlavně přístupnější a milejší formu.
2: Podívejte se, pane inženýre, my jsme se vybrali ze svého středu, abychom zde jaksi zastupovali širokou, diváckou obec, pane inženýre, abychom jaksi postupně na vás nakladli.
1: Otázky. Co? Kamarád myslí zatím otázky.
2: Kamarád myslí otázky.
0: No tak, jak vidíte, nadšením v žádném případě nejsem, tedy o nějakém nadšení z mé strany se hovořit nedá. Ovšem, pokud je to nějaká drobnost, která by jaksi v zásadě nenarušila encyklopedický charakter přednášky, jak si v zásadě souhlasím, že?
1: O to nám jde, nadšení přijde samo, pane inženýre. Tak, abych to nezdržoval. Vy nám tady zkrátka tvrdíte, že elektřina vzniká, když třeme nějakou ebonitovou záležitost liščím koncem.
0: No tak v zásadě se tak dá říct, ovšem pokud o širší...
2: Když já si doma.
0: Ano, prosím, jistě.
2: A kde nechneš doma.
0: No prosím, jistě, doma, v domácnosti, jistě, já chápu.
2: Nebo doma.
0: Ano, no.
2: Zapnu žehličku.
0: Ano, no tak. Prostě, nebo spotřebič nějaký.
2: Nebo žehličku.
0: Ano, jistě.
2: Nebo spotřebič.
0: Ano, no prosím.
2: Děkuji. Tak někdo někde musí začít leštit tyč.
0: Ale no ne, no samozřejmě, že ne. To je přece nesmysl. Ta žehlička je přece evidentně zapojena do sítě.
1: Pardon, že vás chytám za pisky, pane inženýre. Ale my doma zapojujeme žehličku zásadně do zásuvky, ne do sítě. My nejsme rybáři, pane inženýre.
2: To nejsou rybáři, já je znám.
0: Ne, rybáři, no.
2: Ne, nic nechytli ještě.
0: Ano, co pak jsem tady hovořil o rybách?
1: Nebo... O sítích.
0: Jo, do sítě, že jsem řekl, to vás popleco. To mi připadá, no prosím, jistě máte pravdu. Ta žehlička je zapojená do zásuvky, jenže pozor, ta zásuvka je zase v jistém smyslu napojená proudem z elektrárny.
2: A o tom jde. O tom jde. Takže v té elektrárně, podle vás, jak vy to vysvětlujete, vzniká ten proud asi tím, že to prostě všichni třou, ryšíma, ohonama, výrnik, stýrnik, nějaký... Tohle byly žlitlový tyče. To musí mít nějaký velký farmy na ty lišky? Musí to honit po lesích do pytluně, ne?
1: No, určitě, ten odchyt musí být nějak organizovaný, protože ta spotřeba těch liščích ohnů je fantastická. Ostatně já jsem viděl takovou elektrárnu v Tušimicích. Tam mají takový veliký komíny a v nich jsou zřejmě veliký ebonitový tyče. A jak ti zaměstnanci ráno přijdou, hned na vrátnici každý vyfasuje liščí von a musí začít ty tyče leštit. Až se potom z komínu kouří.
2: No jo, proto se z nich kouří.
1: Hele, z pana inženýra už se taky kouří.
2: Až že jsme ani neleštili.
0: Ale nechte toho. Podívejte se, pánové, vy svým rozhledem můžete maximálně zastupovat sami sebe, ale ne širokou diváckou obec.
1: Proč?
0: Já jsem prosím ani na vteřinu, ale na tom bazíruju, ani na vteřinu nehovořil o výrobě elektrické energie. Já jsem prosím uváděl, ale na tom trvám, uváděl, že jeden z možných, opakují z možných vzniků elektřiny tření.
1: Tření.
0: No jistě.
1: Tomu bych možná věřil. Pamatuješ, jak jsem loni skočil do rybníka a dostal jsem ránu do hlavy? To se asi třeli ryby.
2: To se ty třel hlavou vodno.
1: Tak je to možný,
0: ano. Podívejte se, pánové, jestli vám můj pokus, který jsem zde slovně neboli verbálně demonstroval, s liščím ohonem a sebonitovou tyči nic neříká,
1: nic.
0: Já vám ho bohužel předvést nemohu. Já nemám k dispozici, bohužel.
2: Na to neříká bohužel.
0: Ale dejte pokus s tím bohužel.
2: Nic.
0: Bohužel vám ho předvést nemohu, protože nemám k dispozici, bohužel, liščí ohon, že?
2: Nic neříká.
0: Ale pokud je o takový, řekl bych, klasický příklad přeskoku elektronů, Poslyšte, nemáte u sebe kostěný hřebe nebo želvovinu, je to prakticky...
2: Bohužel, nic, kosti...
1: Ano, já mám.
0: Výborně, podívejte se. Zlehunka otřu o rukáv,
1: ano.
0: To za prvé. A nyní zlehunka zajedu do vlasů.
2: Bohužel, nic.
1: Tak to byl velice trapný pokus, pane inženýre. Takhle jsem si vědu nepředstavoval.
0: Promiňte, v tomhle případě jsem na tom de facto stejně jako s lištím ohonem, že?
1: No tak vlasy prostě... už vám asi nenarostou, tak, ano. Kde nic, tu nic, že? Tak. Ale ohon liští a někde se ženu.
0: No já bych vám byl vděšel.
1: Ano, já mám konexe.
0: Jestli moment. Máte tu možnost.
2: No. Pane inženýre, ono je lepší, že odešel.
0: Ano, ano.
2: Protože mezi náma on by to stejně nikdy nepochopil.
0: Ano, ano, ano.
2: Ale já vám teda můžu říct, že já teda jaksi zákonitou souvislost mezi liším ohonem a elektřinou chápu.
0: Ano, ano, ano.
2: Ano, protože přece tam, kde lišky dávají dobrou noc, ano. Tam se nikdy nesvítí.
0: Poslyšte, když tak o tom přemýšlím, ono bylo lepší, když tady byl. Vy jste úplnej tulpas.
2: Jo, a to si vám ještě neřek všecko, pane inženýre.
0: Vážení přátelé, já bych se jenom v kostce
1: vrátil. Pane inženýre, tady nesu ohon, můžeme dělat pokusy.
0: Čeče, tohle to není lišky.
1: To není, já přeci v těle šatech teď nepolezu někam za liškou do nory.
0: Čeče, kde jste to vzal?
1: Tam vzadu byl přivázaný pes, tak jsem si to od něj vypučil.
0: Poslyšte, jak se ten pes jmenoval?
1: Já nevím, my jsme se nepředstavovali.
0: Tedy podívejte se, já jsem měl vzadu uvázanýho psa. Je tam ten pes ještě uvázaný?
1: Je to byl váš? No byl vám podobný. Ale buďte klidné, je tam uvázaný, ovšem už ne celý. Kus ho držíte v ruce.
2: Pohlaďte si ho, dyť je váš.
0: No dovolte, pánové, snad mi nechcete naznačit, že držím v ruce odsa svýho psa.
1: Ale to víte, že nedržíte, buďte klidnej, pane inženýre. To bych si přeci nikdy
2: kamarád
1: nedovolil.
2: Kamarád v životě nedovolil ufiknout vašemu psíkovi ohon přece, pane inženýre.
1: I když na druhé straně nutno přiznat, že psíkům se často kupírují ohony.
0: Ale mě 12 se starým německým ovčákovi.
1: Pardon, v tomto případě nešlo o ovčáka, zde šlo o vlčáka.
0: Ale ovčák, vlčák, vždyť je to jedno to samý.
1: Jste si tak jistý, pane inženýre, ovčák přeci ovce pase.
2: A vlčák je žere.
0: Jo, tak pánové, vy myslíte ovčáka, ale já myslím ovčáka.
2: Pane inženýre, že mi to máte nějaký pomotaný?
0: Čože, co si to dovolíte, abych mohl být váš táta?
2: To věřím, že byste chtěl mít tak chytrýho kluka. A já už naštěstí tátu mám, víte, a ne jednoho.
1: Pane inženýre, já jsem si vzpomněl, já vám poradím takovou mimotechnickou pomůcku. Pamatujte si, ovčák chodí po dvou a vlčák po čtyře. A je to.
0: Jo, tak pánové, vy myslíte ovčáka B.
2: A vy myslíte ovčáka A.
0: Ale ne, já myslím ovčáka hav hav.
1: Pardon, vlčák dělá hav hav. Ovčák hraje na fujaru, ten na to nemá čas.
0: Ale ovčák dělá taky hav hav.
2: Pane inženýre, a jak pak dělá kozička?
0: Co? Kozička?
2: Kozička.
0: Co kozička, jaká kozička? Holíte se, nechte toho, vraťme se k elektřině.
1: Jistě, vrátíme se k elektřině, ale rozdíl vlčák, ovčák musíte ve vlastním zájmu pochopit.
0: Ale já ho chápu.
1: A já vím, asi jako mi i vznik elektřiny, ale o to nejde. Ostatně celou záležitost si nyní předvedeme názorně. Kdybyste laskavě dělal nyní vlčáka a my dva budeme představovat kolem jdoucí ovčák.
2: Ano, já jsem ovčák A, on je ovčák B.
1: A vy budete vlčák C. Prosím, postavte se na čtyři.
0: No ale pánové, přece tady nebudu chodit po čtyře.
1: Jak to? Vždyť jste vlčák.
0: To je vlastně pravda. Je to takhle dobrý?
2: Pozor, pane inženýre, vlčáci nemluví.
0: No prosím, mě už nepřekvapí vůbec nic.
1: Ani nesmí, pane inženýre. Vy jste vlčák, služební plemeno. Máte policejní výcvik. Tak pozor, lehni a zůstaň. A my jdem.
2: Jak to?
1: No přeci od chlapa, který nerozezná ovčáka, od vlčáka si nenecháme vykládat vznik elektřiny.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

skoro 8 hodin já na dálnici byl a v dohlednu se začal zdát můj cíl. Dízer řval a já měl dobrý čas. V tom z vysílačky uslyšel jsem ten klukovský hlas. Reprák praskal jako při bouři. Já snad už ty cigáro vykouřil a cítil jsem, jak slunce do skla pere. Když ozval se tady kanál 1.4, slyšíš, mluv s tedy Bérem. Vzal jsem teda mikrák do ruky, dělám to tak vždycky, já nemám pověst náfuky. Tak povídám, halo, ahoj, volám tě tedy Bére. Zvopátnu dílku vlny a jakým jedeš směrem. Pak bylo ticho a já chtěl vypnout ten krám. Potom uslyšel jsem zas jeho halo a já, že poslouchám. Vzal jsem si cigáro a škrtnul benzíňákem a kluk jménem Teddy Bear vyprávěl příběh nehledajaký o tom, že nechodí a žije v kolečkovém křesle. V tom hlase byl smutek, ale vůbec ne tom skleslej. Táta, že se zabil na traku a vlna 1.4 byla jeho značka a jediný, co po něm zbylo, je tahle vysílačka. O tom, že máma přes den pracuje a po nocích jim pláče, že ví, jak je to těžký nedat se neuvláčet, že je přes den sám, tak vlny trakerů mačká a jeho jediný spoj se světem je tahle vysílačka. Že když takhle mluví s chlapama, jako by mluvil s tátou a zdá se mu, jako by tátu zachránil před dámou s kosou, před zubatou. Ví, že už na slíbenou trasu s tátou nepojede, chtěli prej daleko jet. A trasa s vozejčkem od okna ke dveří je teď jeho celý svět. Tak jeho smutek za mě můj trak zastavil a nezačít brečet mě stálo spoustu sil. Řekl jsem si, kašlu na trasu, já cítil jsem, že to nesnesu. Tak jsem se zeptal Teddy Beara na jeho adresu. Pak jsem hned tím směrem svůj trak hnal a když jsem dojel, zdálo se, že se zázrak stál. Šňůra traků stála v řadě v ulici. Ujce hrála všema barvama a já byl snad tisíc. A tak autáky vozili Teddy Beara sem a tam. Ta jeho vysílačka byl snad božský telegram. Já jako poslední jsem ho do kabiny vynes. A když na mě svítila jeho šťastná tvář, já byl nějaký jiný. On si hrál s houkačkou, já jsem byl s plynem. Lezli na mě myšlenky o věčný pravdě a o věčný vině. Držel mě za ruku a řekl mi, že mě pozná podle hlasu. Já mu řekl, že je dobře a oni měl jsem pod úžasu. Když jsem ho odnes do domu a štval auták, abych nahnal čas, tak z rádia se ozval ženský hlas. Já myslel na to, jak osud všechno zamutá, když říkal a Teddy Bear měl dneska nejhezčí. Přála mi, aby na cestách byl se mnou Bůh, že jsme dnes prorazili ten její bludnej kruh. A já už vím, že ať pojedu, kterým chci směrem, budu v duchu vždycky sedět v kabině s tím malým Teddy.

krmila, vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu typnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry, nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozběl.

ta stará dobrá Anglie 30. let. Já jsem udělal něco teda opravdu, co už nikdy neudělám kvůli vám, ale to byla blbost. Já jsem jel do Anglie a veselou příhodu z Londýna, kterou tam zažiju, jsem si vymyslel už doma. Typický podvod na diváky, jo. Rozhodl jsem se, že tam zažiju příhodu, kterou jsem si doma vymyslel. Já mám hrozně rád Muzeum voskových figurín Madame Tussaud. To je takový moje oblíbený místo, už jsem tam byl mockrát a mně se to tam líbí. Mám rád i Karla Čapka, on tam byl právě v 30. letech a popisoval, že se tam cítil hrozně v tom muzeu, jak je to všechno dokonalý, že ty voskové figuriny často nejsou k rozeznání od běžných návštěvníků. Psal tam dokonce moc hezký postřeh, jak jeden exponát vůbec neměl žádný číslo a on pořád hledal v katalogu, co to je a v tu ránu ten exponát se pohnul a odešel. A mně se to moc líbilo od toho Čapka. Já jsem se rozhodl, představte si to, že pro vás, aby byla legrace, udělám to samý. Že tam prostě půjdu, vemu si kazeťák, to jsem měl vymyšlený, a počkám si, až tam nějaký takový jako návštěvník trochu znehybní, a že já se zeptám hlídače, těch je tam hrozně moc těch informátorů všude, že se jednoho z nich zeptám, koho tato figurina představuje, jo. A on, že mi odpoví, já nevím co, ale že bude určitě veselá příhoda, já si ji potom upravím a budu vám ji tady vyprávět. Hele, takhle zvoranej for jste v životě neviděli. Nemám si připravovat fóry dopředu. Všechno má člověk prožít doopravdy. Protože v tom muzeu to se krásně vypráví, ale ta praxe je úplně jiná. On vám tam nikdo neznehybní z těch návštěvníků, rozumíte? Já jsem pořád čekal, až mě někdo vypadat jako figurina, to nejde, to vůbec nejde. To bylo trapné, já jsem přestal věřit i tomu Čapkovi, tomu se to taky nestalo, tuto je. Já tam 3 hodiny chodil s kazeťákem. Vůbec jsem nekoukal na ty exponáty, pořád jsem se díval na nějaký návštěvníky, jestli někdo neznehybní, abych udělal tu legraci. Po 3 hodinách jeden tak jako, no řekněme, s přivřenýma očima, on stál před královskou rodinou, měl katalog, tak si to pořád říkal, jako kdo to je a tak. A teď se tak jako zahleděl, teď se takhle... No to byla moje chvíle, první a poslední příležitost. Já jsem se okamžitě s takovým přiblbným úsměvem, aby bylo lek veselo, jo, tak jsem se prudce obrátil na toho hlídače, co stál za mnou, zapnul jsem ten kazeťák a řekl jsem, promiňte, prosím vás, koho představuje tenhle exponát? Víte, co on mě řekl? Nic, on byl z vosku, tenhle ten.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

bylo poledne, někde štěkal pes. Mně se, holka, zdálo o tobě, zmizí, voněl řez.

0: vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

0: Kdysi dávno se mně opravdu podařilo vylákat Miroslava Horníčka na hudební koncert.
1: Hudební koncert? To je pleonasmus.
0: To není pleonasmus, to je pěvecký koncert. Že?
1: To není hudba, Jospě, podle tebe.
0: To netvrdím, ale hudební.
1: No, tak mluv,
0: koncert je to terminus technik.
1: Tak povídej, no povídám.
0: No, nešlo povídej. To hladce, dalo to trošku práce, dokonce jak si náhoda mě musela sama v tom pomoct. Totiž bylo to tak. Já jsem měl dva lístky na koncert. Hrál jsem Beethoven, Debussy a Schubert. No já čekám, ta dívka jako obvykle nepřišla. Patrně jí do toho něco vlezlo. Mně to bylo strašně teďko najednou líto.
1: Žinantní,
0: ta vstupenka propadá. Najednou koho nevidím, Miroslav Horníček. Povídám, Mirku, pojď se mnou na koncert, to máš jedinečnou příležitost, to se ti nestane každý den. A on se začal ošívat, jakože, ne, že má důležitější věci.
1: Měl jsem důležitější věci. A měl právě zkoušku s tou dívkou.
0: Že má něco kulturnějšího.
1: No.
0: A nakonec, hlavně prej, kdo hraje proti komu.
1: Ano, to já vždycky chci vědět. Já když jdu na nějakou takovou podívanou, takové to show, tak musím vědět, kdo s kým, proti komu, za kolik a tak.
0: No, já povídám, podívej se. Tady je to trošku jinak.
1: Ano, ano.
0: Teď tady dneska hraje Anšer s Českou filharmonií.
1: Tady ne proti České filharmonii.
0: A ona to povídá, ano, to bude nejlíp.
1: No,
0: a ještě říkal, no vlastně proč bych nešel, hudba vždycky byla mým koníčkem.
1: Tak jo.
0: Ano, a vždycky mě to mluvilo k duši, duši, co bych vlastně nešel, a šli jsme.
1: Ano. Já jsem ti říkal, vylož mi určitý takový princip, jsem mu říkal, protože on je znalec hudby, že jo, viď?
0: No to neříkám, no, tím, no. Já jsem
1: hudby. Já nemám rád takový, oni napíšou do programu Rašení jara, a teď se v tom vyznej, čiče. Když se otvírají Petr Klíče a kdy Bledule a co tamhle ten pták, že jo, a tohleto.
0: To je a takhle to šlo pořád. Já jsem byl za chvilku propocenej. Tak jsme si sedli a já jsem začal jaksi od Adama ho zasvěcovat. Povídám, podívej se, když hrajou dva. Tak to je duo.
1: Ne, že... duel?
0: Ne, duel, to je, duel je, když zpívají dva v opeře.
1: A takhle, tak, a pardon.
0: To je duo.
1: Duo.
0: Když hrajou tři, je to trio. Mm-hmm. Když čtyři, je to kvarteto, nebo kvartet. Mm-hmm. Kvintet, to už je pět.
1: Já mám nejradši, když jich hraje šest.
0: Proč?
1: Já jsem měl si takovou tetičku, moje teta vyučovala na klavír. Veliká tedy odbornice na hudbu. A ta už se mě před lety ptala, co ty máš vlastně jaksi nejradši? A já jsem řekl, sex, teto.
0: No to už musí být dávno.
1: No jo, to tak. To jsi ještě ty nebyl na světě.
0: No. A říkám, no a když je jaksi pódium plné muzikantů, no tak to je orchestr.
1: To mě zajímá, to jsem už taky viděl. Tam bylo muzikantů, čiče, hlava na hlavě, nabito bylo. A jak oni je seženou, ty lidi? To je na inzerát, nebo jo, dobrovolně zahrát, nebo znají se ty lidi vůbec, zkoušejí to.
0: No, takhle to šlo pořád. Jo. Teď si představte, my se posadíme, najednou obecenstvo stichlo, přichází dirigent s taktovkou v ruce, takhle pokyne hlavou, Mirek povstal, uklonil se a řekl dobrý večer.
1: No samozřejmě. Jsem četl Guta Jarkovskýho oba, jsem četl a tam je psáno, že když pán zdraví, tak ten druhý má odpovědět.
0: No, načiž se začalo hrát a on se ke mně nakloní a povídá, co hrajou? Já říkám devátou. On povídá, už? To jsme přišli pozdě.
1: No ne, ale já jsem musel říct, že on mě vykládal naprostý nesmysl. Pamatuj, ty jsi mi řekl, on mi říkal, že prý se po jednotlivých větách netleská. Říkám, to vím. To dá rozum, že se po každý větě netleská. To vyhráli Marišu dva dny, kdyby se... To je blbost.
0: Představte si, že se ke mně nakloní a říká, hele, ten vedoucí, nebo kdo to je, se mě teda dvakrát nelíbí. Jo? Frak má, to jo, motýlka má, ale vychování mu trošku chybí.
1: Ano.
0: To bude tu celou dobu k nám zády povídat? A na co má tu, že ten na ty lidi zholí?
1: Ano.
0: On jim hrozí.
1: Samozřejmě. Četl jsem Makarenka, vím, že se to nemá.
0: Jo.
1: Jinými postupy se má.
0: Jo. A všimni si, prej povídá, že zatímco ten vedoucí ignoruje nás, tak ty muzikanti taky na něj trošku kašlou a čtou si tam prostě něco. Jo, a co prej odbory na to, že má v ruce rákosku?
1: No, to by mě taky zajímalo. Dokonce si tam dělali zlomyslnosti, ten jeden hrál a ten druhý mu obrátil tam to čtení.
0: Aby ho stali. No. Při druhé skladbě jsem se k němu naklonil a povídám vše, jak jsem ho informoval, že se právě teď hraje Faunovo odpoledne od jistého Debussyho. No tomu učarovalo. Okamžitě říkal, že prostě slyší ševelit mouchy a bzučet komáry a jak to vypadá, že co nevidět přijde bouřka a my prej, že nemáme deštník. A vůbec proč prej se to jmenuje Fajnový odpoledne, když jak to vypadá promokneme na kost. To šlo furt tak. Pak se začal rozčívat, řekl, tam se ulejvají některý muzikanti, nehrajou.
1: Nehráli, já se si vším.
0: Bubeník se ještě ani neprázdnu do bubnu. Ano. Ale podívej, ten vedoucí je okřikuje některý hostník, no to není fér. Prý jsme v demokracii, každý má plné právo se stejně
1: upravit. Na práci, ano, zrovna
0: tak, ano, no.
1: Který si nevrz za celý večer. No.
0: Samozřejmě, že se začal zajímat o to, jak jsou placeni. Říkal, jako jestli mají všichni stejně, nebo jestli z té pauzy se jim jako strhávají z honorářů.
1: Ten bubeník uhodil jednou za celý večer. Tak neříkej, že má totež, když ten tam furt hraje celý večer. Nemůže mi totež, to je samozřejmě.
0: Můžu vám říct, že jsem se propotil. Pak jsem se mu snažil vysvětlit, že někdy se třeba taky stane, že se objeví solista. V tom případě, že to je třeba orchestr pro... koncert. Pro orchestr a housle, nebo pro orchestr a klavír,
1: no
0: nebo
1: počkej,
0: čelo, že?
1: Nebo, kdo to rozhoduje? Tam přijde solista a teď říkáš housle nebo klavír. Kdo rozhodne, na co to bude hrát? To mě. Při fotbale to hodí korunu, padne pana nebo lev a ty jdou buď tam se vidím. A tady, to mají házet korunu v koncertní síni, čiže jestli on bude housle nebo klavír.
0: Já ti to vysvětlím, až po cestě domů.
1: Dobře, to...
0: Poslední jeho otázka byla, co prej bude příští číslo. Já povídám nedokončená v H-mol. Víte, co mi na to řekl?
1: No.
0: Že prej to je drzost, když někdo jenom protože je na mol, nedodělá své práci a jde s tím ven.
1: Ano.
0: Že prej v jiným podniku by s ním pěkně zatočil.
1: A taky jo, taky by si zatočil, samozřejmě, že jo. Ovšem nejkrásnější vůbec... Mildo, bylo, když hráli tu nedotaženou, nebo jak se... Tak jak ta hudba, jako kdyby se vzdalovala, jak tak byla pořád slabší a slabší a slabší z větší dálky.
0: Jak tě vynášeli.
1: Jak vynášeli.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior. Country Radio.
2: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil a tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen 5 bylo moudrých a ty byly spaseny. 6 znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a 7 den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li 8, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
3: Posedlám si vítr místo koně, pobíjí struhama hvězd. Vyhouknu se z hůru nad jabloně,

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až sedí chocholka.

Lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě, že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká Brhlík a Sojka, to už se nevidí taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

jako šíp. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mimo to vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval, už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám,

svých. A než jsem se vám otočil, motor Jeepu naskočil a od těch dob mě nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel.

že mi ten auťák asi někdo štíp. Já prolez všechny pivnice, co jsou u naší silnice, však před žádnou se nemotal můj číp.

0: kolik je druhů různých smrti trestů, všechny mám slíben. Až mi stáhnou neprůstřelnou vestu, budu to mít spočtený. Spaní už taky nemám klidný, mám se čeho bát. A poldové na mě nejsou vlídní, hledá mě lec, který stát. Vlastně mám, co jsem jako kluk chtěl, stal jsem se šoférem. Tak co na tom, že to jednou skončím malérem. Až budu jednou viset a ty se, mámo, zeptáš proč, můžu říct jenom jediný, za to může bourák značky Dodge. Tak kam to bude dneska, šéfe?
1: First National Bank.
0: Oh, yes. Pancéřová dočka je můj vysněný vůz. Šest vejfuků za mnou zpívá svý gangsterský blues. Když naplno zmáčknu tyhle svý varhany, můžu si bejt jistý, poldové jsou na hra.

0: Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz, mistr Kat se dočká a pak bude šluz. 12 poldů na Harlejích bude můj doprovod, než pod černým trámem podrazej mi schod. Pancéřová dočka je pro mě pravej vůz, i když z mýho života ufikla pěknej kus. Táhnu ke všem čertům, vždyť nejsem posera, ať si Lojza Kápo hledá novýho šoféra.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

jeho. Ten, kdo nepřekládal uhlíží, když neměl činu věr, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať ve pekla se dříve dohrabem. Jo, ho.

Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo, jo, kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hlucom spíších najmou dva. Jo, jo, jo, kdo chce zhrtnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom spíší finajmou dá. Jo, ho, ho. Ahoj!

0: Antri počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo a počítejme s občasným deštěm nebo přeháníkami. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů Celsia.
0: Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené hity.
2: Definitivní výprodej na www.countryclaim.cz. Country, folk a tramská muzika na CDčkách za neuvěřitelné ceny. Ovšem pouze do vyprodání zásob. www.countryclaim.cz. Členové klubu Country Rádia mají navíc na všechno 10% slevu.
0: Country Rádio. Zprávy.
3: Hezký den. První kontroly letních dětských táborů už zvládly krajské hygienické stanice. Sledují kuchyně, pitnou vodu i stav ubytování. Na jihu Čech se každým rokem pořádá nejvíce pobytových akcí. Letos je jich nahlášeno přes 250. Pozadu ale nezůstávají ani například Ústecký nebo Liberecký kraj. Kontrolu tábořišť může očekávat asi polovina pořadatelů. Schválení novely zákona o jednacím řádu sněmovny nic nezmění na stávající praxi, kdy je alkohol a jeho konzumace na půdě sněmovny bez jakýchkoliv regulací. Jinými slovy, pozměňovací návrh, který měl poslancům zakázat pít alkoholické nápoje a návykové látky ve sněmovně, na konci minulého týdne neprošel. Kvalitu vody pro nás sleduje náš kolega Luděk Savana Urbánek.
4: Voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy zůstává zatím vhodná ke koupání. Vyplývá to z údajů na webu krajské hygienické stanice, která kvalitu vody sleduje na více než 20 nejnavštěvovanějších místech. Mírně zhoršená kvalita vody je podle posledního měření v lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku. Mikrobiologické parametry vody jsou tam zhoršené dlouhodobě. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
3: V Dolánkách mají nový biotop. Blíže Luboš Dvořák.
5: Nový přírodní biotop v Dolánkách je hotový. Jezírko je kompletně napuštěné a všechny rostliny osazené. Úplně vše by mělo být hotové do konce července. Nad hladinou vede jedna lávka a dvě pobytová mola. Nejen turnovští tak získají další místo, kde mohou relaxovat a osvěžit se. V areálu jsou také převlékárny, sprchy i toalety. Luboš Dvořák, Turnovsko.
0: Sport.
3: Obhájce prvenství Tadej Pogačar ze Slovinska vyhrál třetí etapu cyklistické Tour de France a dostal se před dánského rivala Jonase Vingarda těsně do čela průběžného pořadí. Oba největší favorité mají teď na sekundu stejný čas. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.

0: Dobře to víš, takhle krásně končila předcházející píseň ve vysílání Country Rádia v podání Mirka Hoffmana a skupiny Greenhorns. Ano, vy možná tušíte, ale my pro změnu dobře víme, že tu máme úterý s datem 7.7. Krásně se nám sešly dvě sedmičky, malinko nám to nabourá rok 2026, ale když tomu přičteme ještě jedničku, tak máme tři sedmičky, ale to necháme zase na příští rok.
1: Vlaďo, to je příliš mnoho počtu, prosím tě, teď je vlastně první pracovní den, ano?
0: Ano.
1: Nemůžeš takhle vzhurta, takhle po 6. hodině na naše posluchače. Začni jak jednoduchče.
0: Dobře, přejeme vám krásné dobré ráno, posloucháte Country Radio, tady je Kačka a Vláďa.
1: No vidíš, tohle je srozumitelné, jasné, než ty tvoje tři sedmičky, nebo co to bylo. Ale zase tři sedmičky, jo, to si myslím, že je jako pozitivní zpráva.
0: To jo? Jo, ale ta třetí sedmička bude až příští rok v tento den.
1: Jo, no tak vidíte, tak příští rok to bude ještě pozitivnější než dnes. 7.7. to je prostě krásné datum, zejména pro všechny svatby. Vládě se taky chtěl vdávat, ale bohužel už to prý nejde.
0: Nenašel jsem ženicha.
1: Takhle, prý dva prstýnky se nedají nosit.
0: No, to jsme tady jenom měli tohle téma, já si to pamatuju. Tak týdenní dovolená je za mnou, Kačenka to tady zvládla pravůrně, takže já jí za to samozřejmě moc krát děkuju. Celá řada pochval se snesla na tvá Petra. Jsem slyšel ze všech stran, když jsem si užíval dovolenou, tak všichni za mnou chodili a říkali, ty si tady jako užíváš a teď tam Kačka je sama, ale my ji posloucháme. Víš?
1: Jo, no, neříkej, no, ale prosím tě, tak ty jsi zase odpočinul, viď? Takže budeš tady určitě vyprávět spoustu příběhů o tom,
0: no to
1: jak
0: teda
1: jsi hodně pracoval, ale ano, my všichni dobře víme, že Vládě si odpočinul konečně, tak věříme, že to bude znát na tom vysílání.
0: Já myslím, že moc ne, ba naopak.
1: Za chvilku se to projeví, řekneme vám něco více o počasí, také o dopravě, ostatně v této hodině budeme i někoho probouzet a taky se mrkneme na všechny bohuslavy, což jsou dámy, které mají dneska své jmeniny.
0: Také se vám dobře poslouchá, ještě jednou přeje Kačka a Vláďa. Teď už Kenny Rogers.
1: Tak dobré ráno všem.

0: To je 6 hodin a 15 minut. Přesně nám to vyšlo, jak to takhle odbylo, tak vidíte. Nechali jsme zvony doznít v ten správný čas a my vám řekneme něco o dopravě a o počasí. Vladě má aktuální info ze silnic.
1: Ano, tak vypadá to na všech zatím příjezdných komunikacích do větších měst celkem v pohodě. Kolem Brna se nám to malinko začíná štosovat, ale samozřejmě nemalujme čerta na zeď, bude asi hůře. Ale v tuto chvíli to
0: nemalujme čerta na zeď, bude hůře.
1: Tak ono to tak jako vyplývá samozřejmě vždycky z toho, že čím přibývají hodiny, tak tím se nám ta doprava daleko více zhušťuje. Ještě tu máme jednu dopravní nehodu.
0: Hezky jsi si odpočal.
1: No, malinko, pokračuj. Ano. Ulici Nákladní v Teplicích havarovala dvě osobní vozidla. Jinak se k dopravě dostaneme ještě podrobněji kolem půl.
0: Tak já vám povím, jak to vypadá s počasím. Dneska nás čekají teploty 26 až 30 stupňů Celsia a mělo by být polojasno až oblačno. Jak to vypadá teď po venku s teplotami, povíme si hned, jak dozní Pavel Bobek.
1: Proč nemáš mě ráda? Tak to je otázka do pranice na Country Rádiu.
0: Hezké ráno.

0: Jak bylo, je a bude.
1: Tak se podíváme na sluníčko, kdy pak nám vstávalo ve 4.59. No už začíná trošku, jo, už se zase začíná běžit k té páté hodině, už se zase pospává. Zapadat nám bude v 21 hodin a 10 minut.
2: No a také jukneme do historie, abychom zjistili v Klementinu rekordní teploty 8,6 stupňů Celsia, to dá rozum, že to je nejchladnější počasí, bylo v roce 1964. Pro změnu v roce 1957 meteorologové naměřili 37,6 stupňů Celsia, a pak, že ty tropické teploty jsou výsadou pouze těchto dnů a roku.
1: Tak, podíváme se na to, jak to vypadá teď s teplotami kolem 16, na jižní Moravě 20 stupňů Celsia. No a jak vypadá souboj
2: titánů?
1: Ano, je to vlastně souboj titánů, protože tady máme vždycky takový souboj čeho, Vláďo? Vzpomeneš si ještě po tvé dovolené?
2: Ano, máme tu takový jako souboj přehledu informací, které se týkají počasí.
1: Kvilda Jizerka.
2: Ano, jo,
1: takže, souboj. Ano, takže zapomněl. Dobře, takže Kvilda Jizerka, jak to vypadá, kdo vyhrává?
2: Já si myslím, Jizerka vyhrává v rámci nejnižších teplot.
1: Ne, Jizerka 13. Jizerka 13 a nejnižší teplota je na Kvildě vůbec celé České republiky. Aktuálně tam mají kolem 7 stupňů.
2: Tak já jsem to věděl, ale chtěl jsem ti dát přednost, protože jsi žena.
1: Ale víme, že jsi nevěděl.
2: Nevěděl, já se přiznám. Dnes bude v Čechách polojasno až oblačno, ojediněle a na večer zataženo občas déšť, ale teploty veskrze opět letní až tropické, protože budou v rozmezí od 26 do 30 stupňů Celsia.
1: No a středa ta bude už zase oblačná až zatažená, takže bude se to střídat nahoru, dolů, takže dneska nahoru a zítra dolů, teploty 20 až 25.
2: To mi připomnělo nějaký pohyby v tělo cviku třeba, že nahoru dolů.
1: Jsem se lekla, že jinde.
2: Celá noha. Co červenec neuvaří, srpen nedopeče, jedna z univerzálních pranostik právě na tento měsíc.
1: Když neubývá, horka přibývá.
2: Tak teď už Radim Flender a Lucka Vondráčková, Trperenda ve vysílání Country Rádia.
1: 6.20.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Krátce před půl sedmou tu máme dnešní první dopravní servis. Začínáme na kolejích, a to konkrétně vlakovými výlukami. Blatná, Březnice, Kolín, Přelouč, tady se ta výluka týká pouze osobních vlaků a potrvá do 21. tohoto měsíce, stejně jako v té předcházející výluce. Česká Skalice, Trutnov, do 12. tedy do neděle tohoto měsíce se nesvezete na tomto vlakovém spoji. Lysá nad Labem, Milovice, opět do 12.7. No a teď tu máme Úpořiny a Radejčín do 19. července. Jak to vypadá na silnicích? V podstatě v tuto chvíli bez větších problémů. Již zmíněné Teplice, v ulici Nákladní, došlo k havárii dvou osobních vozidel. Za chvíličku počasí a zprávy a pak už pohled do kalendáře. Šťastnou cestu s Country rádiem.
2: Country rádio.
3: Tereza.
0: Znáte je?
3: Jedině Tereza.
0: Jsou ve vaší duši.
4: Řeky lásky proud kolem nás dál.
0: Každý tón, každé slovo.
5: Toulám se klínem skal. Tam u nebeský brán.
0: Písničky, které dobře znáte, vám hraje Country Radio.
6: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené hity. K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country rádio. Country rádio. Krátké zprávy v půl.
7: Hezké ráno. Podle zástupců neziskových organizací je jejich současná situace kritická. Přijít mají hlavně kvůli vládě o stovky milionů. Dopady na Českou republiku budou znatelné a mohou ohrozit i pomoc při budoucích přírodních katastrofách. Stavební práce na železničním koridoru mezi Prahou a Moravou ovlivní provoz vlaků. Je omezen provoz mezi Kolínem a Řečany nad Labem a od 22. července se prodlouží omezení z Kolína až do Přelouče. Regionální vlaky Českých drah nahradí z části trasy autobusy. Dálkové vlaky mohou kvůli snížené kapacitě jet se zpožděním. A ještě připomínám, že živnostníkům se od července změnily odvody na sociální pojištění. Vrátí se na loňskou úroveň. Minimální záloha bude tak asi 5000 korun za měsíc. To, co zaplatili podnikatelé od nového roku navíc, stát vrátí. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude oblačno až zataženo s občasnými přeháňkami nebo deštěm. Nejvyšší teploty na severu Čech kolem 18, jinde 19 až 23 stupňů Celsia. Na jihu Moravy bude až 26 stupňů. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Tak se jdeme podívat na všechny ty holky a kluky, co dneska slaví. Dneska vidíme, že tu je svátek u Bohuslavy. Tak kolik pak těch Bohuslav v Česku máme, Vláďo? Tipni si.
2: Já bych řekl tak kolem 4000.
1: No, jsi docela blízko.
2: Ano.
1: Jich kolem 6000, tak ženské křestní jméno Bohuslava je spolu se svým mužským protějškem Bohuslavem slovanským jménem. Význam jména je jednoznačný. Bohuslava totiž znamená Bohu sláva. Kdo by to byl býval čekal?
2: Já jsem to nečekal třeba. Tak to víš po dovolené. Ještě je to má zpomalený v té hlavě.
1: Já vím, ještě to asi pár hodin, možná let bude trvat. Jde o slovanskou podobu řeckého jména Timotea. No, to je zvláštní.
2: Těch jmen není hodně, i když Bohuslava se mi líbí. Bohunka, krásná zdrobnělina, že jo? Takhle můžeme krásně.
1: No Bohouška.
2: No, nebo Bohunka. Ne, to zase jiné jméno, to nevadí. V kalendáři máme Hostivít. Ano, slyšíte dobře, Hostivít je totiž legendární, nebo byl český vládce v 9. století, syn rovněž legendárního Neklana a podle Kosmy otec prvního doloženého Přemyslovce Bořivoje. Takže i Hostivít slaví svůj svátek. Přejeme všechno nejlepší.
1: No, oni vůbec v té rodině měli taková zvláštní jména, zvláštní. Protože jeho táta byl Neklan, on se jmenoval Hostivít a jeho brácha se jmenoval Děpolt.
2: V ulici, teda v Praze, jaké ulice na Neklance. No.
1: No a co?
2: No nic, to mě tak jenom napadlo.
1: Jo.
2: Willibald, to je další jméno, které je vypsáno v kalendáři. Je to mužské křestní jméno germánského původu a pochází ze starogermánského slova vilja, což znamená vůle, přání, touha a také síla, statečnost a smělost.
1: Ale prosím tě, až takhle hodně, takže to je nějaký muž smělého přání, by se dalo říct.
2: Proč já se nemenuji Willibald?
1: To nevím.
2: Mohl jsem mít smělá přání a díky tomu, co se tady píše, tak by se mi všechna vyplnila.
1: Ty jsi vládce světa, to ti
2: musí
1: stačit.
2: Jo, to je vlastně pravda.
1: Tak dneska máme taky světový den čokolády, který si připomínáme právě dnešního dne, a to už od roku 1550, kdy prý čokoláda poprvé dorazila na evropský trh.
2: No tak to se moc těšíme na dnešní den, protože to určitě oslavíme tím, že nějakou čokoládku pěkně pozřeme.
1: Jo, přesně, to bude upatlených pusinek dneska k vidění.
2: Tak to byl pohled do kalendáře, teď už pohled na hudební scénu. Petr Rezek, ty jsi ze všech nejlepší.
1: A
2: teď
1: si... To nemuselo být.
2: Tak já to říkám otevřeně vůči tobě, protože si to zasloužíš prostě.
3: Kolikrát sám sobě říkám, když se ráno probouzím a tvé oči rozespalé naráz úsměv vykouzlí, že vlastně jsem kus blázna, vždyť je to vedlejší.

0: vámi je Country Radio, přejeme vám pěkné úterní ráno 7. července.
1: No a co toho 7. července se děje na silnicích v tuto chvíli, tedy téměř ve 6:45, tak těch informací tady nemáme mnoho, protože po ránu to nevypadá zase až tak hrozně. Jak to tam máme, něco konkrétního?
0: No, něco konkrétního, neřekla bych, že je to nějaké zásadní, protože ano. Musíme říct, že jsou prázdniny, takže je to... Ten provoz je celkem jako v pořádku. Jo? Musím říct, že nikde nejsou žádné zásadní problémy, takže v podstatě není o čem informovat a to je ale dobrá zpráva.
1: To je dobrá zpráva, samozřejmě kolem letiště v Praze se nám to trošku začíná štosovat, ale tady je to taková zcela běžná záležitost. Jak to vypadá s teplotami teď po ránu? 15, 16, 17, 18.
0: Hezky umíš počítat.
1: Umím.
0: A umíš i do 20?
1: Neumím, alespoň v tuto chvíli, protože kolem 20 stupňů nebo 20 se nám tady nad Českou republikou neobjevuje. Tady, ale ona tam dospěje.
0: A ty jsi nedohlednul, ale úplně na Jižní Moravu, protože Jižní Morava ta už tam na 20
1: jo.
0: Je. No jasně.
1: Já vidím Olomoucký kraj, 18 stupňů.
0: No tak ještě níž.
1: Tam
0: úplně do toho cípečku, tam doličku,
1: ano,
0: tam jak
1: stupňů.
0: Je Břeclav, jo? Výborně. Tak tam prostě 20 stupňů.
1: Tak zatím je polojasno, přes den bychom se mohli dočkat také nějakých dešťových kapek, nebude to nic významného a teploty budou opravdu tropické. Na mnoha místech dosáhnou až 30.
0: No, tak se těšíte?
1: Já se těším moc právě.
0: Ty ses na to už oblíkl, no. Ty jsi v žabkách. Vláďa má jenom žabky, prosím vás, a jenom krátké trenýrky.
1: To je pohled.

0: probuzení na Country Rádiu.
1: 6 hodin a 46 minut budeme přát jedné lásce a tou láskou je manžel, ale už mraky let.
2: Ano, je to krásné, když po mnoha letech jsou partneři takhle propojeni těmi citovými vazbami, což tady se zúročilo. Konec konců poslechnete si to za chviličku.
1: No teda, a tolik let, jo, tolik to jde. Jo.
3: Prosím.
1: Dobré ráno, moc vás zdravíme, tady je Country Radio, Katka s Vláďou.
3: No, znám vás dobře lidi, bo se s váma byl na Fontáně v Ostravě, jsme se bavili spolu.
1: Ale neříkejte.
3: No jo, pořad vysmata.
2: Jo, to je Kačka, přesně tak.
3: Ano.
1: Ježíš, tak my vás moc zdravíme, tak to jsme rádi, že na nás takhle pamatujete. My na vás taky pamatujeme, ale co my? Hlavně Jarmila.
3: To paní znám.
2: No, od někud, že jo, tak jako letmo jenom.
1: Jako říká vám to jméno něco, jo?
2: Jasně.
3: 53 roku už to je, no.
1: 53 roku už jí znáte, nebo znáte no, ještě mě... díl?
3: Ježi, to se slyší v radiu, no?
2: No. Tak si to malinko slumte, je tady krásný text, krásné přání. Lásko. Ano, to počkáme, to je v pořádku.
3: No, už jsem slumil.
1: Tak poslouchejte, ano. Začíná to pěkně, jo? Lásko.
2: Přeji ti k tvým narozeninám hodně zdraví, dík za vše, i když jsi můj manžel 53 let, mám tě ráda. Dík za vše, i když jsi můj manžel, jasně, to vyznělo moc hezky, no.
1: No a to ještě pokračuje, tak máme vám zahrát prý písničku Dům u vycházejícího slunce.
3: A
1: na tu mě před 57 lety dostal, tak to si žádá vysvětlení.
2: Jak to bylo?
3: Ano, je to pravda. Bylo 17 let pod Lipou, velkou Lipou na Stalingradě to bylo, tam zábřeh sídliště, tam to bylo, ale ten text jsem ještě neznal.
1: A jak jako, vy jste jí hrál na kytaru, nebo prostě jste si řekl, tak Jarmilo, tady ti zahraju.
3: Ne, super.
2: No, já jsem to uměl taky na kytaru a můžu vám teda říct, že jsem u děvčat v třetí třídě s touhletou písní slavil velké úspěchy.
1: Jo, no, Ježíš, no. Já se to snad budu muset taky naučit, asi zaspívat nebo něco.
2: Tě to naučím. Takže chtěla po vás tuhletu píseň The House of the Rising Sun, Dům vycházejícího slunce od legendárních Animals. Krásná písnička, krásná muzika. Je to takový tradicionál, který obletěl celý svět a dodnes má všem posluchačům bez pochyby co říct.
3: Pořád je krásná.
2: Ano.
1: Tak k vašim narozeninám teda všechno nejlepší.
3: Já moc vám děkuji.
2: Není zač. Pozdravujte Jarmilku.
3: Děkuji, pozdravím.
2: Naschle.

0: Ano, no vidíš a je po mně. Tak Ivan Mládek, ten samozřejmě nikdy nesklame. My věříme, že vy jste v pohodové náladě, k čemuž mohla ta písnička přispět, a v pohodové náladě díky muzice můžete být i v hodině příští.
1: Po sedmé budeme pokračovat s Valdou Matuškou a kamarády Táborových ohňů. Jen se přiznej, že tě scházím, ale do té sedmé tak ještě nějaká muzika.
0: Také se vám dobře poslouchá v tuto chvíli Tony Brych a Akáty na Hradě okoří. No.

0: Country počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo a počítejme s občasným deštěm nebo přeháníkami. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů Celsia.
2: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
2: No jo, tady jsem ještě nebyl.

0: Country Rádio slaví letos 35. narozeniny.
1: A proto se řádně vyfešákujem.
0: Zapojte se do oslav a pošlete nám svůj grafický návrh na narozeninové tričko s motivem 35 let.
1: Svoje návrhy posílejte na adresu 35@countryradio.cz a to nejpozději do konce července.
0: Nejlepší se dočkají realizace a jejich autoři od nás dostanou speciální

0: Country Radio. Zprávy.
1: Letní prázdninová sezona je tady. Otevřeli se koupaliště, k dispozici jsou v městských parcích grilovací místa a děti už jsou na táborech. Dlouhým a slunečným dnům se přizpůsobují i některé řetězce, které prodlužují otevírací dobu. Zásilkovna oznámila také zásadní změny. Své boxy otevře všem e-shopům. Podat zásilku budou moci navíc zdarma. Další novinkou je zavedení sobotního doručování. Změny budou mít dopad hlavně na menší e-shopy a jejich zákazníky. Do legendárního kina nás pozve Luděk Savana Urbánek.
2: Putovní kinematograf Bratří Čedíků během léta promítá převážně české a moravské filmy pod širým nebem na náměstích, nádvořích a loukách. Od konce června do září se jeho vozy zastaví v řadě míst na Moravě a ve Slezsku. Čadíkův kinematograf provozoval letní kina například na Vranovské přehradě i na dvoraně Městského divadla v Brně a pořádal mezinárodní filmový festival Cinema Mundi. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: O slevě v pražské zoologické zahradě teď Honza Navrátil.
3: Podvečerní sleva na vstupném, kterou pražská zoologická zahrada zavedla v loňském roce, se osvědčila, proto jí vedení zahrady spustilo i v letošním roce. I letos tak mohou zájemci do zahrady vstoupit za snížené vstupné 100 korun. Musí ale přijít po 17. hodině. Zahrada je o prázdninách otevřena až do 19 hodin. Podvečerní návštěva stojí za to. Spousta obyvatel zahrady je totiž aktivní právě v podvečer. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Vrátíme se ještě k víkendu. Vodní slalomářka Tereza Kneblová o víkendu získala v kajak krosu suverénně titul mistryně světa do 23 let. Na šampionátu v Krakově nenašla přemožitelku ani v jedné z vyřazovacích jízd. V olympijské disciplíně navázala na bronz z juniorského šampionátu v roce 2021 v Tácenu. Tradice pokračuje. České vzpíračky připravují další sexy kalendář. Má opět bořit předsudky a ukázat, že jsou to krásné ženy a nevypadají chlapsky. S tímto poselstvím vychází kalendář každý rok. Mění se jen téma. Tím letošním je kontrast. Jinými slovy, v kalendáři budou dva kontrasty. Uvidíme nejlehčí a nejtěžší vzpíračky. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.

0: Já jsem ti, věřím tomu, když jsem měl týden dovolenou. Ne, tak to bylo tak jako cynický smích teďka. Dobře, beru samozřejmě tuhle tu trapnou otázku zpět, jak si také jinak mohla zareagovat, že?
1: Samozřejmě, tak přece nebudu říkat, že jsem tady plakala každé ráno. Ne, tak to víte samozřejmě, že to pravda nebyla. Zvládli jsme to v pohodě, že jo, milí posluchači?
2: Ano.
1: Ano, to byl dav lidí. Tak po 7. hodině už vás zdravíme oba, Vládě Vlachy, Katka Čepelíková. Jsme tady v plné polní a máme spoustu dobré muziky, tak věříme, že i mezi 7. a 8. nás budete poslouchat.
0: Ano, čekají nás třeba Malina Brothers nebo také Olivia John, no a pochopitelně se podíváme také na silnice, na počasí a nebude chybět ani pohled do historie.
1: No, budou tady data v datech, tak jestli vás zajímá, kdo pak se dnešního dne narodil nebo kdo pak nás opustil, jaká jsou výročí v Česku a ve světě, poslouchejte dál.

0: Veď mě dál, cesto má. Tak tohle byl originál v podání písně od Olivia Newton-John. No a teď jsem tady parafrázoval trošičku takovou tu citaci českého textu. Tak parafrázovat nic nebudeme, ale určitě se mrkneme na silnice, Kačko.
1: No, Žďár nad Sázavou, ulice Nádražní, tak tam máme v sobě dva osobní vozy, tak tam určitě dávejte pozor, protože tam je jeden jízdní pruh uzavřen, ale naštěstí je to bez zranění, takže nemusíme být smutní.
0: Tak nejchladněji, alespoň v tuto chvíli, je na severu České republiky, konkrétně kolem Liberce, 15 stupňů Celsia, nejteplej jižní Morava, to už jsme tady hovořili o tom před chviličkou, atakují nám zde teploty 20. Tak to je slušný rozpil, ale ono se nám to během dne srovná na nějakých 26 až 30 stupňů Celsia.
1: No, to se pěkně srovná, takže dneska se pěkně ohřejeme a zítra se zase malinko ochladí.
0: Doufám, že vás to nebude trápit, protože tohle je téma další písně. Trápím se, trápím od Petra Spáleného, i když to začíná trošku pozitivně, takovém tom svižném rytmu.
1: Já myslím, že celá ta píseň je pozitivní, jenom ten název to trošku kazí.
0: Ale on to tam potom Petr Spálený srovná.

0: Data v datech a neb významné události dnešního dne.
1: Je 7:17 a my se trošku ponoříme do historie a začneme ve světě rokem 1456, protože tehdy byla Johanka z Arku při opakovaném soudu zproštěna viny. Ovšem, podle rozsudku prvního soudu byla v roce 1931 popravena, tak to už prostě bylo k ničemu, že?
2: To už samozřejmě bylo k ničemu, ale je to žena, která vstoupila jako legenda do dějin světové literatury a vůbec světových informací. Z této historie zůstáváme ještě nadále. Psal se rok 1528, kdy Anna Habsburská, dcera císaře Ferdinanda I., vévodkyně Bavorská, se právě toho dnešního dne narodila.
1: V roce 1924 se narodil taky trumpetista a hudební skladatel Vlastimil Hála.
2: V roce 1951 se narodil herec a dabér Miloslav Mejzlík. Všichni ho dobře znáte, nejenom z televize, ale také jako staniční hlas country rádia.
1: Rok 1962, tehdy se narodila Kateřina Zeithamlová, lékařka a také česká internistka.
2: V roce 1984 se narodil Tomáš Magnusek, český herec, autor a režisér. Natočil filmovou trilogii Bastardi, ve které se snaží o popsání tvrdé reality ve škole.
1: No, tě bylo vlastně několik těch dílů. To bylo teda, musím říct, že takové hodně tvrdé. Rok 1940, Ringo Starr, tehdy se narodil britský hudebník, zpěvák a herec známý především jako bývalý bubeník skupiny Beatles.
2: Tak to byl pohled do historie, to byla dnešní data v datech. My jdeme na další muziku ve vysílání Country Rádia.

0: Country rádiem na cestách.
1: 7 hodin, 29 minut, ještě než si dáme zprávy a počasí s Tomášem Adamcem, tak pojďme vyrazit za dopravou. Začínáme nehodou, která se stala na Praze 2, a to konkrétně v ulici Na Bojišti. Další dopravní nehoda je hlášena z Králíků, silnice 43, což je v okrese Ústí nad Orlicí, a havarovalo se také v Teplicích v ulici Nákladní. Vlakové výluky, ty krátkodobější, jsou na trasách Blatná, Březnice, Kolín, Přelouč. Tady se ta výluka, která potrvá do 21. července, týká pouze osobních vlaků, takže rychlíky by měly projet bez problému. No a ještě jedna výluka, Lysá nad Labem, Milovice, ta potrvá do neděle. Tolik tedy doprava, přejeme šťastnou cestu s Country rádiem a teď už pojďme na to počasí a zprávy. Hezký poslech.

0: Knecht, pane Rado, nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani.
2: Pát a manžel střílí, oba padnou v jeden ráz, dnes jim zdobí mraz.
0: My zůstáváme věrní, věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.
3: Country rádio.
0: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.
3: Country Rádio.
0: Krátké zprávy v půl.
4: Hezké ráno. Vyhodnocení, jak vláda plní svůj program, čítá 978 rezortních položek. Splněno nebo fakticky dokončeno jich je jen 195. Stát v prvním pololetí vybral na daních 789,3 miliardy korun. Ve srovnání s prvním pololetím loňského roku se daňové inkaso zvýšilo jen o 5%. Základních obilovin se letos v Česku sklidí necelých 6,47 milionů tun, tedy o 16% méně než loni. Tak to odhaduje Český statistický úřad. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude oblačno až zataženo s občasnými přeháňkami nebo deštěm. Nejvyšší teploty na severu Čech kolem 18, jinde 19 až 23 stupňů Celsia. Na jihu Moravy bude až 26 stupňů. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.

Po prohrané bitvě u Midway soustředila se část japonské armády v oblasti Šalamounových ostrovů. Podle strategického plánu generála MacArthura měla americká invazní armáda obsazovat jeden ostrov za druhým. 7. srpna 1942, krátce po 6. hodině, připlulo k ostrovu Guadalcanal mohutné operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel, pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí, se začali vyloďovat muži americké námořní pěchoty. Byl to začátek 6 měsíců trvajících těžkých bojů v husté ostrovní džungli.

harmonika tesnou píseň zpívá do přísvitu hvězd. Jak ta píseň zní, mnohý z nich to ví.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Tak v minulém týdnu jsem si užíval dovolenou, mezi tím tady Kačenka vytvářela témata na ranní otazník a jeden z těch vytvořených témat se týkal starých věcí. Konkrétně se vás ptala, co starého jste se konečně rozhodli vyhodit. No a jsou tady odpovědi, nad kterými plesá naše srdce, protože jsou vtipné a jsou takové, dalo by se říct, mnohdy osobní.
2: Musím říct, že jsem celý život sbíral noviny a říkal jsem si, až budu v důchodu, tak si je všechny vystřihám, ano, a uložím a budu si to pěkně zálohovat. No, nestalo se tak a konečně jsem ty noviny všechny vyhodil. Manželka má velkou radost, píše nám Tomáš.
1: No, když jsme u těch manželek, tak nám napsal Jirka a ten napsal, konečně jsem se rozhodl, že vyhodím svoji starou, ale ve finále jsem si to rozhodnutí vzal zpět a jsem rád, že ji mám. Takže v podstatě jsem nevyhodil vůbec nic.
2: Starou co?
1: No asi, já nevím, partnerku, já jsem to tak pochopil z toho.
2: A to už se ale takhle vůbec neříká. Ne, přece.
1: Nebo říkám
2: jako,
1: mladá.
2: Ne, počkej, dříve se to tak říkalo, to je tak strašně jako hanlivé.
1: Je, no. Mě fascinovalo třeba, víš, jako i na základce v 9. třídě, tak co, chodíš s někým? Jo, chodím s Ivetou, ona je teď moje stará.
2: Ale to je legrace. A pak, když se to říká v dospělosti, tak mně to přijde hrozně jako, to je takový skoro až vulgární, mi to je, přijde.
1: Je to nehezké.
2: Řekl by si, že máš doma starou?
1: No tak ono to říkali i ženy, že jo? Mám doma starýho, musím domů, že jo? Třeba, nebo jo, takže ono v podstatě tam...
2: Všichni jsou starý, i když jim je 30.
1: Ano, i když jim je 15 třeba.
2: No,
1: tak ještě jeden příspěvek od Marie. Dobré ráno. Dvě kabelky. Jedné mě bylo líto, druhou jsem nikdy neměla ráda, ale mám za ně náhradu. Takže vyhazovat kabelky, vidíš to?
2: No vidíš, tak vždycky je ale důležité probrat všechny kapsy, jo? To máte jako u oblečení. Tak když už budete něco vyhazovat, všechno prošacovat pořádně, ano. Možná tam najdete něco zajímavého, nebo nějaké koruny se většinou v kapsách, víš, nacházejí.
1: Co koruny, ale nějaké artefakty, které třeba připomenou tu či kterou dobu, když jsme tu kabelku nosili, a nebo to zase mohou být kompromitující nějaké věci. Víš?
2: Třeba lístky do kina z roku 52.
1: Ano. S kým jsi byla v kině? To jsi mě ještě neznala. To ti nemůžu říct. To byl Tonda. No, jasně. I can see what you're looking to find in a smile on my

0: 7 hodin 45 minut na vteřinu přesně a my se podíváme nejprve na silnice, než si trošičku osvěžíme počasí, které je v tuto chvíli po venku. Tak bohužel jsou tady nějaké dopravní nehody, je tady celá řada uzavírek, samozřejmě k těm dopravním informacím se dostaneme zase po celé, ale co byste měli vědět, že se nám stala dopravní nehoda na Praze 2 v ulici Na Bojišti a havarovalo se také v Napajedlech v ulici Žerotínové. No a takhle bychom mohli pokračovat, ale počkáme si na konkrétnější informace z dopravy, které budou zhruba za 3/4 hodiny.
1: Tam se podíváme na ty hlavní tahy. Teď se podíváme, jak to vypadá v Česku. Tak musím říct, že ten rozptyl těch teplot je vlastně od západu po jih Moravy jako velmi teda zajímavý. Když se třeba koukneme na Klínovec, tak tam je 13 stupňů Celsia. A když se koukneme do Podivína, což je úplně jako vlastně úplně ten nejjižnější, jeden z těch nejjižnějších cípů Moravy, tak tam mají 24 stupňů. To je rozptyl 10 stupňů Celsia. Ale jinak můžeme říct, že průměrem je kolem 19-20 stupňů v tuto chvíli.
0: Samozřejmě přes den se nám to srovná, teploty budou atakovat 30, ale my si v tuto dáme další muziku. Čas jsme řekli, informace z dopravy počasí také, ale informace o muzice čeká nás Tvář starého muže, alespoň v té hudební formě od Tonyho Jocha.
1: Ale to bude taková hezká tvář, taková tu, kterou chceš namalovat, taková, jestli to umíš.
0: Ano, dědečkovská.
1: No, je tam hodně vrásek.
2: Nad jezerem zakroužil čáp. Měl křídla tmavá, jak kovadlinu. Já chtěl tak moc tobě se vzdát, než zasnou svý.

0: poznáte, kdo jsem?
1: No uvidíme, uvidíme, my jsme zvědaví. Jako za mě je to těžký.
2: No, za mě je to také těžké, ale samozřejmě příznivci a milovníci českého jazyka určitě budou
1: Neraď.
2: Na první dobře dobrou vědě jako kozina. Tak, neradím. Ptej se, odpovídám.
1: Jste současníkem?
2: Nikoli. Je to již mnoho let, co jsem opustil tento svět.
1: A čím? Nebo kým jste byl?
2: Byl jsem českým básníkem a lingvistou a vedoucí osobností českého národního obrození.
1: Byl jste třeba i učitelem?
2: V roce 1815 jsem se stal ředitelem, nebo chcete-li, prefektem akademického gymnázia v dnešní Štěpánské ulici v Praze. Český jazyk jsem následně vyučoval také na Filozofické fakultě Pražské univerzity, kde jsem se posléze stal děkanem.
1: No tak zatím to vypadá, že jste byl v uvozovkách pouze učitelem. Byl jste jako hodně významná osobnost?
2: No asi docela významnou osobností jsem byl, protože ku příkladu spolu s Josefem Dobrovským jsme považováni za tvůrce moderní češtiny.
1: No a můžeme se s vámi setkat třeba i dnes někde?
2: No tak určitě, byť se jedná pouze o sochu, tak třeba v Praze na jednom náměstí kousek od Václaváku.
1: No, tak to jsem teda zvědavá.
2: Já jsem také zvědavý, ale myslím si, že by to mohlo být v pořádku. Country Radio, dobrý den.
3: Dobrý den, ahoj, tady Martin.
2: Ahoj Martine, tak jaká známá a významná osobnost je dnes ve hře?
3: Já bych si myslel, že to je Čelákovský?
2: Ne. Kousek vedle, není.
1: Ne, Čelákovský to není, ale že to je těžký.
3: Že je to těžký.
1: Dneska je to těžký a není to Čelákovský, ale děkujeme za tenhle
2: děkujeme
1: ten
2: za
1: tip.
2: Telefon.
1: Ahoj.
2: Tak dáme ještě jednu šanci, teď už jsme opravdu hodně, hodně blízko, tak jsem zvědavý, jestli se nám to povede na druhý pokus, já věřím, že ano. Country Radio, dobrý den. Haló, slumte si rádio, prosím. Haló?
4: Dobrý den.
1: Dobrý den. Slumte si prosím rádio, poslouchejte nás jenom ze sluchátka, ať se dobře slyšíme.
2: Ano, výborně, tak o jakou osobu? Tak tady jsme tak na 50%.
1: Tak zkuste jiné křestní jméno.
4: Aha. Jungmann.
1: Pepik.
4: Stanislav.
1: Jak řekneme jinak zase. Pepik?
2: Já řekneme jinak Pepik.
4: Josef.
2: Jasně, no ano, vy jste mu dala celou řadu jmén, ale podstatné je, že jste uhádla to příjmení. Ano, byl to Josef Jungmann. Co vás k tomu přivedlo, k téhleté odpovědi?
4: No, že to vlastně bylo už dávno.
2: Ano, a že má tu sochu významnou.
4: Já jsem byla 100 let, obrozenci.
2: Ano, přesně.
4: Takže
1: my vám, jste to dohromady.
2: My vám moc krát gratulujeme, zůstaňte na telefonu, ano? Díky.
4: Děkuji.
2: Já jsem rád, že se nám to takhle povedlo, i navzory
1: no,
2: tomu, že to bylo relativně těžké.
1: No bylo to těžké, no. Ale to je fakt jako pro znalce, takže dneska výhra zasloužená.
2: Klobouk
1: gratulujeme.
2: Posíláme 2 deštníky, jo?

0: Country počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo a počítejme s občasným deštěm nebo přeháníkami. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů Celsia.
2: Haló, jsem ztracen a bloudím.
3: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
0: Country Radio.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. První kontroly letních dětských táborů už zvládly krajské hygienické stanice. Sledují kuchyně, pitnou vodu i stav ubytování. Na jihu Čech se každým rokem pořádá nejvíce pobytových akcí. Letos je jich nahlášeno přes 250. Pozadu ale nezůstávají ani například Ústecký nebo Liberecký kraj. Kontrolu tábořišť může očekávat asi polovina pořadatelů. Schválení novely zákona o jednacím řádu sněmovny nic nezmění na stávající praxi, kdy je alkohol a jeho konzumace na půdě sněmovny bez jakýchkoliv regulací. Jinými slovy, pozměňovací návrh, který měl poslancům zakázat pít alkoholické nápoje a návykové látky ve sněmovně, na konci minulého týdne neprošel. Kvalitu vody pro nás sleduje náš kolega Luděk Savana Urbánek.
2: Voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy zůstává zatím vhodná ke koupání. Vyplývá to z údajů na webu krajské hygienické stanice, která kvalitu vody sleduje na více než 20 nejnavštěvovanějších místech. Mírně zhoršená kvalita vody je podle posledního měření v lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku. Mikrobiologické parametry vody jsou tam zhoršené dlouhodobě. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: V Dolánkách mají nový biotop. Blíže Luboš Dvořák.
3: Nový přírodní biotop v Dolánkách je hotový, jezírko je kompletně napuštěné a všechny rostliny osazené. Úplně vše by mělo být hotové do konce července. Nad hladinou vede jedna lávka a dvě pobytová mola. Nejen turnovští tak získají další místo, kde mohou relaxovat a osvěžit se. V areálu jsou také převlékárny, sprchy i toalety. Luboš Dvořák, Turnovsko.
0: Sport.
1: Obhájce prvenství Tadej Pogačar ze Slovinska vyhrál třetí etapu cyklistické Tour de France a dostal se před dánského rivala Jonase Vingegaarda těsně do čela průběžného pořadí. Oba největší favorité mají teď na sekundu stejný čas. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.

0: Tunel jménem Čas. Tak to bylo téma pro skupinu Hobous. Když jsme u toho času, tak si pojďme říct, že máme 6. minutu po 8. hodině raní a datum v kalendáři se na nás usmívá v souvislosti se 7. Ano, máme 7.7. jinými slovy 7. července.
1: Možná, že se tak neusmíváte, protože si říkáte po těch 3 dnech volna. To se mi ale nechce do té práce. Já už jsem všechno zapomněl. Mě vlastně jako se vůbec nechce. Vládě, viď?
0: Ano,
1: Vládě
0: ano,
1: se
0: ano.
1: Hlásí.
0: Spoustu věcí jsem zapomněl, ale tak si to nějak jako tady oživuju a zjišťuju vlastně, že se na to dá dokonce i vzpomenout.
1: Že vlastně ty nové věci, viď?
0: No,
1: jak
0: ne,
1: je to
0: ne,
1: pěkné
0: ne,
1: vlastně,
0: je to hezké.
1: Naučit se spoustu nových věcí.
0: Ano.
1: Tak možná, že to máte podobně, tak věříme, že se brzy dostanete zase do toho správného rytmu, že budete vyprávět o svých dovolených a že to někoho bude zajímat, protože občas víte, jak to je.

0: Tak jak jsme na tom s časem? Téměř 8:45. A to je ta správná informace k tomu, abychom se podívali na silnice a malinko si osvětlili počasí. Uvidíme, jestli nám to počasí na té Moravě vzrostlo, protože před chvíličkou jsme tam měli 24, je to tak?
1: No tak počasí nezrůstá, teploty narůstají.
0: Jo, teploty jsem myslel, ano.
1: Teploty samozřejmě, to je jako když se někdo peče. Když
0: ano, můj Vilém peče housky.
1: Počasí s teplotou, tak to ne, tak my to takhle nemáme. My samozřejmě vám řekneme, jak ty teploty v tom teploměru narůstají. I na Jižní Moravě.
0: Ano, tak narůstají nám vehementně, protože samozřejmě ta 24 na té Jižní Moravě je aktuální právě teď. A ten rozptyl je velký, protože v Libereckém kraji třeba máme těch stupňů v tuto chvíli už 17, ale.
1: Ale ne.
0: Ano.
1: No tak vidíte, takhle hodně nám rostou ty teploty nahoru. No a co doprava?
0: D0, tady máme jednu aktuální dopravní nehodu, ta se stala ve směru na D1, je to 60. kilometr Praha, Dolní Počernice. No a ještě se podíváme na D7, tady mezi 4.5. a 3. kilometrem ve směru na Prahu také došlo k dopravní nehodě. Začíná se nám to malinko na těch dálnicích komplikovat, takže dávejte na sebe pozor, nohu pěkně z plynu, abyste dorazili tam, kam potřebujete a hlavně, aby to bylo pěkně v pořádku.
1: My jdeme na další muziku, protože nás čekají Hoptropáci a my je nechceme nechat čekat. Tři kříže jsou připraveny. Tak jdeme na to.

Katie Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klekl.

0: pod lupou.
1: Dneska máme pod lupou Františka Frantu Kocourka, českého baviče, siláka, herce, znalce brněnského hantecu, který se proslavil řadou happeningů, ze kterých vychází ve svých vystoupeních hlavně Miroslav Donutil. 7. července roku 1991, tedy toho dnešního dne, ale před kolika, Vláďo?
2: Před mnoha lety.
1: Řekla bych 35 lety,
2: ano, nás opustil. Spočítat. Tak nějak, ano. Franta Kocourek, chcete-li, se vyučil písmo malířem na brněnském výstavišti. Pracoval v uhelných skladech. Od mládí se věnoval zápasení v družstvu zbrojovky Brno.
1: V roce 1975 vstoupil do povědomí celého Československa, kdy se rozhodl, že udělá z Rudy Kovandy zlatého slavíka, což se téměř podařilo. Když se organizátorům začaly hromadit hlasy pro Rudyho, dopátrali se toho, že o celé akci vůbec netuší a že se vlastně jedná o recesi. Anulovali všechny hlasy a vyhrál opět Karel Gott. Postava Franty Kocourky je neoddělitelně spojena s městem Brnem, kde žil a působil.
2: Řadu let byl Franta členem souboru divadla Husa na provázku.
1: Smrt ho zastihla předčasně a nečekaně ve víru. Selhalo mu srdce, když seděl s přáteli v restauraci. Mnoho lidí si tehdy myslelo, že zpráva o jeho smrti je jen další recese.
2: No a dne 9. července v roce 2021 u příležitosti 30 let od jeho skonu mu byl odhalen pomník instalovaný na Palackého náměstí v brněnských Řečkovicích v parku u kostela svatého Vavřince.
1: No a v roce 2017 o něm režisér a scénárista Jiří Vondrák natočil televizní dokument Král železa a smíchu Franta Kocourek, možná, že jste viděli.
2: No a bez pochyby jste viděli celou řadu jeho skečí a scének a možná jste ho viděli také naživu. Já si pamatuju, když jsem byl malej, tak přijel do Olomouce a tam lámal to železo a přejížděli ho auta na těch prknech a pro mě to tenkrát byla modla.
1: Jo, no, chtěl jsi být jako on.
2: No, což se mi nikdy nepovedlo a určitě se mi to ani nepovede. To bylo křupání kostí, kdyby přeze mě přijel auto, tak já to nechci přivolávat. Ale kde se mi hodně líbil, tak to bylo v úžasném filmu Balada pro banditu, v podstatě v muzikálu, což bylo v roce 1978, kde hrál roli co jiného než siláka.
1: No tak těch rolí byla celá řada, my na něj určitě rádi vzpomínáme, na Františka Frantu Kocourka.
2: Ano, tak tolik vzpomínka na tohohle siláka, teď už Johnny Horton, Sing the Bismarck.

0: Country rádiem na cestách.
1: Krátce před půl devátou se podíváme nejprve na silnice a pak si připomeneme také nějaké ty vlakové výluky. Začínáme dopravní nehodou, která se stala na Praze 2 v ulici Na Bojišti se havarovalo. Další dopravní nehoda, tak to je hlášená z Prahy z Dolních Počernic. Je to na D0 60,5 km ve směru na D1. A ještě tu máme nehodu, která se stala v Chebu na ulici 17. listopadu. Co se týká vlakových výluk Kolín Přelouč, tady je ta výluka pouze v rámci osobních vlaků, nebo také Česká Skalice Turnov a Lysá nad Labem Milovice. Tyhle výluky jsou do neděle, tedy do 12. července. Tolik doprava. Přejeme šťastnou cestu s Country Rádiem. Country Rádio.
2: To vám jednou dorazil takovej divnej chlap.
3: Měl šaty z módy, ty šlí snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pat.

0: a náš hospodský Jarda, jestli prý má na zaplacení.
1: Měl kapsu prázdnou, Franky dlouhá.
0: Tak jsme ho zase hodili do těch kytek a dali si ještě jedno. Country Radio. Obyčejné příběhy obyčejných lidí. Trampské tamtamy na Country Radio.
2: Ahoj, tady Kuba Jeroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. Táboráky, voda, kytara, sport. 7. července se vydáme s trampskou písničkou za všemi radostmi léta.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček. Krátké zprávy v půl.
3: Hezké ráno. Podle zástupců neziskových organizací je jejich současná situace kritická. Přijít mají hlavně kvůli vládě o stovky milionů. Dopady na Českou republiku budou znatelné a mohou ohrozit i pomoc při budoucích přírodních katastrofách. Stavební práce na železničním koridoru mezi Prahou a Moravou ovlivní provoz vlaků. Je omezen provoz mezi Kolínem a Řečany nad Labem a od 22. července se prodlouží omezení z Kolína až do Přelouče. Regionální vlaky Českých drah nahradí z části trasy autobusy. Dálkové vlaky mohou kvůli snížené kapacitě jet se zpožděním. A ještě připomínám, že živnostníkům se od července změnily odvody na sociální pojištění. Vrátí se na loňskou úroveň. Minimální záloha bude tak asi 5000 korun za měsíc. To, co zaplatili podnikatelé od nového roku navíc, stát vrátí. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude oblačno až zataženo s občasnými přeháňkami nebo deštěm. Nejvyšší teploty na severu Čech kolem 18, jinde 19 až 23 stupňů Celsia. Na jihu Moravy bude až 26 stupňů. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

dávám všechny ty vzácnosti, i když je teplo, vzduch divně chladí. Mrazí mě v zádech, to s jakou něžností, jsou zpátky v čase a zase tak mladí. Hladí ho očima na mou přístavu, říkají vrať se,

0: Dnešek v kalendáři.
1: Bohuslavy, slávečky, bohunky, myslíme na vás. Dneska máte svůj svátek, dnes je váš velký den a my věříme, že květinářství budou zet prázdnotou, že dostanete spoustu květin. V Česku je vás kolem 6 000 a vy spolu s mužským protižkem Bohuslavem jste ženy, jejichž jméno má původ slovanský. Význam jména je jednoznačný. Bohuslava znamená Bohu sláva.
2: Tak dalším jménem v dnešním kalendáři nebo k dnešnímu dni je Hostivín. Ano, slyšíte dobře. Hostivín, a teď pojďme malinko se podívat na tu historii, byl legendární český vládce v 9. století, syn rovněž legendárního Neklana a podle Kosmy otec prvního doloženého přemyslovce Bořivoje.
1: Neklan, Hostivít a jeho brácha Děpol, to byla partička.
2: To byla teda trojka.
1: Ježíš, ale dneska, kdyby existovala takováhle rodina, viď? No. Jako s takovými jmény, to si myslím, že teda je jako nesmírně zajímavé. Tak ještě by k tomu mohl být Kastor, který taky dneska slaví svůj svátek, anebo Willibald. Mm-hmm. Jo? Willibald je mužské křestní jméno germánského původu, pochází ze starogermánských slov Vilja a Boloras. Tak Vilja znamená vůle a Boloras je síla.
2: V rámci UNESCO dnes oslavujeme Světový den svahilštiny. Ono je to opravdu oficiální jazyk, ale vždycky se říká, prosím, že proč na mě mluvíš svahilsky, že? Ono to tak zlidovělo v souvislosti s tím, že třeba člověk špatně artikuluje. Jedná se o africký stát, kde ta svahilština v podstatě je zakořeněná a je to jazyk, který si opravdu zaslouží pozornost. Takže až ho někdo třeba v restauraci bude dehonestovat díky tomu, že už má něco za sebou, tak mu neříkejte, že mluví svahilsky.
1: Náhodou to je ale jako velmi, jako my si z toho děláme legraci, jo, ale to je velmi rozšířený jazyk. Ano. Mluví jim 90 až 200 milionů lidí na světě. Takže to není prostě, to je samozřejmě mnohem víc než češtinou, jo. Takže bacha na to.
2: Bacha na to.
1: Dneska máme taky Světový den čokolády.
2: No a bacha na to, zvláště pak držiteli nějaký dietní program, protože Světový den čokolády si určitě zaslouží pozornost už od 7. července roku 1550, kdy k nám prý teda čokoláda byla poprvé dovezena, tedy konkrétně na evropský trh. Tak ne, abyste se teď vrhli na obchody a zbaštili veškerou čokoládu, kterou tam bohunkám jí dejte k svátku.
1: Jo, pěkně. Bohunkám jí vykupte a ať mají dostatek květin a dostatek čokolády pro dnešní den. No a jestli máte nějaký takový dietnější režim, klidně si jí dejte taky, se to snese.
2: No a nebo si kupte kytku a dejte ji bohunkám, když jsme u těch oslavenky.
1: Čokoládovou kytku se taky prodává.
2: Ano.

0: 8 hodin 45 minut, tak se mrkám na silnici do Českých Budějovic a ulice je Krčínova, tak právě tam máme kolizi dvou osobáků, tak tam si dávejte docela určitě velký pozor, tam se trošku zdržíte, ale zase není to žádný hlavní tah, takže si myslím, že tam to provozu až tak nebrání.
1: Dnes očekávejte alespoň co se týká počasí, polojasné až oblačné nebe, no a s teplotami 26 až 30 stupňů Celsia, už nám to krásně do těch tropických teplot v souvislosti s časem, který teď aktuálně máme, pěkně dorůstá.
0: No tak zítra zase bude trošku nižší teplota, ano. Do těch 25. Já musím říct, že mě vždycky šokuje tohleto počasí. Já vždycky pak nevím, co si mám vzít na sebe. Víš, já vždycky si najdu takovou tu notu. Tak a teďka bereme šaty a jedny, druhé. Třetí, čtvrté, a pak najednou do toho začne pršet a já teď nevím, co
1: Takže
0: se sebou.
1: Jezdíš vlastně s takovou skříní na kolečka, že jo, tam si vezeš garderobu a podle toho, jak bude, tak se potom oblečeš.
0: Přesně, já bych potřebovala prostě, aby týden vždycky to počasí bylo stejné.
1: Tak, Robert Křesťan, druhá tráva, každé zrnko písku, no a vy už samozřejmě můžete pomalu, ale jistě vytáčet náš telefon 210 323 333, čeká nás pravidelná soutěž, která se jmenuje Dospíváš to.
0: Takže dostanete úryvek jedné písně a na vás bude, abyste ji dospívali. Za chvilku.

0: Dospíváš to?
1: Tak si jdeme dospívat jednu písničku, takovou jednu, řekněme, velmi známou. I když myslím, že ji až zase tak často nehrajeme, ale obecně známá je.
2: A navíc je krásná. A my máme nějakého posluchače, respektive posluchačku na telefonu. Country Radio, dobrý den. Haló?
3: Ano,
2: ano.
3: Prachatis.
2: Dobrý den, tak se slyšíme, to paráda. Budeme zpívat, troufáte si?
3: Zkusím to.
2: Tak jo, pravidla jsou jasná, pustíme úryvek, ten skončí a vy budete pokračovat. Platí?
3: Ano.
2: Jo, můžeme jít na to?
3: Tak jdeme.

0: mě dokázala hrát. A jestli to chceš zkusit znova, tak se vrať.
1: Ježkovi zraky, to není možný.
2: To... Tak to byla Vejška. Tyjo, tak to bylo vejš, než bych to zaspívala i já teda. No tak to teda potlesk.
1: To teda ale velký potlesk, protože my jsme si s Kačenkou tady mysleli, že na ta slova si nikdo nevzpomene. Vy jste prostě báječná.
2: No tak to je fantazie. To se moc povedlo. Tak gratulujeme a posíláme tričko Country Rádia.
1: Jo, a my si teď písničku od Karla Zicha pustíme pěkně celou. A můžete si takhle krásně prospěhovat. Dejte to o oktávu níž, abyste třeba vám nevlezli oči z dluku při těch výškách.
2: A nebo víš, zkuste to no, ještě ne, víš, to už nejde. To půjde.
1: Tak jo, gratulujeme vám, zůstaňte na telefonu, díky, super.
0: A by bylo to tečko nějaký trošku větší, jo?
1: Ano.

0: Country počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo a počítejme s občasným deštěm nebo přeháníkami. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů Celsia.
0: Housle, akordeon, triangle, prostě cage. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
2: Stařičký šerif už líně, prlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Tri Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zemědělcům v Česku začal jižně. Jejich hlavní část, tedy sklizení obilí, začíná naplno tento týden. Už teď je ale možné zahlédnout kombajny, jak na polích sečou třeba vojtěšku nebo jetel. Kvůli suchu budou ale letošní výnosy pravděpodobně o něco nižší. To, že extrémním horkům ještě není letos konec, avizovali meteorologové už dříve. Teď ale prozradili, kdy vedra znovu udeří. Existují už i odhady, jak vysoko teploty tentokrát vystřelí. Podle meteocentra by k nám vlna veder měla dorazit na přelomu první a druhé dekády července, tedy okolo pátku. Horka by pak měla na území Česka setrvat i během dalšího týdne od 13. do 19. července. O jedné nepříjemné zdravotní infekci teď Honza Navrátil.
2: Podvečerní sleva na vstupném, kterou Pražská zoologická zahrada zavedla v loňském roce, se osvědčila, proto ji vedení zahrady spustilo i v letošním roce. I letos tak mohou zájemci do zahrady vstoupit za snížené vstupné 100 korun. Musí ale přijít po 17. hodině. Zahrada je o prázdninách otevřena až do 19 hodin. Podvečerní návštěva stojí za to. Spousta obyvatel zahrady je totiž aktivní právě v podvečer. Honza Navrátil, Praha.
1: Co je nového na řece Bečvě, to zjistil Luděk Savna Urbánek.
3: Díky chystaným úpravám koryta rožnovské Bečvy, které se postupně zanášelo štěrkovými sedimenty a měnilo částečně směr, by se mělo zabránit dalším povodním. Nynější projekt povodí Moravy se týká stabilizace a usměrnění rožnovské Bečvy v délce 230 metrů, zejména na levém břehu koryta. Luděk Savana Urbánek, Rožnov pod Radhoštěm.
0: Sport.
1: Už po první etapě skončila Tour de France pro francouzského cyklistu Clementa Bercheta. 28-letý vrchař upadl v sobotní časovce družstev v Barceloně spolu s Julianem Martinem a utrpěl otřes mozku. Berchet startoval na Tour po třetí. Jen dodám, že v roce 2023 obsadil 25. místo a v loni byl 36. A čeští volejbalisté v sobotu poprvé vybojovali titul mistrů Evropy do 22 let. Tým pod vedením trenéra Michala Nekoly, který získal bronz na předloňském evropském šampionátu a loni byl čtvrtý na mistrovství světa, získal zlato v Portugalsku po finálovém vítězství 3-1 nad Polskem.
0: Country Radio. Úterý v tandemu. Jako každé první úterý v měsíci ve znamení slavných country hitů a jejich českých verzí. Country.

0: Krásný, zasloužený potlesk. Willy Nelson, On the Roads Again. Tak to byla originální písnička, kterou se před malinkou chvilinkou slyšeli v podání Michala Tučného s názvem Cesty toulavý. Co tím chceme říct? Že nemáme pondělí, jak by se pro mnohé možná mohlo zdát, ale je tu rovnou úterý, protože včera jsme měli významný státní svátek, takže rovnou začínáme úterkem a úterý. To je úterý v tandemu.
1: No, včera vlastně bylo upálení mistra Jana Husa a taky 80. narozeniny slavil, víš kdo?
0: Já tuším.
1: Sylvester Stallone.
0: Jo, vážně?
1: No jasně. Takže včera 80 let, což je prostě neuvěřitelné. Takže ještě jednou možná mu přejeme všechno nejlepší, tak jak to řekneš anglicky vládě?
0: Happy birthday to you, dear Sylvester Stallone.
1: Tak my ho tady oslavujeme vlastně každý rok, že ano. Vždycky na konci roku, tak tentokrát to máme v půli roku. A my se přesuneme za další muzikou, protože 7.7. má svůj svátek Bohuslava a tím jsme ještě dneska nehráli. Tak milé Bohuslávky, Bohuslavenky, Bohušky, možná?
0: Bohuslávky, to jsou houbičky takové, ne? Že? Dobře, takže Žalman a spol, Všechny cesty začínají k ránu.
1: Písnička pro dnešní oslavenkyně a vám všem přejeme krásné dopoledne s Country Radiem.

0: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
1: Tak já se v tuto chvíli s Kačenkou malinko odrazím od toho, že máme úterý v tandemu, čeká nás vždycky jeden interpret a samozřejmě s ním dvě nejrůznější písně. Každou hodinu začínáme cover verzí, ale vzhledem k tomu, že je tu první úterý v měsíci, tak ty covery a originály si budeme přibližovat během celého dnešního dne. Tak to je úterý v tandemu. V tandemu nebudeme mít ovšem otázku, která se týká dnešního ranního otazníku, protože ta nebude tandemová, to bude taková jako solitérní. Budeme tu mít jednu otázku a my se těšíme na vaše odpovědi.
2: Jsou to totiž prázdniny, už začínáme ten regulární druhý týden a s nimi nastalo i řada změn. A nás by zajímalo, jestli se něco změnilo i u vás, ať už doma, jo, tím, ano, že jsou třeba děti doma, vnoučata doma, něco se změnilo u vás v okolí, více třeba opravuje, jsou někde uzavřené silnice, nebo v práci, prostě je vás tam míň, máte víc práce, nebo naopak byli na bráni brigádníci a vy teď máte leháro, máte prostě mnohem více volného času.
1: No, ty prázdniny, o tom se hovoří, že je to vlastně taková okurková sezóna, ale ne pro všechno. A ty si dobře řekla, samozřejmě to okolí, doprava a podobně, takže samozřejmě všichni ti, kteří dbají o to, aby ty komunikace byly třeba sízné, průjezdné nebo se něco postavilo, využívají ten prázdninový čas v rámci toho, že ta doprava není zase tak aktuální a můžou se pustit do takových těch klasických předem avizovaných oprav.
2: No a my potom všichni, co zůstáváme,
1: ano,
2: v těch městech,
1: tak
2: jsme z toho prostě vždycky úplně na zhroucení. Jo. Myslím si, že třeba zítra budeme tady v okolí našeho rádia jásat, protože tady, pokud jste si sem šli třeba k nám pro výhru, tak víte, že tady se opravovala nebo připojovala nová tramvajová trať, takže to tady bylo celé uzavřené strašně dlouho. A zítra se to bude otvírat. Posledních podle mě 7 dnů tady bylo tak 100 lidí, kteří prostě to připravovali a byli tady jako mravenci a strašně tady jakoby pracovali, takže už to bude otevřeno. Tak na to se třeba my tady těšíme velmi v Praze, jo? Až se to otevře a všechno to zase pofrčí.
1: No vidíš, a tohle já právě nevím, protože jsem byl týden na dovolený a to mě teda ale velmi mile překvapilo, protože před týden, když jsem odjížděl, tak to teda vůbec nevypadalo, že by se to mělo
2: ne,
1: dát.
2: Ne, ne, já už jsem jela kolem, musím říct, že jela jsem kolem autobusem a vypadá to už parádně a fakt tam je strašně lidí a zítra už se to otevře, tak hurá. Tak z toho my se tady radujeme, ale možná, že vy se radujete z nějaké jiné vaší skvělé věci, která je během prázdnin u vás k mání nebo otevřena. Dejte nám vědět.
3: My jsme spolu stáli kousek od parku.

nic, tak mi bylo všelijak. Když jsem cítil ve svých zádech tvého muže zrak, řekla zkrátka noc je krásná do svítání.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Máme tu další dnešní dopravu, ta už se vztahuje k úternímu dopoledni, protože čas nekompromisně říká, že je 9 hodin a více než 29 minut. Tak se pojďme podívat nejprve na koleje. Máme tu nějaké výluky, které se týkají takových vlakových spojů, jako je Lysá nad Labem, Milovice, Františkovy Lázně, Lázně Hranice v Čechách, anebo také Branice, Tábor. Co nám nabízí silnice, nehody, uzavírky, tak alespoň některé z nich. Havarovalo se v ulici Nad Strouhou, což je Praha 4, no a také v Brně, konkrétně se jedná o Brno Slatina. Tady došlo k havárii v ulici Řípské. Tolik ve stručnosti doprava, přejeme šťastnou cestu s Country rádiem.
2: Country rádio
3: na konci světa.
4: Folk team na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.

0: Toulejte se s Country rádiem.
1: Bonanza. Pravidelná hitparáda Country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country rádiu.
0: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Tak jsou tady ty prázdniny a různé změny, které možná překopaly něco u vás, možná někde doslova, jo, ano. A někde změnili váš program, ale možná, že dost k lepšímu, protože třeba vidíte vnoučky mnohem více, jo, nebo děti si užíváte mnohem více, že? A to je radosti, nemusíte s nima dělat úkoly, ale zase pro ně musíte chystat prostě nějakou zábavu. Museli jste jim zařídit různé tábory, že jo, nebo musíte jim chystat oběd. Teď prostě celou dobu v té práci protrpět. Jestli se jim nic nestalo, když jsou teda sami doma a už jsou jako velký, takže to zvládnou. No, těch možností samozřejmě, jaké změny u vás nastaly, je celá řada.
2: Tak, u mě nastala velká změna, to nám píše Jiří, v tom ohledu, že se sice u nás nic nekope, ale ze začátku prázdnin jsem se seznámil jako vedoucí na táboře s milou asistentkou. A tak jsme si řekli, že to spolu potáhneme celé prázdniny. A kdož ví,
1: jenom prázdniny.
2: Kdož ví, pokračuje dál, je docela možné, že nám ten krásný vztah potrvá a vydrží i do let příští.
1: No prosím mě, tak to jsou spolu asi týden a, no. už jako takhle, jo?
2: Ano, ano.
1: A tak... už takhle maluje čerta na zeď.
2: No tak počkej, tak lidé si třeba dokážou padnout do oka na první dobrou, někdy to trvá delší dobu, ale tady je to zcela evidentní, takže my vám moc krát gratulujeme a jestli tohle je jediná ta změna, která se týká prázdnin, tak věříme, že to bude ta změna jediná, ta pozitivní a dejte nám vědět třeba za rok, jak to všechno vypadá.
1: Jako po týdnu dělat takovéhle závěry. Vláďo, jak dlouho ty si třeba chodil se svojí ženou, než jsi si ji vzal?
2: 4 měsíce.
1: Ne, ne.
2: No.
1: Jako 4 měsíce.
2: Ano.
1: A za jak dlouho jsi požádal o ruku?
2: Za 3 měsíce.
1: Ne.
2: Ano.
1: No tak ty, no. Jsi, tak ty jsi blázen, nebo ona je blázen.
2: No, víš to. Takhle to vydrželo 37 let.
1: No to je neuvěřitelné. Dobře, no tak jo, tak možná, že vám to taky vydrží 37 let, uvidíme. Tak další příspěvek je od Petra, který píše: na začátku prázdnin je to tradičně jako každý rok všechno kolem Brna rozkopané a třeba příjezd od Vyškova je spíš utrpení. Naštěstí je trošku slabší provoz a tak, ale i tak je to někdy o nervy, objízdné trasy totiž prostě nefungují, tak to jsou prostě, pociťujete ty prázdniny takzvaně v plné polní.
2: Ano, na podobné téma nám napsala třeba Jiřinka, ta píše: milé Country Rádio, já se na prázdniny nikdy netěším, protože u nás v ulici vždycky všechno bourají jak na potvoru a dělají nové kanály, nové povrchy, sází stromy, nové osvětlení a takhle si to rozfázují a takhle už to je asi 7. rokem, kdy naše ulice je zcela rozkopaná. Vím, že se to musí udělat v létě, kdy není žádný provoz nebo minimální, ale mě to rozčiluje, protože jsem ve věku, kdy už vůbec nikam nejezdím a chodím na procházky se svým pejskem, no takže se potloukám po staveništi.
1: No jo, ale tak zatím to teda všechno souvisí, musím říct, že s tou dopravou, jo?
2: Ano,
1: s tou dopravou, tak chce se to někam uklidit, jo? Někam na vesnici, do nějaké chatičky a tam si užít prostě ten klid. Napsala nám Tonička, že jí štve trošku něco jiného, jo? Mají souseda, který, a dokonce je tady i jméno, mám ho říct?
2: Neříkej. Ne? Otázkou je, jestli to bude pozitivní či nikoli.
1: Já řeknu Josef Vovsa, tady je napsáno.
2: Ano.
1: Tak náš soused Josef Vovsa každé ráno o prázdninách, a je tady napsáno, je to tučně napsáno, že každé ráno vstává a od 6:30 od rána seká svůj trávník. Já nevím, jestli to teda jako za 24 hodin nějak extra vyroste, ale jako z toho je evidentně naše posluchačka trošku jako v nervu a já se jí nedivím.
2: Tak zase, když má 5-hektarovou zahrádku, tak než dojde z jednoho konce na druhý, tak samozřejmě ti to zabere celý
1: ale
2: týden.
1: Ale každý den v 6:30
2: ne, je to zvláštní,
1: ráno.
2: ne, každý den.
1: Asi to má rád, no.
2: Já vím, no.
1: Ale budí to tak, jako naše posluchačka se chce přispat. Tak já myslím, že by si zasloužila nějakou pěknou cenu. Co?
2: Ozvěte
1: útěchy.
2: Se nám. Útěchy. Pošleme vám sekačku. Jo, děkujeme. Teď už muzika. Já.

0: trochu potrénuju.
1: Ano,
0: no, trochu potrénuju a mohlo by to znít podobně.
1: Dobře, tak já si myslím, že to bude znít podobně třeba za 10 let, i když ve tvém případě ty jsi takový jako plnohodnotný talent na veškeré činnosti a aktivity, které děláš, takže zítra přijdeš a zahraješ nám to na skřipky.
0: Těšíte se?
1: Dobře.
0: Na co? Na skřipky si říkal?
1: Skřipky, housle, tomu se říká lidové skřipky.
0: Ne.
1: No jasně.
0: Vidíš, takže na skřipky to dáme, vidíte?
1: Tak, na to se můžete těšit při zítřejším vysílání na Country Rádiu. Pro změnu po desáté se můžete těšit na kolegu Milana Šmita a další tandemy, kadry, originály.
0: No, bude jich tady mít plnou náruč a bude vám je pouštět od 10 až do 15 hodin, kdy tu spolu s vámi bude. A nabídne taky nějaké soutěže, tak rozhodně nikam nechoďte, dál se věnujte vysílání Country Rádia, protože my jsme tady pro vás.
1: Kačka s Vláďou přejí krásný 7. červencový den.
2: Country počasí.
3: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo a počítejme s občasným deštěm nebo přeháníkami. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů Celsia.

Ahoj kamarádi, tady je zde návře šťál celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Letní prázdninová sezona je tady. Otevřeli se koupaliště, k dispozici jsou v městských parcích grilovací místa a děti už jsou na táborech. Dlouhým a slunečným dnům se přizpůsobují i některé řetězce, které prodlužují otevírací dobu. Zásilkovna oznámila také zásadní změny. Své boxy otevře všem e-shopům. Podat zásilku budou moci navíc zdarma. Další novinkou je zavedení sobotního doručování. Změny budou mít dopad hlavně na menší e-shopy a jejich zákazníky. Do legendárního kina nás pozve Luděk Savana Urbánek.
2: Putovní kinematograf Bratří Čedíků během léta promítá převážně české a moravské filmy pod širým nebem na náměstích, nádvořích a loukách. Od konce června do září se jeho vozy zastaví v řadě míst na Moravě a ve Slezsku. Čadíkův kinematograf provozoval letní kina například na Vranovské přehradě i na dvoraně Městského divadla v Brně a pořádal mezinárodní filmový festival Cinema Mundi. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: Oslavě v pražské zoologické zahradě teď Honza Navrátil.
3: Podvečerní sleva na vstupném, kterou pražská zoologická zahrada zavedla v loňském roce, se osvědčila, proto jí vedení zahrady spustilo i v letošním roce. I letos tak mohou zájemci do zahrady vstoupit za snížené vstupné 100 korun. Musí ale přijít po 17. hodině. Zahrada je o prázdninách otevřena až do 19. hodin. Podvečerní návštěva stojí za to. Spousta obyvatel zahrady je totiž aktivní právě v podvečer. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Vrátíme se ještě k víkendu. Vodní slalomářka Tereza Kneblová o víkendu získala v kajak krosu suverénně titul mistryně světa do 23 let. Na šampionátu v Krakově nenašla přemožitelku ani v jedné z vyřazovacích jízd. V olympijské disciplíně navázala na bronz z juniorského šampionátu v roce 2021 v Tácenu. Tradice pokračuje. České vzpíračky připravují další sexy kalendář. Má opět bořit předsudky a ukázat, že jsou to krásné ženy a nevypadají chlapsky. S tímto poselstvím vychází kalendář každý rok. Mění se jen téma. Tím letošním je kontrast. Jinými slovy, v kalendáři budou dva kontrasty. Uvidíme nejlehčí a nejtěžší vzpíračky. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Úterý v tandemu. Jako každé první úterý v měsíci ve znamení slavných country hitů a jejich českých verzí.

0: Country Fachmann.
1: Tak přátelé, protože je úterý, protože je 7. července, tedy máme tady první úterý v měsíci, máme tady také možnost v tandemu vyhrávat certifikát Fachmann Country Rádia. Takže poslouchejte pozorně, už někdo volá, aniž by slyšel tedy, co se děje, takže vyhrávat ano, ale ne tímto způsobem, telefon pochopitelně tedy zablokován. A pojďme si poslechnout první píseň, která se jmenuje The Great Showman, a vy byste měli říci, kdo u nás zpívá tuhletu písničku v češtině. Já upozorňuji, že to musí být samozřejmě nějaký interpret, kterého my tady hrajeme, abyste na nás nepřišli s nějakou metalovou verzí nebo s něčím podobným. Prostě ve stylu folk, country, a myslím si, že tentokrát to nebude úplně jednoduché. No ale zase nechci vás nějak podceňovat, takže poslouchejte pozorně. Po odehrání této zahraniční písně se ozve znovu signál a pak je ten správný čas vytočit telefonní číslo 210 323 333 a dáme jednu možnost někomu z vás. Pokud odpoví správně, získává certifikát. Pokud odpoví špatně, jedeme dál. Takže prosím, tady je zahraniční předloha.
2: A few years ago, there lived a lover by the name of Jimmy Jones, who really snowed the girls and left them cold, and gained the title of the Great Snowman.

0: Petr Fachmann.
1: Tak 10 hodin 19 minut, poslechli jste si předlohu a teď to zkusíme. Teď je ten správný čas sáhnout po telefonu 210 323 333, to je to správné číslo a teď pojďme na to. Někdo se nám dovolal, takže já se ptám, dobrý den, kdo je tam a jak to vidíte?
2: Ahoj, tady Zdeněk.
1: Ahoj Zdeňku, zdravím, takže...
2: Já si myslím, že to byli Rangers, ne?
1: Ano, velmi správně, byli to Rangers, velký potlesk, je to tak. Písnička, která se jmenuje OK a kterou a zase až tak často v country rádiu nehrajeme, tahle ta nahrávka z roku 1970, aspoň já jsem ji dlouho nezaznamenal, takže jsem očekával, že to bude poměrně složité, ale tebe to nezaskočilo, tak je to dobrá zpráva. Certifikát Fachmann country rádia patří tobě, zeptám se, je první, druhý, třetí, pátý?
2: Jo, já jsem se dovolal na tuhle tu věc poprvé.
1: Poprvé, jo? Takže první, výborně. Tak jo, tak gratulace, vydrž mi chviličku na telefonu a já si napíšu vše potřebné, ano?
2: Jo, fajn.
1: Tak díky. Pochopitelně těch Fachmannů dneska zaznamenáme mnohem, mnohem více, takže jestli máte rádi tuhle tu soutěž, tak poslouchejte Country Radio a zkuste to zase třeba příští hodině. Ale teď určitě si poslechneme Rangers, abychom dostáli tomu, co jsme právě teď řekli, že tohle je ta česká verze.
0: Country Fachmann.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tak pojďme se podívat ještě na pár dopravních informací v této hodině. Máme tady určitě zprávy jak z kolejí, tak z dálnic, takže poslouchejte pozorně. Porucha vozidla komplikuje dopravu na trati 012 Pečky Kouřim. Tam počítejte tedy se zdržením a hlavně s přesedáním na náhradní autobusovou dopravu, a to mezi stanicemi Pečky Kouřim, Kouřim Pečky, Pečky Plaňany zastávka Pečky a Pečky Plaňany. Tak to jsou místa, kde budete přesedat na autobusy, a počítejte s tím, že tahle ta situace bude trvat až do odpoledních hodin. Teď se pojďme podívat rychle také na dálnice. D3 na 108. kilometru ve směru na Prahu hlásí kus pneumatiky ve vozovce. Objíždějte opatrně. D0, 5. kilometr ve směru k D1, nehoda. Pravý jízdní pruh je uzavřen. Nákladák s dodávkou se tam srazili. D0, 10. kilometr ve směru k D1, i tady máme problém. Nákladák a dodávka se srazili. Tak tady také dávejte pozor. Na D8, 29. kilometr ve směru na Prahu, dva nákladáky jsou v sobě. A D11, 78. kilometr ve směru na Hradec Králové, dodávka a náklaďák. Takže vidíte, bourá se opravdu dost. Koukejte před sebe, přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Lidstvo disponuje nejrůznějšími druhy dopravních prostředků. Některé jezdí rychle.
2: Zatáčka, víří, prak vozů, co přede mnou jeli.
0: Některé jsou pohodlné.
3: Čtyři bitelní kola má náš proklatej.
0: Některé jsou vzrušující.
4: Po Zbraslavský silnici motocykly letí.
0: S některými můžete vzlétnout až do oblak.
5: Čekej na můj Jumbo Jet.
0: Ale jenom Country Radio vás vždycky zaveze do země klídku a pohody. Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
6: Tentokrát si dáme album Živá od Marie Tilšarové a skupiny Kdo jsme my.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country rádio. Klidné rádio do neklidu.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dobrý den, vážení posluchači, tentokrát se podíváme na Soumarský most. To je historický a současný silniční most přes Teplou Vltavu, asi 5 kilometrů na západ od Volar v jižních Čechách. Nedaleko od něj se nacházejí Volarské šance, Malá Niva a Soumarské rašeliniště. Nejstarší most na tomto místě vznikl patrně kvůli prachatické větvi Zlaté stezky. K němu by se měl vztahovat i nedatovaný zápis pasovského biskupa. V něm se uvádí, že pasovský ženský klášter má část svých příjmů z mýta na Zlaté stezce odvádět Vyšehradské kapitule, a to na opravy mostu v lese. Prvotní most, či spíše brod Zlaté stezky přes Teplou Vltavu, není v historických pramenech zaznamenán, a proto je možné, že se nacházel na úplně jiném místě. Teprve později se ustálil na místě současného mostu. Jeho údržbou byla pověřena právě pražská Vyšehradská kapitula, která měla Zlatou stezku na starosti už od hranic. Tyto povinnosti ale postupně převzalo město Prachatice, a to především v husitské a posthusitské době, kdy kapitula de facto ztratila svá vrchnostenská práva v oblasti. Prachatičtí most udržovali do konce existence Zlaté stezky a po 30leté válce nechali na jeho místě postavit most nový, protože starý most byl v havarijním stavu. Tento most v roce 1937 nahradil most betonový. Ten ale příliš dlouho nevydržel, neboť v roce 1945, v závěru druhé světové války, byl při osvobozovacích bojích vyhozen do povětří. Na místě tak došlo k opětovné výstavbě dřevěného mostu, který později nahradil most železný. Současný most pochází z roku 1998 a je opět betonový. Pozůstatky původního mostu se v oblasti nepodařilo dosud objevit. K mostu vede trasa Zlatá stezka, žlutá turistická značka od Českých chlebů a cyklotrasa. Více informací o Soumarském mostě najdete například na Wikipedii. Mějte se báječně, loučí se s vámi Vít Pěkný.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Tak hello Mary Lou a hello všichni, pokud stáváte ráno brzo, třeba už v 6 hodin, tak doufám, že si dopřáváte společnosti mých ranních kolegů a že si posloucháte Country Radio také třeba ještě v posteli, anebo třeba když zrovna vstanete od 6 hodin, protože programy, které připravují Láďa s Kačkou pro vás, jsou určitě lákavé a zajímavé a nebude to jinak ani zítra, takže tady máme pozvánku.
1: Zdravím tě, Mané, zdravím všechny posluchače Country Radio. Procházka Prahou je naprosto úžasná, alespoň v tom v tom počasí zatím přece jenom není takové horko, ale musím říct, že se tady procházím kolem jedné fontány a nemohu si odpustit, že zítra se budeme věnovat jedné velmi významné osobnosti, která s tou fontánou v Holešovicích tak trošku souvisí. Budeme tu mít mimo jiné, kromě muziky, třeba jednu z těch pravidelných rubrik, která se jmenuje Pod lupou. No a tam se dovíte vše podstatné. Takže zítra v našem vysílání Country Rádia se na vás od 6 do 10 hodiny těší Kačka a Vláďa. Ahoj.
2: Country počasí.
3: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo a počítejme s občasným deštěm nebo přeháníkami. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů Celsia.
4: Jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
6: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás. Pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
7: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
2: Country Radio.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na 11. ročník Folk Country Festivalku, který proběhne v sobotu 18. července. Začínáme v 16 hodin v Přírodním divadle na Vartě v Batňovicích v okrese Trutnov. Vystoupí skupiny Monogram, Chvíle, Na pohodu a Silmaril. Zveme vás také na Country sešlost ve Vysoké Peci v sobotu 18. července od 19 hodin a 19 minut. Westernové městečko Vysoká Pec u Nejtku v Karlovarském kraji se na vás těší. Je to už 32. ročník. Vystoupí 4R Petr nebo Pavel a Stevens a myslí se tam i na ty nejmenší. Je připravený dětský program. Žalmanův folkový Kyjov se koná v pátek 10. července od 18 hodin v letním kině Kyjov. Legenda české folkové hudby Pavel Žalman Lohonka letos oslavil 80. narozeniny a zve posluchače na sérii speciálních koncertů, kde představí to nejlepší ze své tvorby. Jeden z nich je i koncert v Kyjově na festivalu Žalmanův Kyjov. Hlavním hostem, gratulantem bude Robert Křesťan a druhá tráva, která slaví 35 let na scéně. Festival odstartuje kuřimská folk-popová skupina Zkusme to. Amfolk Fest, malý festival na konci světa, se chystá na 24. a 25. července. Vystoupí tam Jasoň, Dominika, Vojta Šnupárek, Alfa Srnec, Za koncem, For Folk, Gabriela Podjezd a jako host Jaroslav Samson Lang. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Rádio. Úterý v tandemu. Jako každé první úterý v měsíci ve znamení slavných country hitů a jejich českých verzí. Country.

Dva skvělé hlasy, nejprve Pavel Bobek a pak Glenn Campbell. Milan Schmidt vám přeje krásné dopoledne po 11. hodině a je úterý v Tandemu, hrajeme vždy cover a originál, to znamená, je tu ta možnost získat také certifikát Fachmann Country Rádia. V minulé hodině se to podařilo dokonale, i když to bylo poměrně těžké. Dáme si i v této hodině soutěž, ale pokud jste poslouchali pozorně i závěr minulé hodiny, tak jsme se zmiňovali o parníku Country Rádia. Ano, je to tak, právě dnes také vyplouváme z Poděbrad do Kolína a zpátky. A na lodi jako interpret muziky, kterou máme rádi, se objeví Míša Leicht a Bert Leicht, jeho syn. Takže můžeme očekávat, že zazní písničky od Copu, od Forehandu, ale taky určitě nějaký třeba country písničky a trampírny, protože kluci to mají rádi. Tak já nevím, jaký je teď přesně stav, ale pokud se kouknete na stránky www.countryradio.cz, tak tam najdete aktuální prodej vstupenek, ať už na dnešní den, nebo na další plavby, takže se k nám klidně připojte. A my pokračujeme dál, cover a originál se stejným názvem Jackson. Tu českou verzi zajistí Naďa Urbánková, Jiří Grossman, no a pochopitelně tu originální Johnny Cash a June Carter.

0: Country Fachman.
1: Takže je tady další příležitost získat certifikát Country Fachmana. Tentokrát si myslím, že to naopak bude velmi jednoduché, protože písnička Wake Up v podání muže jménem Merle Haggard, tak to je melodie, kterou opravdu slýcháte u nás v rádiu velmi často, a to jak v originální verzi, tak právě i ten cover. Takže by to neměl být žádný problém. Myslím, že bude přetlak na telefonu, ale momentálně je zablokovaný, takže volat nemusíte. Volejte skutečně až ve chvíli, kdy bude určeno to tou znělkou, že volat máte. Ale pojďme si nejprve tedy poslechnout předlohu a nás bude zajímat, tak jako vždy v tomto případě, kdože u nás zpívá českou verzi této písně.

wake up, we're too close to be alone.

0: Country Fachman.
1: Tak já myslím, že tentokrát to bude velmi rychlé a velmi jednoduché. Telefon 210 323 333 je vám teď k dispozici a beru volajícího. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio. Haló? Ano, tady je Milan, dobrý den.
2: Ahoj Milane, tady je Jarda z Opavy.
1: Tak Jardo z Opavy, povídej, co tam jako tušíš, že by mohlo být tou českou verzí?
2: No já to vím, jako je to Lenka a Petr Spálený.
1: Je to přesně tak, jak jsem říkal, tentokrát to nebylo nic složitého, to je notoricky známá melodie, no. Jo, tak gratuluju. Otázka, stejně tak jako na Zdeňka předtím, jak jsi na tom s těmi certifikáty?
2: Mám jeden, já asi před 3-4 lety,
1: aha,
2: tak mě to nějak nebavilo, jako jo, a dneska jo. Mě chytlo ta písnička opět. Jako.
1: Jasně, takže si na to zase vlítnul a máš druhej. No tak jo, tak gratulace, vydrž chviličku na telefonu, já si napíšu. Děkuji. Zase všechno potřebný, jo?
2: Ano.
1: Tak a my si dáme pochopitelně také důkaz, že skutečně je to tak, jak jsme říkali, Petr Spálený, Lenko, to je česká verze.
0: Country Fachman.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Jsou tady další dopravní informace, pojďme opět na koleje, pojďme opět na dálnice. Co se kolejí týče, tak momentálně tedy musím zopakovat ještě jednou to, že na trati 012 Bečváry Pečky v úseku Pečky Kouřim je problém, je tam porucha vozidla, je to stále aktuální, bude to aktuální zhruba do půl druhé a je zavedena náhradní autobusová doprava, a to mezi stanicemi Pečky Kouřim, Kouřim Pečky, Pečky Plaňany zastávka a také v obráceném směru a Pečky Plaňany. Pojďme se podívat i na dálnice, bylo tam toho opravdu hodně, situace se, řekněme, trošku mění, ale není nějak výrazně, pořád je spousta míst, kde je potřeba dávat velký pozor, například Pražský okruh, tam je to na 5. kilometru ve směru Gruzini, tedy kde je sedmičce, v připojovacím pruhu se srazili nákladák a dodávka. O 5 kilometrů dále, ale ve směru kde je jedničce, to znamená v protisměru, se zase srazili nákladák a dodávka, i tam dávejte pozor. Na D8, na 29. kilometru ve směru na Prahu jsou v sobě dvě nákladní vozidla. Dávejte pozor i tam. A vracím se zpátky na Pražský okruh a vidím, že na 61. kilometru ve směru k D1 nákladák a osobák v sobě. Takže havárií nám neubývá, je tu vlastně ještě jedno varování, nákladák a dodávka havarovali také na 58. kilometru dálnice D0, respektive tedy Pražského okruhu ve směru k D1. Tak je toho opravdu hodně. Dávejte pozor a přejeme vám šťastnou cestu.
2: Country Radio. S Bohem, lásko, nech mě jít.
0: Vzpomínky.
3: My partu děláme.

0: kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle. Ah, no to je zase daleko.
1: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
0: No jo, tady jsem ještě nebyl.
1: Polední menu Country Rádia. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
2: To hurá, konečně jsem se dovolal.
3: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
1: Polední menu Country Rádia.
3: My vás posloucháme každý den právě v práci.
1: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country Rádiu.
4: Country Rádio.
1: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Tak skvělá instrumentální verze písně Six Days on the Road. Máme tady 12. hodinu, je 11.55, to znamená za pár okamžiků začíná polední menu pro dnešní den. Pochopitelně bude pokračovat ve stejné módu, to znamená cover verze originály, tedy neplatí v tomto případě, že hrajeme výhradně česky, naopak je to tak zhruba půl na půl, ale jenom zhruba, přeci jen tam více české muziky zazní, protože nechybí ani soutěž, ve které ve třech písních hledáme společné téma. Tentokrát nám budou zpívat Gentlemani, Mustangové a Hobous, no a pochopitelně vy, pokud rádi soutěžíte, můžete být u toho a získat zase drobnou cenu od Country Rádia. K tomu všemu se dostaneme ale po 12. hodině, teď úplně na sklonku dopoledne si pojďme poslechnout předpověď počasí. Přeji vám příjemný den.
1: Country počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo a počítejme s občasným deštěm nebo přeháníkami. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů Celsia.
3: To je, panečku, provoz a těch aut kolem. Kdo se v tom má dneska vyznat?
1: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.
4: Ať se to zdá neuvěřitelné, je to tak. Country Radio slaví letos 35. narozeniny.
5: A proto se řádně vyfešákujem.
4: Zapojte se do oslav a pošlete nám svůj grafický návrh na narozeninové tričko s motivem 35 let.
5: Svoje návrhy posílejte na adresu 35@countryradio.cz a to nejpozději do konce července.
4: Nejlepší se dočkají realizace a jejich autoři od nás dostanou speciální dárek.

Aktivní výprodej na www.countryclaim.cz. Country, folk a tramská muzika na CDčkách za neuvěřitelné ceny. Ovšem pouze do vyprodání zásob. www.countryclaim.cz. Členové klubu Country Rádia mají navíc na všechno 10% slevu.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. První kontroly letních dětských táborů už zvládly krajské hygienické stanice. Sledují kuchyně, pitnou vodu i stav ubytování. Na jihu Čech se každým rokem pořádá nejvíce pobytových akcí. Letos je jich nahlášeno přes 250. Pozadu ale nezůstávají ani například Ústecký nebo Liberecký kraj. Kontrolu tábořišť může očekávat asi polovina pořadatelů. Schválení novely zákona o jednacím řádu sněmovny nic nezmění na stávající praxi, kdy je alkohol a jeho konzumace na půdě sněmovny bez jakýchkoliv regulací. Jinými slovy, pozměňovací návrh, který měl poslancům zakázat pít alkoholické nápoje a návykové látky ve sněmovně, na konci minulého týdne neprošel. Kvalitu vody pro nás sleduje náš kolega Luděk Savana Urbánek.
2: Voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy zůstává zatím vhodná ke koupání. Vyplývá to z údajů na webu krajské hygienické stanice, která kvalitu vody sleduje na více než 20 nejnavštěvovanějších místech. Mírně zhoršená kvalita vody je podle posledního měření v lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku. Mikrobiologické parametry vody jsou tam zhoršené dlouhodobě. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: V Dolánkách mají nový biotop. Blíže Luboš Dvořák.
3: Nový přírodní biotop v Dolánkách je hotový, jezírko je kompletně napuštěné a všechny rostliny osazené. Úplně vše by mělo být hotové do konce července. Nad hladinou vede jedna lávka a dvě pobytová mola. Nejen turnovští tak získají další místo, kde mohou relaxovat a osvěžit se. V areálu jsou také převlékárny, sprchy i toalety. Luboš Dvořák, Turnovsko.
0: Sport.
1: Obhájce prvenství Tadej Pogačar ze Slovinska vyhrál třetí etapu cyklistické Tour de France a dostal se před dánského rivala Jonase Vingegaarda těsně do čela průběžného pořadí. Oba největší favorité mají teď na sekundu stejný čas. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Úterý v tandemu. Jako každé první úterý v měsíci ve znamení slavných country hitů a jejich českých verzí. Country.

0: Takže úvod hodiny poledního menu máme za sebou, postarali se o ten úvod Billy Joel Spears a ještě předtím Hanka Mladá. No a před námi jsou tři písničky, které nesouvisí s programem dnešního dne v tom, že by to byly tedy covery a originály, ale souvisí s poledním menu v tom, že jsou to soutěžní písně. Takže Gentlemani, Mustangové a Hobos budou zpívat svoje písničky a vy byste měli najít společné téma. Ten, komu se to podaří, tak získá zase deštník Country Rádia, tedy drobnou cenu od nás, která ovšem v těchto dnech, kdy přívaláky nás občas zaskočí, se moc hodí. Takže poslouchejte a jestli jste soutěživí, tak kdo ví, možná zrovna na vás se dnes usměje štěstí.
1: Jednou jsem jel

0: Tak tohle to byla Samota od Hobousáků a to byla také poslední soutěžní písnička pro dnešní polední menu, kdy gentlemani hráli písničku Hobous, Mustangové, Kulhavej poutník a Hobousáci Samotu. Tak a my hledáme společné téma, zase upozorňuji, může jich být více, ale pouze jedno je správné, pouze jedno je stejné s tím, jak to zamýšlel náš hudební dramaturg a pouze tohleto téma vám tedy přinese drobnou cenu od Country Rádia, tak pojďme na to. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Rádio. Haló, haló? Slyšíme se, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, kdo pak se
1: Ivan.
0: Ivane, odkud voláte?
1: Volám z Třince.
0: Ano, zdravím do Třince. No a povídejte, co jste tam našel jako společné téma?
1: No, nezachytil jsem tu první píseň, ale zase mi, že to budou hudební nástroje.
0: A já bych potřeboval konkrétní hudební nástroj.
1: Benjo?
0: Jo. Velmi správně, ano, skutečně. Benjo bylo tím hlavním spojovatelem písniček Hobous, Kulhavej poutník a Samota. Já vám gratuluju, dnešníček bude váš, v rychlé soutěži jste si ho vyhrál. Vydržte mi chviličku na telefonu, já vám řeknu více. Není vůbec záč. No a my pokračujeme dál, přátelé, no jak jsem říkal, dnešní polední menu není stejné, jako bývá většinou, protože většinou hrajeme česky, tentokrát se objevují i zahraniční interpreti, a to proto, že je úterý v tandemu, kdy hrajeme covery a originály, takže například Grošáci a Marty Stewart, nebo František Nedvěd a Gordon Lightfoot, a nebo třeba Rangers a Bruce Springsteen a další vás čekají během téhleté hodinky. Přeji vám příjemný poslech a dobrou chuť k obědu.

0: I když se během úterý v tandemu málo mluví a hodně hraje, tak si neodpustím pohled do kalendáře. V poledním menu vidím, že 7. července oslavuje Bohuslava. Všem Bohunkám nebo Slávkám přejeme všechno nejlepší a posíláme vzhledem k úterý rovnou 2 písničky.
1: Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country.

Také dnes bych vás rád pozval na večerní speciál, no a protože je úterý, tak jsem se zeptal Kuby Jirouška, cože bude hlavním tématem dnešních tremských tamtamů, a on mi řekl, v tamtamech se vydáme s tremskou písničkou Vstříct létu. Pozdravíme vodáky, Kamil Mácha nás pozve na festival u Třebsínské zvoničky, zahrajeme raritní záznam společné písně Vabiho Rivoli a Josefa Fouska, budeme přát směrem do Brna a hlavně pustíme pořádnou porci tremských písniček. Tolik Kuba Jiroušek, tolik tremské tamtamy dnes večer v 19 hodin.

0: Všechny písně, které byly určeny mezi 12. a 13. hodinu, tedy dopoledního menu, už máme za sebou, jak covery, tak originály. Úplně na závěr jste si mohli poslechnout, jak si frontman kapely, ve které hrají St. Johnny, poradil s písní 25 Minutes to Go, kterou zpíval Johnny Cash. Samozřejmě tedy tu českou verzi hrála kapela St. Johnny. No a to bylo skutečně úplně všechno. Já vám přeji příjemný poslech. V té příští hodině budeme pokračovat ve stejném duchu a musím také říci, že pokud ještě obědváte, přeji vám dobrou chuť. A to je zatím všechno. Hezký den.
1: Country počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo a počítejme s občasným deštěm nebo přeháníkami. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů Celsia.

0: recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Letní prázdninová sezona je tady. Otevřeli se koupaliště, k dispozici jsou v městských parcích grilovací místa a děti už jsou na táborech. Dlouhým a slunečným dnům se přizpůsobují i některé řetězce, které prodlužují otevírací dobu. Zásilkovna oznámila také zásadní změny. Své boxy otevře všem e-shopům. Podat zásilku budou moci navíc zdarma. Další novinkou je zavedení sobotního doručování. Změny budou mít dopad hlavně na menší e-shopy a jejich zákazníky. Do legendárního kina nás pozve Luděk Savana Urbánek.
2: Putovní kinematograf Bratří Čedíků během léta promítá převážně české a moravské filmy pod širým nebem na náměstích, nádvořích a loukách. Od konce června do září se jeho vozy zastaví v řadě míst na Moravě a ve Slezsku. Čadíkův kinematograf provozoval letní kina například na Vranovské přehradě i na dvoraně Městského divadla v Brně a pořádal mezinárodní filmový festival Cinema Mundi. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: Oslavě v pražské zoologické zahradě teď Honza Navrátil.
3: Podvečerní sleva na vstupném, kterou pražská zoologická zahrada zavedla v loňském roce, se osvědčila, proto jí vedení zahrady spustilo i v letošním roce. I letos tak mohou zájemci do zahrady vstoupit za snížené vstupné 100 korun. Musí ale přijít po 17. hodině. Zahrada je o prázdninách otevřena až do 19 hodin. Podvečerní návštěva stojí za to. Spousta obyvatel zahrady je totiž aktivní právě v podvečer. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Vrátíme se ještě k víkendu. Vodní slalomářka Tereza Kneblová o víkendu získala v kajak krosu suverénně titul mistryně světa do 23 let. Na šampionátu v Krakově nenašla přemožitelku ani v jedné z vyřazovacích jízd. V olympijské disciplíně navázala na bronz z juniorského šampionátu v roce 2021 v Tácenu. Tradice pokračuje. České vzpíračky připravují další sexy kalendář. Má opět bořit předsudky a ukázat, že jsou to krásné ženy a nevypadají chlapsky. S tímto poselstvím vychází kalendář každý rok. Mění se jen téma. Tím letošním je kontrast. Jinými slovy, v kalendáři budou dva kontrasty. Uvidíme nejlehčí a nejtěžší vzpíračky. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Úterý v tandemu. Jako každé první úterý v měsíci ve znamení slavných country hitů a jejich českých verzí. Country.

Už jsme za 13. hodinou, když jsem před celou sliboval, že budeme pokračovat ve stejném duchu, tím jsem narážel samozřejmě na covery a originály, takže zpívali už Michal Tučný a Stonewall Jackson. Čeká nás třeba také ještě Olga Blechová a Jean Shepherd, anebo si dáme Tex Venny a Davida Justna. Nezapomeňte, že právě dnes můžete také získávat certifikát Fachmann Country Rádia. S vámi je Milan Schmidt a přeji vám krásné odpoledne.

0: Country Fachman.
1: Tak je před námi další možnost získat certifikát Country Fachmana. Ptali jste se v nějakém mailu, jestli musí být ta zahraniční verze nutně originálem, nemusí. Někdy je to tak, že třeba i originál se nedochová, protože už bývá tak starý, že se nedochová, a v takových případech třeba používáme zejména v takových případech i jiné zahraniční verze, které mohou být ne originálem, ale určitou předlohou, ale to tež se dá říci třeba i o písních, které jsou dosažitelné, ale třeba je hrajeme hodně často a právě v tomhletom pořadu, aby jsme ho trošičku ozvláštnili, tak zařazujeme, když je to možné, písně, které zase tak moc často nehrajeme. Tak to je jenom tak jako úvodem, no a teď už pojďme na to, co nás čeká dál. Tak Fachman, tedy další certifikát pro ty, kdo nám řekne, kdo u nás v češtině zpívá písničku, která se jmenuje Roll Moody River a hrají Wilbur Brothers, ale pozor, já na to upozorním, potřebuji slyšet dvě jména, alespoň dvě jména interpretů, kteří tedy především zpívají tu píseň. Nemusíte říkat zrovna kapelu, která ji hraje, ale můžete říct tedy interprety, kteří zpívají v té české verzi tedy. Takže tady je předloha a vy chviličku přemýšlejte a dumejte.

0: Country Fachman.
1: Takže Roll Muddy River, písnička dozněla a já teď budu čekat na telefonu 210 323 333, jak se s tím poradíte. Upozorňuji, máme jen jednu možnost a čekám na dvě jména, takže přemýšlejte chviličku, kdože to zpívá, případně volejte na 210 323 333, což také hned děláte. Tak já vám přeji dobrý den, tady je Milan Country.
2: Zdravím, Milané, tady Jakub z Prahy.
1: Ahoj Jakube, taky tě zdravím. No a povídej, co myslíš, kdo to zpívá?
2: Já bych řekl, že to byl Tučný a Vyčítal.
1: Těsně vedle, člověče. Člověče, těsně vedle, bohužel. On to zpívá, no nedá se dělat nic v podstatě teď, ale zpívá to Michal Tučný, tam si měl tedy první polovinu pravdy, ale druhá polovina je, že to není Honza Vyčítal, ale Tomáš Linka.
2: Jo.
1: Jsou to teda greenhorni staří, ale je to prostě z toho Hromský jeden zelenáčů, nebo Greenhorns z roku 73, ale je to Michal Tučný a Tomáš Linka, no, tak je mi bohužel líto, je to tak. Tak
2: nedá se nic.
1: Tentokrát to neklaplo. Jasně, měj se krásně, ahoj. No a protože v tomto případě vždy dáváme pouze jednu možnost, tak tuto chvíli certifikát zůstává u nás, ale důkaz toho, že je to Michal Tučný a Tomáš Linka, vám samozřejmě rád posílám.
0: Country Fachman.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dopravní informace mezi 13. a 14. přináší polodenní výluky. Měli byste vědět, že přesedat budete dnes pouze v úseku Znojmorec a Opava východ Štítina, tedy pouze v rámci polodenních výluk, tak jsem to měl správně říci. Ale připravte se na to. Na D6 se pak na dálnici D6 na 25,5 km ve směru na Prahu je předmět na vozovce, je tam nějaká větší větev a je neprůjezdný pravý jízdní pruh, tak s tím počítejte. Na D8 mezi 3. a 3,5 km ve směru na Ústí nad Labem je zase gumová rohož na vozovce v levém jízdním pruhu. Taky tady buďte opatrní a projíždějte opatrně. Na D1 na 162. km ve směru na Brno došlo k dopravní nehodě. Na D1 na 6. km ve směru na Prahu je také nehoda, a sice dva nákladňáky v sobě. Mám tady ještě zprávu z D0, ale tam už by to mělo být asi v tuto chvíli dořešeno, ale pro jistotu zvyšte pozornost na 10. km ve směru k D1. Tam byla havárie nákladního a dodávkového vozu. V tuto chvíli by to už snad mělo být odstraněno, ale nemám to zatím potvrzené, takže radši zvolněte a zpomalte. Přejeme vám šťastnou cestu.

0: Tak přátelé, 13 hodin 47 minut, jestli je něco společným znakem pro dnešní den, tak jsou to soutěže, protože dnes se opravdu hodně soutěží. Jednak získáváme certifikát Fachmann Country Rádia, soutěžili jsme v polední menu a já už tady mám další soutěž, ovšem pozor, ne ledajakou. Mám pro vás pro tuto chvíli možnost získat 2 vstupenky na akci, která je ovšem naprosto skvělá a hodně, hodně žádaná. Každý rok mám tady totiž 2 vstupenky na letní shakespeareovské slavnosti letošního roku a konkrétně teď v tuto chvíli mám vstupenky na 21. července od 20.30 na Pražský hrad v nejvyšším purkrabství se totiž bude hrát shakespeareovská hra Jak se vám líbí. A vy můžete být u toho, pokud správně odpovíte na mou soutěžní otázku, tak by to bylo potom pro vás to, že vám pošlu 2 vstupenky právě na tohleto představení. No ale pojďme pěkně postupně. Ve jménu lásky v této Shakespeareově komedii se dějí opravdu nečekané věci. Postavy si různě a často mění identitu, kde kdo by si spletl děvče s chlapcem, mnozí, trápeni náhlými záchvaty vášně, se ztrácejí a zase nacházejí v lese, v němž na stromech podezřele přibývá milostné poezie. Bratři zjišťují, že nepřekonatelné rozpory, které je ženou až na okraj nenávisti, je možné ve skutečnosti řízením osudu překlenout. Ženy si zase celkem nečekaně koupí ovčín. Tak to je takový pohled na komedii, ve které při skvělém obsazení, kdy tam hraje Roman Zach, Jakub Žáček, Jaromír Nosek, Václav Rašilov, Denny Ratajský, nebo třeba když také nějaké dámy, abych jmenoval, tak Pavla Tomicová, Lenka Vavrozahradnická, Markéta Děrgelová, Lucie Štěpánková, tak na tuhletu skvělou komedii můžete vyrazit, jak už jsem říkal, 21. července, když mi správně odpovíte na mou otázku, takže já jsem odblokoval telefon a můžete to zkusit. A už někdo také hned volá. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio. Halo, halo, slyšíme se?
1: Halo, halo, slyšíme se?
0: No já vás slyším.
1: Tady Miloš, zdravím.
0: Miloši, taky vás zdravím, já vás zdravím moc a ptám se, voláte na shakespeareovské slavnosti na lístky?
1: Přesně tak.
0: Přesně tak. 21. července by vám to vyhovovalo v Praze tady, ano?
1: Ano.
0: Tak výtečně. Tak poslouchejte, soutěžní otázka zní takto. William Shakespeare byl anglický, německý nebo francouzský básník?
1: Anglický.
0: Anglický, velmi správně, tleskám vám. A 2 lístky na představení Jak se vám líbí jsou vaše, takže velká gratulace. Vydržte mi chviličku na telefonu, já vám řeknu více, ano?
1: Jasně, děkuju.
0: Není vůbec zač, nikam mi neutečte. No a přátelé, vy ostatní, kteří budete soutěžit třeba v příštích dnech, tak vám držím palce, ale není to jenom o tom, že musíte každopádně soutěžit. Můžete navštívit pochopitelně letní shakespeareovské slavnosti i bez toho, že byste soutěžili. Můžete vyrazit, jak říkají, za vlastní pěst a zúčastnit se některého tedy z těch programů, který si vyberete, protože tyhle ty slavnosti jsou velmi pestré, co se programu týče. A já vám také prozradím, že se hraje třeba zrovna tahleta komedie, o které jsme hovořili nejenom tedy v Praze, ale také v Brně. Když budete poslouchat Country Radio, tak se dovíte úplně přesně tedy kdy, kde byste měli být, abyste nic nepropásli, nebo případně se můžete také podívat na stránky shakespeareovských slavností, kde pochopitelně najdete mnohem, mnohem více. Tak tolik tedy pozvánka pro vás a soutěžit budeme zase zítra. Teď jdeme za další muzikou, paní Jitka Vrbová.
2: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Další hodina nám končí, máme úterý v tandemu s datem 7.7. a před námi jsou pozvánky za kulturou, protože ve 14 hodin vám vždycky nabízíme pozvánky za kulturou, takže Terka vám řekne, co se kde děje. Do té doby ovšem také ještě předpověď počasí. Dobře vybírejte. Já myslím, že na výběr je, no a pokud ne, tak poslouchejte třeba už v příští hodině Kukátko Country Rádia, které pro vás bude vlastně také pozvánkou na hezké místo a na hezký festival na živou muziku.
1: Country počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo a počítejme s občasným deštěm nebo přeháníkami. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů Celsia.
3: Haló, jsem ztracen a bloudím.
4: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladu na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
5: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
1: Country Radio. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie.
6: Tereza.
1: Znáte je?
6: Jedině Tereza.
1: Jsou ve vaší duši.
7: Řeky lásky proud, kolem nás to dál.
1: Každý tón, každé slovo.
8: Toulám se klínem skal, tam u nebeský brán.
1: Písničky, které dobře znáte, vám hraje Country Radio. DAB+, to je i Country Radio.
9: Country Radio.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na 11. ročník Folk Country Festivalku, který proběhne v sobotu 18. července. Začínáme v 16 hodin v Přírodním divadle na Vartě v Batňovicích v okrese Trutnov. Vystoupí skupiny Monogram, Chvíle, Na pohodu a Silmaril. Zveme vás také na Country sešlost ve Vysoké Peci v sobotu 18. července od 19 hodin a 19 minut. Westernové městečko Vysoká Pec u Nejtku v Karlovarském kraji se na vás těší. Je to už 32. ročník. Vystoupí 4R Petr nebo Pavel a Stevens a myslí se tam i na ty nejmenší. Je připravený dětský program. Žalmanův folkový Kyjov se koná v pátek 10. července od 18 hodin v letním kině Kyjov. Legenda české folkové hudby Pavel Žalman Lohonka letos oslavil 80. narozeniny a zve posluchače na sérii speciálních koncertů, kde představí to nejlepší ze své tvorby. Jeden z nich je i koncert v Kyjově na festivalu Žalmanův Kyjov. Hlavním hostem, gratulantem bude Robert Křesťan a Druhá tráva, která slaví 35 let na scéně. Festival odstartuje kuřimská folk-popová skupina Zkusme to. Amfolk Fest, malý festival na konci světa, se chystá na 24. a 25. července. Vystoupí tam Jasoň, Dominika, Vojta Šnupárek, Alfa Srnec, Za koncem, For Folk, Gabriela Podjezd a jako host Jaroslav Samson Leng. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio. Úterý v tandemu. Jako každé první úterý v měsíci ve znamení slavných country hitů a jejich českých verzí. Country.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Je tady další pozvánka na krásné místo. Já mám velikou radost, protože se na scénu vrací festival, kam jsem vždycky moc rád jezdil, a sice Hradešinské struny. A tak mám na telefonu Petra Vanču. Peťo, ahoj.
2: Ahoj Milane a zdravím všechny posluchače Country Rádia.
1: Děkujeme za pozdrav.

0: A jak to bude vypadat tedy s festivalem? Opravdu je to tak, jak jsem řekl?
1: Ano, opravdu je to tak, jak si řekl, po nějaký kratší pomlce jsme znovu obnovili tuhle tu tradici a Hradečínské struny 2026 budou 18. července na Hradešíně, spousta posluchačů už bude vědět. A začneme ve 14 hodin, budeme mít jako hlavní hvězdu toho festivalu, máme pozvaný Nezmary z Českých Budějovic.
0: Ano.
1: A obklopí je neméně známí a kvalitní muzikanti, páry z Děčína, holky od Plotny Skok z Litoměřic, které slaví už 20 let na scéně, trati od Změrníka, krásný oldtimeový bluegrassek, Blue Grant a Klára, klasická už dneska moderní country. Přivítáme i K-band s Pepou Malinou, který nám zahrají typický český bluegrassek.
0: Výborně, takže sestava parádní, místo předpokládám stejné, tak jak jsme zvyklí v Hradešíně, je to tak?
1: Ano, Hradešín, okres Kolín, sportovní areál, krásné prostředí.
0: Všechno připraveno, občerstvení, sociály.
1: Všechno už máme zajištěné, všechno je připravené, počasí objednané, teda doufám.
0: Jo. Tak tam je to vždycky trošku ošemetný, ale pro nás je důležitý, že my se samozřejmě dovedeme schovat, ale jak je to tady ještě s parkováním, mi řekni?
1: Parkování je na místě, připravili jsme už i větší parkovací plochy pro návštěvníky, aby jsme se tam vešli, když nás tam bude těch 10 tisíc nebo 30 tisíc jako na Portě v roce 89.
0: Jo.
1: Budeme se těšit.
0: No bylo by to krásný, úplně tomu zase jako moc nedávám, ale každý človíček dobrý. Tak závěrem ještě jednou, prosím tě, Peťo, řekni, v kolik hodin, kdy, kde máme být?
1: 18. července od 14 hodin, Hradešín, okres Kolín, je to u Českého Brodu, nebo u Úval z druhé strany, a budeme se na vás těšit na sportovním areálu Hradešín.
0: Peťo, ať se všechno vydaří, včetně tedy počasí, a měj se hezky, ahoj.
1: Milane, děkuju, hezký den.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tak to byla skvělá jízda, Racket Up, a pojďme se podívat na to, jak to vypadá s dopravou. Nejprve koukám, zda se děje něco mimořádného na kolejích, protože kromě ranního problému na jedné trati se nic moc nedělo, ale teď tady vidím další poruchu vozidla, konkrétně na trati 306 z Bel Prostějov v hlavní nádraží v úseku Konice Ptení došlo k poruše vozidla a je zavedena náhradní autobusová doprava, navíc ty vlaky, které tím pádem nabírají zpoždění. Tu náhradní autobusovou dopravu čekejte mezi stanicemi z Bel Prostějov v hlavní nádraží a také Kostelec na Hané Zbel. No a teď se pojďme rychle podívat ještě také na dálnice, protože i tam máme problémy. D1 305. kilometr ve směru na Ostravu, jsou tam tři vozidla v sobě, počítejte se zdržením. D0 22. a půlty kilometr ve směru k D1, nákladňák s osobákem se srazili. D0 také 78. a půlty kilometr ve směru k D7, tedy ve směru k letišti. Komunikace je dočasně uzavřena, došlo k havárii těžkého nákladního vozidla, respektive srazili se tři nákladňáky. Takže tam je to opravdu velmi komplikované. Na D10 pozor mezi 24. a 25. kilometrem, i tam máme problémy ve směru na Prahu, je tam kolečko z vozíku mezi jízdními pruhy, takže dávejte pozor, ať je na to nevědete a nezničíte si auto. A pak tady mám ještě 61. kilometr Pražského okruhu ve směru k D10, dva nákladňáky v sobě. I to je nepříjemné, i tam počítejte se zdržením. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Když pustí housle, zaskejí housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
2: Stařičký šerif už líně prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
3: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior. Country rádio. Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: No tak pěkně v podlahy nám zaspívali ať už Olga Trojanová nebo Karlin Kartry. Máme Já se s toho zblázním a Every Little Thing za sebou, před námi jsou fešáci, ale než si zahrajeme fešáky, tak pro vás mám pozvánku na zítřejší ráno. Jestli posloucháte country rádio opravdu od božího rána nebo dokonce celou noc, tak měli byste vědět, že po 6. hodině pro vás je připravený opět další program a ten připravil Láďa Vlach a také nás upozorní, na co se můžeme těšit.
1: Zdravím tě, Mané, zdravím všechny posluchače country rádia. Procházka Prahou je naprosto úžasná, alespoň v tomhle počasí zatím přece jenom není takové horko. Ale musím říct, že se tady procházím kolem jedné fontány a nemohu si odpustit, že zítra se budeme věnovat jedné velmi významné osobnosti, která s tou fontánou v Holešovicích tak trošku souvisí. Budeme tu mít mimo jiné, kromě muziky, třeba jednu z těch pravidelných rubrik, která se jmenuje Pod lupou. No a tam se dovíte vše podstatné. Takže zítra v našem vysílání Country Rádia se na vás od 6. do 10. hodiny těší Kačka a Vláďa. Ahoj.
2: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: No, skvělá instrumentálka, Tomáš Linka, Přímá linka a jejich naděje, poslední melodie této hodinky. Máme totiž 14 hodin a 55 minut. V tomto čase většinou říkám, že přichází Miloš Keller, tak dnes říkám, že nepřichází Miloš Keller, protože má dovolenou. Zůstávám s vámi a to až do 18. hodiny, tedy do doby, než odkvačím na parník Country Rádia. Takže v příští hodině ještě uslyšíte můj hlas a hlavně v příští hodině společně budeme znovu soutěžit o certifikát Fachmann Country Rádia. Tak dnes naposledy, pokud máte spády, tedy získat tento certifikát, tak rozhodně nechoďte nikam daleko, protože čas kvapí sice, ale jen pár okamžiků už nás dělí od příležitosti získat tenhle ten, řekněme, diplom nebo tuhle tu památku, která je svědectvím toho, že jste skutečně vzornými posluchači Country Rádia, tedy rádia, které máte rádi, tak si to nenechte ujít. Teď nás ale čekají další zprávy Country Rádia, včetně tedy předpovědi počasí.
1: Country počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo a počítejme s občasným deštěm nebo přeháníkami. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů Celsia.
1: Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie.

Ahoj kamarádi, tady je zde nářešťál celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Agri Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zemědělcům v Česku začaly žně. Jejich hlavní část, tedy sklizeň obilí, začíná naplno tento týden. Už teď je ale možné zahlédnout kombajny, jak na polích sečou třeba vojtěšku nebo jetel. Kvůli suchu budou ale letošní výnosy pravděpodobně o něco nižší. To, že extrémním horkům ještě není letos konec, avizovali meteorologové už dříve. Teď ale prozradili, kdy vedra znovu udeří. Existují už i odhady, jak vysoko teploty tentokrát vystřelí. Podle Meteocentra by k nám vlna veder měla dorazit na přelomu první a druhé dekády července, tedy okolo pátku. Horka by pak měla na území Česka setrvat i během dalšího týdne od 13. do 19. července. O jedné nepříjemné zdravotní infekci teď Honza Navrátil.
2: Podvečerní sleva na vstupném, kterou pražská zoologická zahrada zavedla v loňském roce, se osvědčila, proto ji vedení zahrady spustilo i v letošním roce. I letos tak mohou zájemci do zahrady vstoupit za snížené vstupné 100 korun. Musí ale přijít po 17. hodině. Zahrada je o prázdninách otevřena až do 19 hodin. Podvečerní návštěva stojí za to. Spousta obyvatel zahrady je totiž aktivní právě v podvečer. Honza Navrátil, Praha.
1: Co je nového na řece Bečvě, to zjistil Luděk Savana Urbánek.
3: Díky chystaným úpravám koryta rožnovské Bečvy, které se postupně zanášelo štěrkovými sedimenty a měnilo částečně směr, by se mělo zabránit dalším povodním. Nynější projekt povodí Moravy se týká stabilizace a usměrnění rožnovské Bečvy v délce 230 metrů, zejména na levém břehu koryta. Luděk Savana Urbánek, Rožnov pod Radhoštěm.
0: Sport.
1: Už po první etapě skončila Tour de France pro francouzského cyklistu Clementa Bercheta. 28-letý vrchař upadl v sobotní časovce družstev v Barceloně spolu s Julianem Martinem a utrpěl otřes mozku. Berchet startoval na Tour po třetí. Jen dodám, že v roce 2023 obsadil 25. místo a v loni byl 36. A čeští volejbalisté v sobotu poprvé vybojovali titul mistrů Evropy do 22 let. Tým pod vedením trenéra Michala Nikoli, který získal bronz na předloňském evropském šampionátu a loni byl čtvrtý na mistrovství světa, získal zlato v Portugalsku po finálovém vítězství 3-1 nad Polskem.
0: Country Radio. Úterý v tandemu. Jako každé první úterý v měsíci ve znamení slavných country hitů a jejich českých verzí. Country.

No, krásná kombinace hlasů Johnny Cash, Emmylou Harris. Máme 15 hodin a 6 minut s vámi, tedy Milan Šmit, tak jak jsem avizoval, tak jak jsem jaksi předeslal. Můžeme spolu strávit nejen dnešní dopoledne a brzké odpoledne, ale i pozdní odpoledne. Přičemž nic se nemění na tom, že v 19 hodin můžete očekávat Trampské tamtamy s Kubou Jirouškem, ale do té doby ještě zbývá spousta času a také možnost získat certifikát Fachmann Country Rádia. A to už v této hodince. Takže poslouchejte, no a myslím si, že by to nemělo být zase tak těžké, takže ten, kdo se dovolá, tak má skutečně velikou naději, že tento certifikát mu bude patřit právě dnes. Děšu.

Tak dnes naposledy a vlastně v tomto měsíci naposledy, protože Country Fachmana můžete vyhrát celkem pravidelně vždy právě jenom to první úterý v měsíci. Máme před sebou další písničku, která ovšem, já myslím, je celkem jasná a asi ji uhádnete okamžitě, jak uslyšíte první tóny. Ovšem, to se můžeme také plect, někdo se může jenom lehonce zmýlit a je po všem, protože jak dobře víte, právě v této soutěži dáváme jen jednu jedinou možnost bez možnosti opravy. Takže poslouchejte písničku, která se jmenuje Sylvia's Mother a zavolejte, až bude ten správný čas, kdože u nás zpívá tuhle tu písničku v české verzi. A volejte na telefon 210 323 333 po výzvě a ten, kdo odpoví, respektive ten první, kdo se dovolá, pokud odpoví správně, získává dnes poslední certifikát Country Fachman.

0: Country Fachman.
1: Tak já myslím, že bez problémů telefon jsem odblokoval a je to jenom na vás, kdo se dovolá jako první, a myslím, že ta odpověď bude blesková, takže já vám přeji dobrý den, tady je Milan Country. Halo, halo.
2: Jirka ze Šumperka volá.
1: Jirko ze Šumperka, zdravím. Takže co, je to těžký nebo lehký?
2: No, já doufám, že se

0: pletu. Mně to přijde lehký, ale...
1: No jasně, člověk nikdy neví, přesně. Takže...
0: No právě. Petr Spálený.
1: Jo, Petr Spálený, Sylvie nemá čas, je to tak, pleskám. Jo, ona ta písnička je teda jednak skvělá a jednak vlastně už taky letitá, je z roku 1973 a hrajeme ji poměrně dost často, takže se to dá asi zapamatovat. Ale ta nervozita a to všechno ostatní lecky zavede člověka někam, hej, takže jasně.
0: Je to tak.
1: No tak jo, takže vydrž chviličko na telefonu, já gratuluju. Otázka tak jako každý den, nebo na každého celý den, jak si na tom s tímto certifikátem už máš nějaký?
0: No, je to takových 7 roků už.
1: Jo, je to nějaká
0: doba.
1: No, tak fajn, tak mu pošleme bratříčka, jo, takže vydrž chviličku a máme děkuji. To, jo? Tak jo, taky. Taky. A my pokračujeme dál, přátelé. Samozřejmě nemůže chybět důkaz, že tedy byla pravda to, co jsme řekli a že tu píseň u nás v české verzi zpívá Petr Spálený. Tady máte.
2: Country Fachmann.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pojďme si dát nějaké informace z dopravy. Já se vracím na trať 306 z Bel Prostějov hlavní nádraží a sice na úsek Konice Ptení, tam nám narostlo trošku to zpoždění, 90 až 100 minut očekávejte, a taky náhradní autobusovou dopravu mezi stanicemi Zbel Prostějov hlavní nádraží, Kostelec na Hané, Zbel. Tak tolik informace z kolejí a teď pojďme na dálnice, kde taky zrovna tedy dnes není klid. Na D1 směrem od Prahy výjezd exit 10, na D0 směrem k D7 je silnice uzavřena, je tam dopravní nehoda. Pak tu máme zprávu z D1 z 305. kilometru ve směru na Ostravu. Tam už nehoda není, tam je v jednom jízdním pruhu provoz obnoven. D0 22,5. kilometr, tam máme nákladák a osobák v sobě, je to ve směru k D1, tak počítejte se zdržením. D0 ještě jednou, 78,5. kilometr ve směru Gruzini, tady je také nehoda, vozovka je tam uzavřena, 3 nákladáky v sobě, probíhá vyšetřování té dopravní nehody, takže počítejte asi s větším problémem. Tolik tedy pro tuto chvíli dopravní informace, přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám 3 věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl.
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem, a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to já je super. Myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Country Rádio. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené hity. Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
8: Hned ráno namočíme splátky, dokud je klídek nad řekou. Do fousu píchnu redko, já svoji dýmku pravěkou.
3: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
8: Hraní blíze mraky pátí jako stádo splašený, každou chvíli se tu bouře rozječí.
3: Případně provětrat starý maskáče.

takové příjemné posezení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá to prostě chybu. Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Máš je úpa, ohřeb je kamenice, malé labe, střední labe, velké labe, ostravice, loučka, střela je malý, dvaj, moravice, horná, dnilec, beronka, mžela, torice, váh, úh, žiletavka, jevíšovka,

0: And every word.
1: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
2: Dobrý den, vážení posluchači, tentokrát se podíváme na Soumarský most. To je historický a současný silniční most přes Teplou Vltavu, asi 5 kilometrů na západ od Volar v jižních Čechách. Nedaleko od něj se nacházejí Volarské šance, Malá Niva a Soumarské rašeliniště. Nejstarší most na tomto místě vznikl patrně kvůli prachatické větvi Zlaté stezky. K němu by se měl vztahovat i nedatovaný zápis pasovského biskupa. V něm se uvádí, že pasovský ženský klášter má část svých příjmů z mýta na Zlaté stezce odvádět vyšehradské kapitule, a to na opravy mostu v lese. Prvotní most, či spíše brod Zlaté stezky přes Teplou Vltavu, není v historických pramenech zaznamenán, a proto je možné, že se nacházel na úplně jiném místě. Teprve později se ustálil na místě současného mostu. Jeho údržbou byla pověřena právě pražská vyšehradská kapitula, která měla Zlatou stezku na starosti už od hranic. Tyto povinnosti ale postupně převzalo město Prachatice, a to především v husitské a posthusitské době, kdy kapitula de facto ztratila svá vrchnostenská práva v oblasti. Prachatičtí most udržovali dokonce existence Zlaté stezky a po 30leté válce nechali na jeho místě postavit most nový, protože starý most byl v havarijním stavu. Tento most v roce 1937 nahradil most betonový. Ten ale příliš dlouho nevydržel, neboť v roce 1945, v závěru druhé světové války, byl při osvobozovacích bojích vyhozen do povětří. Na místě tak došlo k opětovné výstavbě dřevěného mostu, který později nahradil most železný. Současný most pochází z roku 1998 a je opět betonový. Pozůstatky původního mostu se v oblasti nepodařilo dosud objevit. K mostu vede trasa Zlatá stezka, žlutá turistická značka od českých chlebů a cyklotrasa. Více informací o Soumarském mostě najdete například na Wikipedii. Mějte se báječně, loučí se s vámi Vít Pěkný.

jak se říká, ani psa bys ven nevyhnal. Jo, na refíži stál, byl zmoklý jak myš, kytaru dal pod kabát

0: Další hodina končí a tuhletu instrumentálku měli na svědomí Míša Leicht a Forehand. No a přesně tahle ta partička mě čeká dnes na parníku Country Rádia, a sice ne celá, ale Míša Leicht a jeho syn Bert, tedy základ kapely Forehand. No a já se moc těším, za chviličku vyrážím, ale teď si pojďme dát předpověď počasí a také další zprávy Country Rádia.
1: Country počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo a počítejme s občasným deštěm nebo přeháníkami. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů Celsia.
1: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Rádia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem country shopu na www.countryradio.cz. Tak jako mají dechovkáři svýho kmocha, my country meni máme svýho Henka Williamse.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Skoro 45% lidí mělo podle studie českých vědců následky půl roku po prodělané klíšťové encefalitidě. Nejčastěji šlo o únavu nebo bolesti hlavy a poruchy paměti nebo koncentrace. Každý rok v Česku lékaři evidují několik stovek nakažených touto nemocí. Loni jich bylo 703. Nadšení sběrači by měli zpozornět. Konzumace lesních borůvek totiž může skončit i pořádnou polízanicí. S borůvkami totiž můžete snadno pozřít i tasemnici liščí. Parazit žije typicky v liškách, ale pravděpodobně byl prokázán i u dalších savců. Luboš Dvořák nás zve do Kutné Hory.
2: Chrám svaté Barbory v Kutné Hoře se v pátek 11. července stane dějištěm mimořádné kulturní události. Římskokatolická farnost připravila dva koncerty hudby z celosvětové populární videohry. O vystoupení obrovský zájem přijedou fanoušci z více než 20 zemí světa. Je tak vidět, jak silnou mezinárodní komunitu tato hra má. Luboš Dvořák, Kutná Hora.
1: Archeologové mají nový nález, pokračuje kolega Savana.
3: Zajímavý objev se podařil odborníkům uvnitř Voršilského kláštera v Brně na rohu Orlí a Josefské ulice. V severozápadní části odkryli zachovalou černou kuchyni. Prostor s cihlovou podlahou a s opouchem komína byl ukryt za zazdívkou v úzké chodbě. Tento nález pochází z 18. století. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Teď v rychlosti na mistrovství světa. Fotbalisté Argentiny dnes mohou udělat další krok k obhajobě titulu mistra světa. Argentina na úvod vyřazovací fáze vyřadila Kapverdy až v prodloužení a v dnešním osmifinále narazí na Egypt. Výkop je v 18 hodin. Závěrečné osmifinále na mistrovství světa obstarají od 22 hodin fotbalisté Švýcarska a Kolumbie. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Úterý v tandemu. Jako každé první úterý v měsíci ve znamení slavných country hitů a jejich českých verzí.

Dostali jsme se za 16. hodinu, parádní píseň zpívali Mirek Hoffman a také Osborne Brothers. Ano, cover verze a originál nebo předloha, přesně tak je to celý dnešní den, takže třeba nás čeká ještě Věra Martinová a Jan Kaniza a taky Kenny Rogers a Dottie West, nebo třeba Scarabeus a Glenn Campbell, nebo Karel Černoch a Filip Brabec a taky Conway Twitty a Johnny Lee Jenkins. Zkrátka a dobře, covery a originály v průběhu celého dne. Do toho ovšem také vložíme nějakou tu pozvánku, takže v 16 hodin si poslechněte, kam můžete vyrazit v kukátku Country Rádia. No a to je asi zatím všechno, tak příjemný poslech vám přeji a já připravuji písničky na přání. Mám tady upozornění, už nepište, prosím vás, přišlo jich hodně, takže určitě už by se žádná další nevešla.

0: rokem Country Rádia.
1: Teď by měli zvýšit pozornost všichni, kdo mají rádi krásnou muziku, navíc v krásném prostředí, protože na telefonu je Miki Zábranský. Miki, ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchači Country Rádia.
1: No a Mikiho můžete znát, milí posluchači, jednak z našeho povídání V srdcem v country, ale také jako pořadatele zajímavých večerů. Jmenuje se to Večery v parku, jestli se nepletu. Řekni nám, Miki, o čem to je a jak to vypadá v letošním roce.
2: Večery v parku jsou projektem, který podporuje především začínající a nové muzikanty, nejenom ty mladé, ale i ty starší, a Mícha je vlastně s těmi profesionály. Jsou to hudební večery, které jsou přes týden, v úterý a ve středu. V úterý hrajeme vždycky v Ostravě za kostelem a ve středu hrajeme v Bruntále v parku.
1: Ano.
2: Obě varianty mají i mokrou variantu a můžeme se těšit na různé interprety z těch hvězd, třeba vytáhnu Babi Daněk Tribut, nebo Ariši, Jiřího Mížu, Bokomaru, Mňau Mňau Band a tak dále.
1: Ano.
2: Pokud vás to zaujalo, přijďte se podívat případně na Facebook, na můj profil, kde najdete kompletní program a jednotlivé události, anebo na webu města Bruntál a města Ostrava.
1: Miki, díky za pozvánku, takže krásná muzika v Ostravě a v Bruntále. My si samozřejmě najdeme na Facebooku program, abychom si vybrali toho svého oblíbeného interpreta, jinak možná pro naše posluchače, kteří úplně nezachytili, jak zní tvoje facebooková adresa.
2: Martin Miki Zábranský.
1: Jasně, tam všechno najdeme, já ti děkuji za pozvánku, děkuji i za práci, kterou děláš a ať se vydaří i v letošním ročníku Večery v parku. Měj se hezky, ahoj.
2: Těším se na vás za všechny, ahoj.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Pojďme se podívat na to, co se kde děje v dopravě, a protože momentálně z těch neplánovaných mimořádností tu máme zase něco nového, tak se pojďme podívat na trať 262, a sice to je z Velkých Opatovic do Skalice nad Svitavou. V úseku Skalice nad Svitavou Boskovice se řeší následky silného větru a znamená to zavedení náhradní autobusové dopravy, protože na trať spadl strom, do kterého najel vlak, a tu náhradní autobusovou dopravu očekávejte mezi stanicemi Skalice nad Svitavou Boskovice a také v obráceném směru. Teď tady je pohled na dálnice, také důležité. Máme tady na D0 na 16. kilometru ve směru v Gruzini dvě osobní auta havarovaná, připravte se na problémy. D55, 48. kilometr ve směru na Hodonín, je tam roztrhaná pneumatika na komunikaci a odstavený nákladák. Další zpráva, která nás také ještě zajímá, je ta, že na D1 exit 203 směr Ostrava došlo k havárii dvou osobních aut, tak i tady počítejte s problémy. D1 ještě jednou, také tu máme výjezd exit 10 D0 směr k D7, silnice je uzavřena, a to z důvodu nehody na D0. No a pak tu máme ještě nějakou další zprávu z D0 na 22. kilometru ve směru k D1 se srazilo nákladní a osobní auto a komplikuje se nám i situace na 78. kilometru Pražského okruhu směrem k D7. Tam byla nehoda třech nákladňáků, zatím se to protahuje, vyšetřuje a odstraňuje. Tak se připravte na zdržení i tady. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. 50 let skupiny Asonance a 35 let folku na Country Rádiu. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50-letá Asonance, Marianne a Isara. Jako hosté vystoupí i vaše Kroud se Skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country Rádia a skupiny Asonance už nyní. To se nedá nic dělat. V našem klimatickém pásmu už to tak chodí, že občas zaprší.
2: Jako z konve, nedá se dát.
0: A někdy je naopak vedro k zalknutí.
2: A slunce pálí je.
0: V zimě umí tu a tam i pěkně přitůhnout.
3: Když jde blizár s vichřicí.
0: A taková letní bouřka, ta taky dokáže pěkně zacloumat okenicema.
4: Když je hrom a bije blesk, tohej frajer ztratí les.
0: V globále se ale dá říct, že s pomocí Country rádia se tu dá celkem v pohodě přežít. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.
5: Country Rádio.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Posloucháte Country Radio a já mám teď chviličku času, tak když dovolíte, pozvu vás na nedělní pořad, který bude 12. tedy tuto neděli od 23 hodin. Je to album týdne, které pro vás pravidelně každý týden připravuji. A tentokrát nás čeká živé album. Jmenuje se Živá, tak ono se to i tak nějak nabízí. Prostě vítězka Porty 2023 Marie Tilšarová. Momentálně určitě patří k hodně sledovaným autorkám a interpretkám nejen na sítích, ale i na koncertech. No a právě natočila live album z názvem Živá a my si ho pustíme v neděli ve 23 hodin. Takže pokud máte náladu na pěkný folk, poslouchejte a buďte s námi.

0: Před námi je 17. hodina, když je před námi 17. hodina, tak je také jasné, že je to hodinka plná písniček, které jste vybírali vy, takže pojďme na písničky na přání. Do té doby ale další zprávy Country Rádia a také předpověď počasí.
1: Country počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo a počítejme s občasným deštěm nebo přeháníkami. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů Celsia.
3: Haló, jsem ztracen a bloudím.
4: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
5: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
6: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Začneme na téma peníze, respektive výplaty. Minimální mzda by mohla vzrůst o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun. V roce 2028 by pak mohla být 26 900. Podle údajů informačního systému o průměrném výdělku by dostávalo minimální mzdu 4,9% zaměstnanců v Česku, tedy asi 181 000 lidí. Pětina lidí nastoupila v letech před covidem do důchodu z evidence nezaměstnaných. Z osob s předčasnou penzí to byly dvě pětiny. Nejčastěji se na úřad práce šli pracovníci přihlásit strategicky 11 až 12 měsíců před penzí. Příměstské tábory jsou velmi oblíbené a na jeden speciální zve naše ratolesti kolega Savana.
2: Pokud hledáte pro své děti nezapomenutelný letní program plný sportu, dobrodružství a relaxu u vody, poslouchejte dobře. Přihlaste je na příměstské tábory Veslařského klubu. Ten letošní je pod titulem Na vlnách dobrodružství. Děti si v něm užijí léto na Brněnské přehradě i na souši. Příměstský tábor, který každoročně pořádá Veslařský klub lodní sporty Brno na Rakovecké 30, je ideální pro děti od 8 do 15 let. Ty čeká spousta zábavy, ale i individuální přístup zkušených trenérů. Vyzkoušej si paddleboardy, veslování i nafukovací čluny, vyrazí do přírody, ale užijí si i koupání a odpočinek. Celodenní stravování je samozřejmostí. Ve skvělém zázemí na Rakovecké 30 najdou jistě i další kamarády a jak někdo propadne kouzlu řeky a vody, jistě se sem zase vrátí. V případě nepřízně počasí je zajištěn náhradní program v místní klubovně. S přihláškami neváhejte, o tento tábor bývá tradičně velký zájem. Luděk, Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Turnajová devítka porazila na londýnské trávě nasazenou 26. Američanku Kejsovou 6-4 a 7-6. O postup do semifinále se potká s Belgičankou Mertensovou, která vyřadila jinou Češku Marii Bouskovou 6-4 a 6-4. Utkání Jiřího Lehečky a Němce Alexandra Zvereva bylo před 23. hodinou místního času přerušeno kvůli regulím. Stav je z pohledu českého hráče 4-6, 5-7 a 3-3. Dohrávka je na programu dnes. A fotbalisté Belgie porazili 4-1 Spojené státy. Postoupili tak do čtvrtfinále mistrovství světa. To byly zprávy. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: i natřání na Country Rádiu.
1: Po 17. hodině začínají písničky na přání, Vaby Rivola a Rychlé šípy, to byl úvod a teď už pojďme k vašim dopisům, k vašim SMS-kám, k vašim e-mailům a hned první přáníčko, které jste si napsali, je o krásném výročí. Srdečný pozdrav všem v Country Rádiu. 7. července s mojí manželkou oslavíme 64. výročí našeho sňatku, známe se už celkem 71 let. Manželka leží, bohužel, těžce nemocná v domově seniorů bez možnosti pohybu, kde ji navštěvuji. Prosím, zahrajte nám k našemu výročí písničku Dokud budu žít s Pavlem Bobkem. Mnohokrát děkuje Václav Jelínek. Není vůbec zač, velká gratulace k vašemu krásnému výročí a ať je paní dobře, ať se brzo uzdraví, písničku posíláme.

Posloucháte písničky na přání, s vámi je dnes večer výjimečně Milan Schmidt, i když výjimečně na celý týden v podstatě, a pojďme k dalšímu přáníčku. Dobrý den, dnes 7.7. zahrajte mé sestře Olze k životnímu jubileu písničku od Franty Nedvěda a Skalónu. Děkuji, Arno Spikovic. Tak Arno, není zač, přejeme pochopitelně paní Olze všechno nejlepší a písničku moc rádi posíláme.

0: přes internet na www.countryradio.cz.
1: Posloucháte písničky na přání. S vámi je Milan Šmit a je tu další krásné přáníčko, které nepotřebuje velký komentář, stačí jen přečíst. Neznám větší štěstí, než když se narodí krásné zdravé dítě. Pěkně prosím, zahrajte do příbramské porodnice naší čerstvé Rozárce, její sestře Teresce, mamince Lucince a táto Jirkovi vodáckou holku od Hoptropáků. A radujte se s námi. Děkuji, Souda. No tak, jak jsem řekl, není co dodat, prostě gratulace, gratulace a gratulace a moc rádi hrajeme.

Posloucháte Country Radio a písničky na přání a máme tady další e-mailové přání, které přišlo tak trochu s diakritikou a trochu bez ní, tak doufám, že to přečtu správně, ale já myslím, že vy budete vědět. Rád bych poslal hezkou písničku všem zaměstnancům Hamzovy léčebny a je tu v Luzi, nevím, jestli to nemá být v Luži náhodou, za obětavost a profesionální péči, kterou poskytují všem pacientům s pohybovými obtížemi. Momentálně pomáhají i mojí mamince Věře Kolářové, která po dlouhé hospitalizaci ztratila pohyblivost. Ještě jednou moc děkuji, Petr Kolář.

Další přáníčko nám poslal Josef z Olomouce, je velmi stručné, píše se v něm: prosím o píseň Doom v New Orleans od Jaromíra Majera pro všechny posluchače. Děkuji a zdravím vás, Josef Olomouc. Tak moc rádi hrajeme, já jenom dodám pro přesnost, pro upřesnění, že píseň v této verzi se jmenuje Dům u vycházejícího slunce. To ovšem není až tak podstatné, snad jedině, kdybyste si psali příště, je lépe psát ty názvy tak, jak skutečně jsou, aby i kolegové, kteří třeba zrovna písničky neznají, ji s nás našli. Tak ale jinak vám moc rádi hrajeme, zdravíme do Olomouce a tady je Jaromír Majer.

0: Country rádiem na cestách.
1: V těchto dopravních informacích vyrazíme na koleje v Brně. Mám pro vás zprávu, že z důvodu rekonstrukce tramvajové trati až do konce srpna tohoto roku bude vyloučen provoz tramvají v úseku Kubičkova Ečerova v Bystrci. Tramvajová linka číslo 3 bude ukončena ve smyčce Rakovecká. Náhradní dopravu ve vyloučeném úseku zajistí posílená autobusová linka 54. Na Brněnsku také zůstávám, co se dopravy týče, a znovu připomínám, že složitá situace může při husté dopravě nastat okolo exitu 196 ve směru na Ostravu, kde se pracuje na silnici. Pokud jedete na dovolenou do hlavního města, tak pozor dávejte také na 24. a půltém až 22. a půltém kilometru ve směru na Prahu. I tady jsou stále práce na silnici a provoz je tam převeden do protisměru. Je tam zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, opravuje se most Čmejkalka a i tohle místo může přinést nějaké to zdržení. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio.
2: Se to zdá neuvěřitelné, je to tak. Country Radio slaví letos 35. narozeniny.
3: A proto se řádně vyfešákujem.
2: Zapojte se do oslav a pošlete nám svůj grafický návrh na narozeninové tričko s motivem 35 let.
3: Svoje návrhy posílejte na adresu 35@countryradio.cz a to nejpozději do konce července.
2: Nejlepší se dočkají realizace a jejich autoři od nás dostanou speciální dár.

0: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
1: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.
2: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trenské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jiroušek.
1: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
3: Pojďme si dát další krásnou písničku. Napsali jste nám toto. Dobrý den, zahrajte dnes Bohunce Navarové k svátku písničku Dobrodružství s Bohem Pánem od paní Marty Kubišové. Moc děkuji, Josef. Josefe, není zač a Bohunce, všechno nejlepší.

A je tu další přáníčko, které zřejmě přišlo už trochu dříve, když jste nevěděli, že tady nebude Miloš, tak oslovujete Miloše, ale snad vám nevadí, že to přečtu já, je tu napsáno. Ahoj Miloši, pro všechny, kdo se chystají na Konopiště na Asonanci na ten skvělý narozeninový koncert, zahraj prosím píseň z posledního alba Lord Gregory. Už se nemůžu dočkat, Tomáš. Tomáš, já to chápu, to bude skvělý koncert, 50 let Asonance, to bude veliká jízda.

0: Posloucháte Country Radio, posloucháte písničky na přání a teď si dáme přáníčko telefonické. Dobrý podvečer, tady je Milan, Country Radio.
1: Dobrý podvečer, tady je Petra.
0: Tak Petro, co zahrajeme, pro koho a proč?
1: Já bych chtěla zahrát písničku Jak chcete žít bez koní, jen tak pro radost.
0: Dobře Petro, rádi posíláme, přejeme krásný večer a Michal Tučný už začíná zpívat. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Tak a pojďme za dalším přáníčkem, které jste nám napsali a napsali jste toto. Zahrajte prosím v písničkách na přání 7. července pro naše vnoučky Barunku a Radečka, kteří ten den přijedou na prázdniny, písničku Bára píše z Tábora. Moc děkujeme Hovorkovi. Tak jasně, písničku rádi zahrajeme a ať se vnoučátkům u babičky a u dědy líbí.

Další SMS-ka přišla už trošku později, vidím, že jste zaznamenali, že zůstávám na písničky na přání dnes já a bude to tak celý týden a napsal nám Ivan. Milane, zahraj prosím tě písničku Icarus od Malina Brothers, je skvělá, jen tak pro radost. Tak Ivane, souhlasím s tím, že tahle ta písnička je naprosto skvělá, moc rád ji poslouchám a souhlasím taky s tím, že udělá radost, tak si ji pojďme poslechnout.

Také tu poslední přání dnešních písniček na přání napsal nám Pavel a píše: Dobrý den, chtěl bych zahrát hrou píseň, byl to Schulz od skupiny Lokálka. Píseň bych chtěl věnovat kamarádu Jardovi. Děkuji, hrdě. Není záč, písnička za chviličku zazní, já se s vámi teď loučím, přátelé, za chviličku čaj o 6 a naslyšenou zítra v 10 hodin dopoledne. Nezapomeňte také na mé večerní kolegy, užijte si dnešní vysílání a já se moc těším. Mějte se.

stejný význam. Pak se zdvih, řek, už jsem fit, můžem na to jít. A dřív, než jsme se nadáli, začal Štorcku zdít.

0: než do základu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. Pak jsme jenom slyšeli šest poctivých rán. A tím, že rány zazněly, byl zachráněný plán.
1: Byl to Schulz.
0: Schulz vyšel ven, měl pevný krok a řekl:
2: je hotovo.
0: Teď uvařte mi grok, já spravil dílo Kuncovo.

0: Country počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo a počítejme s občasným deštěm nebo přeháníkami. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů Celsia.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže nůž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
3: Definitivní výprodej na www.countryclaim.cz. Country, folk a tramská muzika na CDčkách za neuvěřitelné ceny. Ovšem pouze do vyprodání zásob. www.countryclaim.cz. Členové klubu Country Rádia mají navíc na všechno 10% slevu.

0: Rádio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady jsou dnešní poslední zprávy a pravidelný zpravodajský souhrn. Podle zástupců neziskových organizací je jejich současná situace kritická. Přijít mají hlavně kvůli vládě o stovky milionů. Dopady na Českou republiku budou znatelné a mohou ohrozit i pomoc při budoucích přírodních katastrofách. Stavební práce na železničním koridoru mezi Prahou a Moravou ovlivní provoz vlaků. Je omezen provoz mezi Kolínem a Řečany nad Labem a od 22. července se prodlouží omezení z Kolína až do Přelouče. Regionální vlaky Českých drah nahradí z části trasy autobusy. Dálkové vlaky mohou kvůli snížené kapacitě jet se zpožděním. A ještě připomínám, že živnostníkům se od července změnily odvody na sociální pojištění. Vrátí se na loňskou úroveň. Minimální záloha bude tak asi 5000 korun za měsíc. To, co zaplatili podnikatelé od nového roku navíc, stát vrátí. Vyhodnocení, jak vláda plní svůj program, čítá 978 rezortních položek. Splněno nebo fakticky dokončeno jich je jen 195. Stát v prvním pololetí vybral na daních 789,3 miliardy korun. Ve srovnání s prvním pololetím loňského roku se daňové inkaso zvýšilo jen o 5%. Základních obilovin se letos v Česku sklidí necelých 6,47 milionů tun, tedy o 16% méně než loni. Tak to odhaduje Český statistický úřad. Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dobrý den, vážení posluchači, tentokrát se podíváme na Soumarský most. To je historický a současný silniční most přes Teplou Vltavu, asi 5 kilometrů na západ od Volar v jižních Čechách. Nedaleko od něj se nacházejí Volarské šance, Malá Niva a Soumarské rašeliniště. Nejstarší most na tomto místě vznikl patrně kvůli prachatické větvi Zlaté stezky. K němu by se měl vztahovat i nedatovaný zápis pasovského biskupa. V něm se uvádí, že pasovský ženský klášter má část svých příjmů z mýta na Zlaté stezce odvádět vyšehradské kapitule, a to na opravy mostu v lese. Prvotní most, či spíše brod Zlaté stezky přes Teplou Vltavu, není v historických pramenech zaznamenán, a proto je možné, že se nacházel na úplně jiném místě. Teprve později se ustálil na místě současného mostu. Jeho údržbou byla pověřena právě pražská vyšehradská kapitula, která měla Zlatou stezku na starosti už od hranic. Tyto povinnosti ale postupně převzalo město Prachatice, a to především v husitské a posthusitské době, kdy kapitula de facto ztratila svá vrchnostenská práva v oblasti. Prachatičtí most udržovali do konce existence Zlaté stezky a po 30leté válce nechali na jeho místě postavit most nový, protože starý most byl v havarijním stavu. Tento most v roce 1937 nahradil most betonový. Ten ale příliš dlouho nevydržel, neboť v roce 1945, v závěru druhé světové války, byl při osvobozovacích bojích vyhozen do povětří. Na místě tak došlo k opětovné výstavbě dřevěného mostu, který později nahradil most železný. Současný most pochází z roku 1998 a je opět betonový. Pozůstatky původního mostu se v oblasti nepodařilo dosud objevit. K mostu vede trasa Zlatá stezka, žlutá turistická značka od českých chlebů a cyklotrasa. Více informací o Soumarském mostě najdete například na Wikipedii. Mějte se báječně, loučí se s vámi Vít Pěkný.
0: Posloucháte Čaj o 6.

včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nuggetům jako pěst.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Příjemný podvečer u čaj o šesté. Při úterku něco rychlého a dušeného, přesněji řečeno kapustu dušenou s bramborem. Co na to budeme potřebovat? 5 brambor, 1 kapustu, 2 stroužky česneku, 1 střední bílou nejlépe cibuli, 0,5 lžičky kmínu, lžíci hladké mouky, 2 lžíce dobrého oleje, mletý černý pepř, lžičku sušené majoránky, sůl a vodu. V kastrolu na oleji osmahneme nadrobno nakrájenou cibulku, zasypeme ji moukou a připravíme si takovou světlounkou cibulovou výšku. Do ní nasypeme nakrájenou kapustu, omité, oloupané a na kostky nakrájené brambory. Všechno to zalijeme vodou, jen asi do poloviny, osolíme, okořeníme tím kmínem a přivedeme do varu. Přidáme špetku pepře a majoránku a všechno to dusíme až do změknutí brambor. Hotovou dušenou kapustu s bramborem ještě podle chuti ukořeníme utřeným česnekem a dosolíme. Ovšem, co je solí života? Humor a country rádio.
0: Posloucháte Čaj o šesté. Country.

Ahoj kamarádi, tady je zde náš Řešťál celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
1: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
2: Country rádio.
3: Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to já myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Country Rádio.
3: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky.
2: Country Rádio.
8: Rok 78, pokud si vzpomínám, začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili z Leninky na Mírák. Třetím rokem na Hradě tak hnízdil starý pták. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš. Vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash.

68 mou první lásku svál. Holku mi přebral kámoš, pak blázen si ji vzal. Já za pětku jsem urazil, u Havlíčků pět

78 mi úsměv tváře vzal. Když u odvodu prošel jsem, aniž bych o to stál, a táta přišel o místo, že někde něco řekl, a nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej plek. Byl to ale dobrý rok, a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod drnem, a kdo

0: písnička týdne z karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
1: Dobrý večer, příznivci Country Rádia. Jiří Vondráček je tady zase s písničkou týdne. Určitě je pravý čas na to, aby se písničkou 28. týdne stala soutěžní písnička vítěze Porty 2026 a tím je Tabásek a Partia. Písnička se jmenuje Zavřeli jsme hospodu, složil ji Pavel Tabásek a zazní samozřejmě v naší karavaně, kterou najdete celou na YouTube kanálu Country Rádia. Určitě nám pak můžete napsat, jak se vám písničky z karavany líbí a my už s tím něco uděláme. Tak teď už Tabásek a Partia, Zavřeli jsme hospodu.

Zavřeli jsme hospodu, vzali jsme láhe vína, sedli jsme si na schodu, byla nám trochu zima. Zavřeli jsme hospodu a otevřeli srdce, dali jsme nohu přes nohu a proplétli své ruce. Zavřeli jsme hospodu a ucítili sebe, jak stoupali jsme nahoru, až někam do sedmého nebe. Ptáci kolem zpívali a do té ranní mlhy jen tak jsme se dívali, cítili, co cítí ten druhý. Zavřeli jsme hospodu, řekla, že je věda, praní mlze na schodu, konečně řekla, co říct měla. Zavřeli jsme hospodu a čas byl relativní, ztratili jsme podobu, byli jsme mladí, moudří, klidní. Zavřeli jsme hospodu a v té ranní mlze pátrali jsme po Bohu a čekali jsme drze.

0: myšlenky zertů zpívaly, tak lehce téměř sami. Zavřeli jsme hospodu, všechno jsme tam do toho dali. V raní mlze na schodu, krásnou hru jsme hráli. V raní mlze na schodu, krásnou hru jsme hráli.
1: Posloucháte Čaj o šesté.
2: Na léta klukovský si

Vidím tu krutou noc, vidím vše jako dnes. Lazím se po zemi, kolem nás osnatej drát. Zableskly dvě střely, po krku skočil pes. Když brácho odešel, do

0: Country pod kapotou.
1: Přichází vaše pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Jeep chystá 3 nové modely pro Evropu. S jedním mu pomůže čínský Dongfeng. Zpráva je z webu novinky.cz. Značka Jeep aktuálně mění svou strategii pro evropské trhy. Donedávna totiž spoléhala především na modely importované ze Spojených států. V budoucnu se však dočkáme více modelů vyvinutých speciálně pro potřeby evropských trhů. V rámci nové strategie plánuje značka uvést na trh v Evropě během nadcházejících let 3 nové modely, přičemž 2 zamíří do segmentu B. Oba modely by měly zaujmout prostor mezi existujícími modely Avenger a Compass. Ovšem zatímco Avenger se snaží získat především zákazníky přesedající z kompaktních hatchbacků, menší z dvojice nově plánovaných SUVček by mělo nabídnout styl moderního SUV modelu s robustnějšími tvary. Větší nové SUVčko se pak zřejmě zařadí velikostně těsně pod model Compass. Oba modely by měly vzniknout na nové platformě a nabídnout různé druhy pohonu spolu s možností jízdy i mimo zpevněné silnice, která je pro značku Jeep klíčová. Třetím modelem by pak mělo být velké SUV, na jehož vývoji by měla značka Jeep spolupracovat s čínskou automobilkou Dongfeng. Tato automobilka totiž v rámci koncernu Stellantis, kam Jeep patří, spolupracuje již s Peugeotem. Nový velký model by měl být vyráběn v Číně a na technice dodané společnosti Dongfeng. Jeep však zajistí osobitý design i odpovídající jízdní vlastnosti v terénu. Vedle Evropy se bude nový model prodávat také v Číně, přičemž se předpokládají různé formy elektrifikace pohonného ústrojí, včetně plug-in hybridu nebo elektromobilu s prodlužovačem dojezdu. Jeepem nebo jinou značkou jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. Loučí se s vámi Vít Pěkný.

0: Je 19 hodin. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Trampské tamtamy na Country Radio.
1: Milé kamarádky, milí kamarádi, posluchači, je úterý 19 hodin a to znamená, že na Country Rádiu se i první prázdninový týden rozeznívají další trampské tamtamy a od mikrofonu vás zdraví Kuba Jiroušek. Dneska se vydáme s trampskou písní vstříc parnému létu. A pokud se bavíme o parném létě, tak si můžeme vzpomenout na teploty, které tu byly před 14 dny. No, když nad tím tak přemýšlím, tak jakou lepší písní dnes začít, než skladbou to zatracený vedro.

Posloucháte tramské tamtamy, ve kterých právě dozněly Hobous, skladba To zatracený vedro, a já vás můžu upozornit, že v původním textu byl verš Ten rudej ďábel se z mý žízně zatraceně raduje. Asi chápete, proč tento verš neprošel. To, co k létu neodmyslitelně patří, je vodáctví. My tady vždycky otevíráme řeky už v květnu, to se na vodu vydávají vodáci, kteří jsou tedy, jak bych to řekl, jsou odhodlaní vzdát se svého komfortu v kempech a skutečně jdou vodu tak říkajíc na divoko. I v létě to na některých tocích jde, ale už to není tak jednoduché, protože třeba když si vezmeme Vltavu nebo Sázavu, tak jsou to zkrátka řeky, které jsou už tím vodáckým sportem hodně poznamenány, ale můžu říct, že například my jezdíme s kamarády často na Ohři a Ohři, když splouváte, tak je i v létě výborná. Lidí tam moc není a když tam vodáci plují, tak to jsou většinou vodáci ohleduplní, kteří skutečně dodržují takové ty základní návyky a povinnosti člověka, jak by se měl v přírodě chovat. K tomuto tématu bych rád přihodil skladbu Zakazuje se v podání Eldoráda. A pokud se bavíme o Eldorádu, tak můžeme říct, že Eldorádo jsou skuteční vodáci. A za ně přihodíme další skutečné vodáky, kamarády staré řeky. Kdyby náhodou někdo nevěděl, ale myslím si, že naši posluchači rozhodně vědí, stará řeka jest Berounka. A oni zaspívají nádhernou skladbu Jiřího Voldána, prvorepublikovou Mám rád to krásné děvče za řekou. A musím upozornit, že například Jarda Vimpy AM, zpěvák kamarádů staré řeky, Berounku splul více jak 70krát.

tamtamech se nyní vydáme ze staré řeky na tu zlatou, tedy na Sázavu. V minulých dnech vyšla kniha 100 let Dakoty a krásy dolního Posázaví od Romana Karla Peřiny. Obsahuje velký počet archivních fotografií, informací a lidských příběhů z dolního Posázaví. Osobně jsem si ji zatím jenom prolítl, mám ji připravenou na chatě a hnedka jak to bude, tak se těším v létě, jestli k ní sednu pořádně a budu si moct ony příběhy pročíst. Fotografie už jsem prošel a to je opravdu paráda. Roman si s tím dal velkou práci. Sehnat tuto knihu můžete buď v regionálním muzeu v Jílovém u Prahy, anebo si ji také můžete objednat na jeho e-mailu, ten zní roman.karel.perina@seznam.cz. Já ještě dám tento e-mail i na facebookový profil Tremských tamtamů, abyste věděli, kde můžete tento e-mail najít. Ještě jednou ho zopakuji, roman.karel.perina@seznam.cz. A když se bavíme o Sázavě, tak pojďme za brontosaury a poté vás pozveme na jeden můj velmi oblíbený festival, protože se na naše studio už začíná dobývat nějaký neodbytný host.

0: Dozněl Jarda Samson Lenk, skladba Třebsínská zvonička, vy posloucháte Country Radio, pořad Remské tamtamy a teď tu bude jedna milá pozvánka. Tuto sobotu 11. července od 13 hodin vypukne již 21. ročník tradičního festivalu u Třebsínské zvoničky, který pořádají kamarádi z klubu Údolí ticha. Já tu mám dobrou duši festivalu, Kamila Máchu, ahoj Kamile.
1: Ahoj, zdravím tě, zdravím posluchače.
0: Díky, že jsi udělal čas sem přiběhnout takhle v době, kdy už ten festival vlastně připravujete. Možná, Kamile, myslím, že většina našich posluchačů zřejmě ví, o co jde, ale kdyby náhodou, dokázal by si ve stručnosti představit festival?
1: Tak 21. ročník festivalu u Třebsínské zvoničky, už je to taková klasika,

0: Cika pro tenhle ten kraj. Pořádáme ho ve spolupráci s klubem Údolí Ticha. Samozřejmě za podpory okolních vesnic a osad trempských a myslím, že to patří už k takové klasice tohohle toho kraje. Mm. Takže musím vás mile rád všechny pozvat na letošní 21. ročník.
1: Možná, Kamile, kdyby někdo nevěděl, kde festival přesně je a kudy se k vám lidé dostanou?
0: Tak festival je přímo na návsi obce Třepsín, pod zvoničkou, to znamená, že nemůžete nenajít. Takže obec Třepsín, Krňany, tam na návsi pořádáme tenhle ten krásný rodinný a milý prostě přátelský festival. Hmm.
1: Na co se na něm mohou posluchači, návštěvníci letos těšit? Jde mi o to, jaký bude hudební program.
0: My vybíráme hudební program každý rok takový, aby byl jiný. To znamená, moc se nám tam neopakují kapely, my se na tom docela zakládáme a mám z toho radost, že se nám daří ty kapely obměňovat. Letos samozřejmě dvě velké legendy, a to samozřejmě KTO. A letos premiérově k nám na festival přijedou Poutníci, takže na ty se moc těšíme. Další kapely, které tam můžete vidět, je jedna z nejlepších kapel, která vlastně na téhle scéně působí, a to je Epidemie. To jsem moc rád, že se nám podařilo pozvat a pozvání přijali. Dál samozřejmě Michal Tučný Revival.
1: Taková stálice.
0: To je stálice, ale tam prostě ty změny my moc dělat nemůžeme, protože lidi si je hrozně přejou a je to prostě hrozně krásné vystoupení. Pak přijede Forget, přijede Gladly SV, přijede San Johnny a vlastně celý festival zakončí bluegrassová kapela Vomáklí.
1: Výborně. Já jenom upozorním na to, že kdyby se posluchači chtěli podívat, jak to u vás vypadá, tak na YouTube je řada pěkných sestřihů, kde můžou přesně vidět, jak to u vás na festivalu žije. Já bych teď pustil letošní účinkující dva zástupce. Pustíme si právě Gladly SV, skladbu Patrona z války, tu například podle nich natočil potom i Honza Vyčítal, a poté nesmí chybět KTO z Rádný Beč.

daleko za moře s letenkou, a jestli budu chtít klidně i s manželkou, tak jsem se dostal z Kladna do New Yorku. Babička s dědou sedí tu na dvorku.

srdce, než zmizí do davu, do kapsy křížek pro štěstí na cestu, to aby odehnal zubatou nevěstu. Na plážích Francie, kousek od Anglie.

0: Na Country rádiu právě dozněli KTho, letošní účinkující na festivalu u Třebsínské zvoničky. My máme v tamtamech teď na odskok Kamila Máchu z festivalu. Kamile, ještě jsme neřekli, jaký bude doprovodný program na festivalu. Budou tam zase tanečnice a další?
1: Tak určitě, ty si nemůžeme odpustit. Tanečnice z country klubu Calypso, z tanečního klubu, tak to už patří taky takovým jako stálicím. Je to program, který vlastně vyplňuje prostor mezi kapelama, než se nazvučí, a moc oblíbený u diváků, takže ty tam určitě budou. Samozřejmě důležitý je zmínit i to, že máme připravený velký parkoviště pro lidi, kde můžou i stanovat, kde můžou vlastně přespat, nemusí po festivalu jezdit domů, takže to je taky velký plus tohoto festivalu, i když je blízko Prahy, kde ty lidi můžou zase samozřejmě se vracet, ale k nám jezdí už lidi z celé republiky, takže pro ně je tohleto místo připravený.
0: To je pravda. Minule, když jsem tam byl, tak vlastně tam byli i lidé z Ostravy, což je teda opravdu jako štreka.
1: Jedou k nám ze Slovenska, Loni přijeli dokonce i z Ameriky. Přijeli z Ameriky na návštěvu vlastně do Čech a vybrali si náš festival, aby nadechli tu atmosféru českých jako festivalů. Tak to jsme byli moc rádi.
0: Co občerstvení? Všechno zajištěno? Bude tam toho hodně?
1: My, jelikož už to pořádáme takhle dlouho, tak si vybíráme ty občerstvení vlastně a všechny ty dobroty pro lidi. Takže všechny ty osvědčené stánky, které prostě lidi mají rádi, my si zveme zpátky, takže všechno je připravené. Spousta dobrot, spousta jídla, spousta upomínkových předmětů. Připravili jsme pro lidi zase nový trička, který vlastně mají téma tohodle přímo tohodle ročníku, anebo téma vlastně té Třebsínské zvoničky jako takový.
0: Ještě možná k té logistice, ty jsi říkal stanování, parkování, kdyby náhodou, já vím, že to není úplně zvykem, a vždycky se někdo takový najde, že přijede už v pátek se stanem, tak může, není problém.
1: Určitě, tam už jsou lidi, kteří přijedou třeba ve čtvrtek, jdou si na Posázavskou stezku, jdou se projít, jdou si nadechat tu atmosféru toho kraje, takže tam vlastně už můžou přijet.
0: Možná, Kamil, ještě závěrem, zopakuj tedy datum, čas a kudy se do Třebsína dostat.
1: Takže 11.7.2026, 21. ročník našeho festivalu, začínáme ve 13 hodin, ten areál je samozřejmě otevřený libovolně, už zhruba od 12 hodin můžou lidi úplně v pohodě chodit, obsadit si svoje místa, aby hezky viděli, i když u nás je vidět odevšad, protože to není tak velký prostor. Třebsín, náves pod zvoničkou.
0: A vy máte i dobré webové stránky, kde se všechno dozví, to bys mohl říct?
1: Všechno máme na webových stránkách www.třebsínská-zvonička.cz, samozřejmě na Facebooku, kde jsou aktuální informace, každý týden přidáváme nové a nové zprávy. Můžou se těšit samozřejmě lidi i na program pro děti, takže můžou přijet s dětma. Máme tam lidi, kteří to moc hezky organizují, jsou tam připravený soutěže, děti můžou vyhrát ceny, takže přijďte i s dětma. Je to prostě takový rodinný festival.
0: Kamile, moc děkuju, ať se festival vydaří a budu se těšit v sobotu na viděnou.
1: Děkuju, těšíme se na vás, ahoj.
0: Já bych závěrem tohoto vstupu ještě pustil dvě další legendy, které na festivalu také vystupovaly, Žalmana a Zelenáče s Pavlem Králem. Tak příjemný poslech.

Tremských tamtamek dospíval Pavel Král se Zelenáči a já věřím, že vás Kamil Mácha v předchozích vstupech dostatečně navnadil na to, abyste se na Třepsínskou zvoničku vydali. Rád se tam s vámi potkám. Teď je zde moje oblíbené archivní okénko. Neb k létu, ale nejenom k létu, ale k létu hlavně, patří i cesty po světě. Vždycky se mi líbí, když mi kamarádi, a nemusí to být, jak bych to řekl, pravověrní trampové, posílají fotky ze svých cest, jak tamhle jedou na Island, tamhle jedou do Vietnamu, tamhle jedou do Albánie, tamhle jedou do Gruzie. Moc se mi to líbí a myslím, že je to inspirativní, protože, jak říkají někteří staří čundráci, o tom, o čem my jsme dřív jenom zpívali, vy to nyní můžete žít. A proto bychom si teď pustili starou skladbu Bar u zlaté plachty. Zaspívá nám jí duo Červánek. A poté tu mám opravdu hodně starý kus. Dicky, klub Trio a skladba U řeky Zambezi.

Tak takto se hrála za první republiky trampská písnička. Charakteristické pro ní bylo, že se většinou hrála na jednu kytaru a k tomu se vytvářel více hlasí, vokál. Máme ještě chvilku času, tudíž bych se rád zastavil u jedné nahrávky, která se nedávno objevila na YouTube kanálu Krbis Guitar. Je to raritní záznam živého vystoupení Wabiho Rivoli z roku 1989. To by zas tak raritní nebylo, že máme takový záznam, ale jde o píseň. Ta skladba se jmenuje Blues opuštěného muže. Textem ji opatřil Josef Fousek, hudbu napsal Wabi. Domnívám se, že pokud jste před půl rokem zhruba neposlouchali trampské tamtamy, kdy jsem tuto píseň pouštěl, tak ji rozhodně neznáte. Takže nyní pořádně nastražte uši a poslouchejte Blues opuštěného muže. Jak už jsem říkal, hudba Wabi Rivola, text Pepa Fousek.

odváží, nezbylo mi vůbec nic. A to mě trochu zaráží, stojím teď úplně sám.

0: takovým, jako jsem já. Ženská se nevrací.
1: Dospíval Vaby Rivola skladbu Blues opuštěného muže a vy nadále posloucháte Trmské tamtamy na Country rádiu. Teď bych si dovolil pustit jednu skladbu od brněnské Karabiny, byla by to skladba 640. A já to trochu napojím na jednu událost. Protože 26. července oslaví Petr Schneeweis, zvaný Pedro, člen skupiny Karabina, T-Bandu a Pedro Family své 70. narozeniny. On už to slavil v takovém, řekl bych, v předvoji na koncertu na Musilce, ale vy, kteří byste to náhodou nevěděli, tak se pomalu připravte, že 26.7. mu nezapomeňte popřát. Já mu přeji již s takovýmto předstihem hlavně pevné zdraví a ať mu to nadále tak dobře hraje. Tady je Karabina. 640.

vyhořel a nikdo neví proč. Vy vždycky díhli k místu zapadlejme.

ran. Ve očích smrt, pár chlupů pod nosem. My netušili, že no pasarán.

vždyť neuměli ani nabít pren. Nám krví plála barva jeřabin a tabákem čpěl vyplivnutej hlen. Tak jezdili jsme dlouho na ten flek a stříleli jsme líp, než znali psát. A každý z nás byl white, anebo black. A zháněli jsme v obvaz

0: to byl konec všem nevinným hrám. On, jak se koutkem usmál, spouští klap a povídá:
1: Davaj brod, já hlad mám.
2: Nám bylo jasný, že to není for. Ten chlap měl oči, ze kterých šel strach.
0: A já teď vím, jak zní andělů chor. Když srdce tluče mozku na poplach, pár dlouhých vteřin byl slyšet jen dech.

No a to už je z tramských tamtamů pro dnešek vše. Já se s vámi budu těšit opět za týden naslyšenou. To si připomeneme životní příběh Zdeňka Buriana společně s Jaroslavem Čvančarou. No a co k tomu dát? Léto už není blíž, ale je tady. Přesto bychom si teď pustili Pacifik s Marcelou Voborskou. Mějte se moc hezky a za týden naslyšenou. Ahoj!

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na 11. ročník Folk Country Festivalku, který proběhne v sobotu 18. července. Začínáme v 16 hodin v Přírodním divadle na Vartě v Batňovicích v okrese Trutnov. Vystoupí skupiny Monogram, Chvíle, Na pohodu a Silmaril. Zveme vás také na Country sešlost ve Vysoké Peci v sobotu 18. července od 19 hodin a 19 minut. Westernové městečko Vysoká Pec u Nejtku v Karlovarském kraji se na vás těší. Je to už 32. ročník. Vystoupí 4R Petr nebo Pavel a Stevens a myslí se tam i na ty nejmenší. Je připravený dětský program. Žalmanův folkový Kyjov se koná v pátek 10. července od 18 hodin v letním kině Kyjov. Legenda české folkové hudby Pavel Žalman Lohonka letos oslavil 80. narozeniny a zve posluchače na sérii speciálních koncertů, kde představí to nejlepší ze své tvorby. Jeden z nich je i koncert v Kyjově na festivalu Žalmanův Kyjov. Hlavním hostem, gratulantem bude Robert Křesťan a Druhá tráva, která slaví 35 let na scéně. Festival odstartuje kuřimská folk-popová skupina Zkusme to. Amfolk Fest, malý festival na konci světa, se chystá na 24. a 25. července. Vystoupí tam Jasoň, Dominika, Vojta Šnupárek, Alfa Srnec, Za koncem, For Folk, Gabriela Podjezd a jako host Jaroslav Samson Lang. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Krásný úterní večer s datem 7.7.2026 vám přeje Petr Kocman. Vítejte ve večerní vysílání Country Rádia a vítejte také v pravidelné hodince Country je všechno, co se mi líbí. I dneska jsem si pro vás vybral spoustu písní ze svého archivu. Vybral jsem i jednu novinku, kterou nutně musíte slyšet, ale začneme skladbou, která pochází z repertoáru dneska už opravdového barda country, novodobého barda, kterým rozhodně Travis Tritt je. On už se vlastně přehoupl z kategorie takové té generace country, která je pořád brána za jakousi takovou naději a příslib věcí budoucích, ale dneska už je v kategorii opravdových legend, protože jeho muzika, ta zasahuje dodnes spoustu i těch mladých countrymenů, kteří začínají a vzpomínají na to, jak začínali právě na jeho muzice, když byli malí. A Travis Tritt těch písniček nejenom naspíval, ale složil opravdu obrovskou spoustu. No a říkal jsem si, že bychom si mohli dát jednu, ve které on naopak vlastně vzpomíná tím pojetím té hudby na Outlaw Country, tedy na Waylona Jenningse, Willieho Nelsona, Johnnyho Cashe, Chrisa Christophersona, Billyho Joe Shavera, zkrátka na tyhle ty pány, kteří kdysi rebelovali v 70. letech, utekli z Nashvillu dolů na jih a tam si dělali country po svém, což Travisovi Trittovi vždycky velmi konvenovalo. Takže ta písnička je taková malá reminiscence i na hnutí Outlaws a jmenuje se Down the Road I Go.

Hudební odvětví western swing je taková, řekněme, odnož country hudby, velmi populární už dlouhá léta. A všimněte si, že v podstatě všichni zpěváci country na svých deskách mají minimálně jednu píseň v duchu western swingu. A nevíma je i těch novodobých, kteří jedou na takové té vlně popovější country. Mimochodem třeba Post Malone, rapper, který vydal v loňském roce skvělé country album, tak i on tam má jednu náramnou western swingovou píseň, kterou on dokonce složil, až by se nechtělo věřit, že rapper umí složit takovouhle countryovku, ale jak už jsem říkal, on byl odkojen country hudbou. No, říkám to, protože teď si poslechneme snad tu nejznámější western swingovou kapelu, která se jmenuje Asleep at the Wheel, což je opravdová legenda. Kapela, která vznikla v roce 1970 v městečku Popo ve West Virginii a jejím lídrem je Ray Benson. Měl jsem to obrovské potěšení se s ním setkat osobně na koncertě. Povídali jsme si o muzice, o country, o vlivu swingu a jakou jsme měli vždycky zálibu ve westernech, jak jsme si dívali oba dva na stejné filmy. Opravdu nádherné setkání, takže jsem si řekl, že bychom si dneska mohli dát jednu jejich skvělou pecku, kterou zařadili na své doposud předposlední album a ta píseň se jmenuje Pencil Full of Lead. Tohle je kapela Asleep at the Wheel.

Když jsem zmiňoval v souvislosti s kapelou Asleep at the Wheel, že většina, než kvůli všichni country zpěváci a muzikanti milují western swing, tak jedním z nich je rozhodně i Mark Chestnut. To je takový ten, řekl bych, jeden z posledních, kteří drží vlajku honky-tonkové country. A bodej by taky ne, je to rodák z Texasu, z Beaumontu, a on opravdu má v srdci takovou tu rizí country, kterou tvrdošíně hraje i na svých koncertech, ale samozřejmě s lehkým přihlédnutím i k dalším žánrům. To není, že by měl klapky na očích a jenom country, ale nemá moc rád ty popové vlivy. V té country hudbě on má rád opravdu takovou tu tradiční, z čeho country vzešla, z těch kořenů, to znamená z Apalačských hor, a samozřejmě v kapele má bicí, elektrické kytary, všechno, co tam má být, ale zkrátka neprožívá ten popový mainstream v současné době. A samozřejmě i on si zahrál s kapelou Asleep at the Wheel na jedné z jejich desek, ale teď si od něj pustíme úplně jinou nahrávku, se kterou mi udělal ohromnou radost, když před několika lety tu písničku vydal na novém albu, a ta píseň se jmenuje Things to do in Wichita. Mám něco na práci ve Wichitě, zpívá Mark Chestnut.

To byla skvělá Jitka Zelenková a písnička Prokletej ráj. Určitě jste poznali originál What a Wonderful World, píseň, kterou zpíval Louis Armstrong, zvaný Sečmo. Mimochodem s tímto krásným českým textem tuhletu píseň naspíval na svoji desku také Mirek Donutil. Brzy vám tu verzi pustím, je nádherná. Když jsme tedy u malinko jiného žánru, tak ta další píseň se ponese samozřejmě v duchu country, ale bude také trochu o blues, protože ona se tak vysloveně jmenuje Vyznání blues a je to písnička, ve které se potkají dva velicí muzikanti. Jedním z nich je obrovská country hvězda Marty Stewart, nejenom zpěvák, ale výtečný hráč na kytaru, mandolínu a dalších několik nástrojů. A před mnoha lety, bylo to někdy v 90. letech, si ho pozval na svoji speciální desku Deuces slavný bluesman B.B. King, který tam udělal duety a takové, řekněme, kytarové přestřelky s mnoha světovými muzikanty. No a Marty Stewart byl tehdy poctěn, že on jako zástupce toho country světa se tam objevil taky a ve studiu to pěkně spolu rozjeli. Ta nahrávka, tehdy jak jsem to četl, tak vznikla opravdu živě ve studiu. Byla tam kapela celá, sedli si, B.B. King seděl na židli, jako vždycky při hraní samozřejmě, proti němu Marty Stewart, bubeník to odklepal a jelo se a byl to náramný session, jak na to vzpomíná jednak B.B. King i Marty Stewart. Tak pojďme se podívat na to, jak to vypadá, když se sejde bluesový a country muzikant.

Teď si poslechneme jeden z největších country hitů všech dob, písničku On the Road Again, kterou kdysi složil Willie Nelson pro film, který vlastně, ne že by byl bez povšimnutí, to ne, ale rozhodně to nebyl až zase takový trhák, ale film je to známý, ale mám pocit, že víc známá je ta píseň On the Road Again. Tehdy ho filmaři oslovili, jestli by pro ně napsal písničku, a on to napsal někde dokonce opravdu ve svém turbasu, se kterým jezdí na koncerty, mimochodem dodnes i ve svých 94 letech pořád křižuje Spojené státy na koncertech, pořád hraje a zpívá. Letos vydal už 2 alba. Je to neuvěřitelná věc Makropoulos, bych řekl. Country věc Makropoulos. No a tehdy říkal, že písničku On the Road Again složil jenom tak narychlo. Říkal si, no to prostě zapadne, nikdo si na to nespomene v tom filmu. A opak byl pravdou, protože z té písně se stal obrovský hit. No a já vám teďka On the Road Again, neboli Cesty touhlaví, jak zpíval Michal Tučný, pustím v takové zvláštní úpravě. Je úplně jiná než ten originál. A může za to zpěvačka Dina Carter, což je dáma, která zpívala a složila písničku Strawberry Wine, kterou u nás znáte od Šárky Reskové jako Borůvková. A Dina Carter kdysi složila, ne složila, složila také mnoho dalších písní, ale hlavně nahrála desku z písniček, které nebyly právě z její autorské dílny, ale byly to takové její dětské sny, písně, které ona poslouchala už jako holčička a toužila je nahrát. A jsou tam písničky třeba od Boba Dylana, Johna Andersona, Chrisa Christophersona, Briana Adamse. No a jí se to podařilo po dlouhých letech, natočila opravdu celé album a dokonce ti dotyční si s ní v těch písních zaspívali. Ona těm písním oblékla trošku jiný kapátek se svojí kapelou, no a takhle dopadla On the Road Again, takže zpívá Tina Carter a Willie Nelson.

To byla skvělá kapela České srdce, jejich frontman Michal Schönbauer, veliký milovník hudby. Má mimochodem nádherné studio, tam spoustu krásných nástrojů, takže muziku zná i takzvaně z té druhé strany, jak ji ve studiu nabrat, jak to natočit, a opravdu má proto veliký cit a je s ním radost spolupracovat. My jsme dlouhá léta kamarádi a vždycky, když se vidíme, tak povídáme o muzice. Vzpomínám si, že jsme byli jednou společně ještě s Denisou Markovou, naši kamarádkou, společně v Chorvatsku na dovolené, a tam jsme vlastně celou tu dobu jednak jsme se pořád chechtali celou dobu, protože pořád se bylo o čem bavit, a tam jsme probrali muziku od začátku do konce a přišli jsme na to, že ač České srdce je vlastně řazeno mezi, dejme tomu, takové rockové kapely, tak já jsem jim vždycky považoval za country, protože píseň, která dozněla všemi směry, tak to je prostě countryovka, protože vychází vlastně ze stejných kořenů, tedy z irské muziky, která pak byla díky přistěhovalcům zanesena do Ameriky a tam se spojila v Apalačských horách s těmi místními a pak už to jelo dál a dál. Takže je to všechno krásně propojeno. Tak do konce hodiny už jenom dvě písně. Jedna z nich bude dokonce i duet, to bude ta poslední píseň. Bude zpívat Honza Vyčítal a Ivan Hlas. Skladba Miláčku, vrať se, si jdem to znova. Píseň, kterou kdysi Ivan složil a Honza ji vždycky měl rád, tak se jednoho dne domluvili a tu píseň jsme ve studiu společně natáčeli. No ale ještě předtím to bude Kevin Costner se svojí kapelou Modern West. Kevin Costner, veliká hvězda stříbrného plátna, hollywoodská hvězda, který natočil spoustu filmů, ať už to byl Tanec vlky, nebo Pošťák, nebo Vodní svět, všechno skvělé filmy. Mimochodem také Co je šeptem, vynikající film. No ale on vlastně tu svoji dráhu, která nikdy nepohasla, chraň Bůh, ale nakopli seriálem Yellowstone, který jste možná viděli, vřele doporučuji. No už to celé skončilo, abych vám neprozradil, jak to dopadlo s Kevinem, tak řeknu jenom to, že je pokračování, už jsem ho viděl, je to Dutton Ranch. Je to opravdu takové pokračování toho, co se dělo po Yellowstoneu, protože ten seriál měl celosvětový obrovský úspěch, takže Dutton Ranch na to navázal. Takže opravdu, jestli máte rádi kauboje, koně, tak a hlavně krásnou přírodu Wyomingu a Texasu, tak se musíte podívat. Takže teď to bude Kevin Costner se svojí kapelou a písnička, kterou jsem od něj slyšel i několikrát naživo, protože jsem byl na jeho koncertech, teďka chystá mimochodem světové turné, tak budete-li mít možnost, neváhejte a určitě vyražte, je to skvělý zážitek. Takže to jsou dvě poslední písně dnešní hodinky country, je všechno, co se mi líbí a já se na vás budu těšit samozřejmě po 21. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje hezký a klidný večer.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country
1: Radio. Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Radio. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem country shopu na www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Je 21 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country.

Grotoru nad krajinou. Volací zde Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má. Když se k času přidá štěstí a vrtulník

Tak tohle je jedna z nejdelších písní, které znám, Karel Kryl a písnička Martina. Je 21 hodin 17 minut, posloucháte úterní večerní vysílání Country Radia s krásným datem 7.7.2026. No ta šestka to tam trošku kazí, ale příští rok to bude lepší. Tak v této hodině samozřejmě spousta muziky pro vás, ale také budu vzpomínat na jednoho skvělého člověka, kterého určitě, když ne všichni, tak většina z vás určitě bude znát, a budu na něj vzpomínat takovým, řekl bych, milým vyprávěním, ale i písní. Takže na to všechno se dostane a na mnohé další také. Teď už vám posílám krásnou písničku kapely Eagles Desperado, kterou kdysi natočili v londýnských studiích a objevila se také v jednom krásném westernu. Petr Kocman vám přeje klidný večer.

0: Dnes je to neuvěřitelných 35 let od chvíle, kdy nás opustil 7. července v roce 1991 v pouhých 44 letech silák, lamželezo, zápasník, ale také velký bavič, showman, herec a znalec brněnského hantecu Franta Kocourek. Já jsem měl to potěšení se s Frantou znát už od malinka, protože jednak jsme pocházeli ze stejné čtvrti v Brně, v Řečkovicích, ale samozřejmě jsme se potkávali na různých koncertech a Franta si mě i tatínka, už jsem byl malý kluk, zval do svých různých podniků. Naopak můj tatín, když v Brně pořádal veškeré country akce, tak si pozval vždycky Frantu a vždycky s ním byla neuvěřitelná legrace. Jak by řekl Jarda Štrl, co sranda, to se jinak říct nedá. Franta byl obrovský recesista. Znáte ho určitě z vyprávění Mirka Donutila. Těch historiek je mnoho. Já občas na koncertech svých na něj vzpomínám také dokonce i písní, kterou on mě kdysi naučil, když jsem byl malý kluk, taky mi naučil jednu říkačku. A já bych na Frantu dneska rád vzpomněl v každé hodině takovým krátkým vyprávěním právě prostřednictvím Mirka Donutila, se kterým se znali velice. No a proložil bych to také písněmi brněnské kapely Los Brňos, kterou vlastně Franta vymyslel a založil a která se věnovala písním, které zněly výhradně právě v brněnském hantecu. Tak pojďme to dnešní vzpomínání na Frantu Kocourka, na tohoto úžasného recesistu, baviče a hlavně hodného člověka podotýkám. Nezažil jsem nikoho, jako byl Franta. Byl to naprosto normální, obyčejný člověk, přestože se znal s lidmi od herců až po ministry se všemi, tak vždycky si s každým rád prohodil slovo a všichni ho nesmírně milovali a dodnes milují. Pojďme si zapomínat na rok 1989, kdy si Frantu Kocourka pozval do své manéže jeho dlouholetý kamarád a kolega Bolek Polívka.
1: Subetálně vyladěný, že míhám tady s kojálem ty klabí šorvky prokysnu.
2: Jsem velmi šťastný, že mohu zde vystoupit v televizi. Kysne je televize. Tady s kojálem, kojál, to je taková přezdívka, kterou pro mě Franta razil marně. Kojál, víte, to je taková ta vysílačka vysoká, štíhlá. Dobré i špatné zprávy vysílá. To se neujalo. Tak pokračuj,
1: Franta. Go mám špicový hi-fi na sícnách.
2: Vidím na židlích krásné dívky, špicový hajfy,
1: krásné dívky. A láčový kalosci, co přištrychali, no, hodí kalosci, čučku.
2: Já nevím, co je láčový kalosek, ale.
1: No, betálný kořeň.
2: Láčový kalosek je betálný kořeň. Česky je to skvělý chlapík.
1: Co přištrychali, hodí čučku, jsem na plac.
2: Skvělí chlapíci, kteří přišli se podívat, hodit čučku, se podívat. Jsem na plac, jsem k nám.

0: Ano, tak to byla kapela Los Brňos a brněnská hantýrka. Dneska vzpomínám na Frantu Kocourka. Také si vzpomínám, kdy jsme se viděli naposledy. Bylo to právě v tom roce 91, těsně předtím, než nás opustil. Bylo to v červnu a bylo to v Brně na výstavišti, kde tehdy měl koncert Michal Tučný. A s Michalem jsme se tam potkali, protože jsme spolu hrávali. A pamatuju si, tam byly tehdy stučňáky, samozřejmě bylo vystoupení, bylo teplo a najednou z ničeho nic se objevil Franta Kocourek. Jak říká trefně Mirek Donutil, všudy přítomný Franta Kocourek a už z dálky, my jsme tam stáli s Michalem, s tatínkem, mým, s maminkou a Franta z dálky volal Kocmani a Michal Tučné jsou tadík. No, pozdvižení, veliký halo, samozřejmě na Frantu tam všichni hnedka je Františku a to a Franto, ahoj a to, všichni chtěli podpisy a focení, no Franta byl naprosto úžasný. Pojďme teďka nechat promluvit Mirka Donutila, který vzpomíná na to, jak to měl Franta vlastně hlavně s divadlem, jak k tomu přišel, jak mu všichni tehdy záviděli.
1: Franta Kocourek dokázal věci, které neuměl nikdo v té době, ohnout železnou tyč jako vrbový proutek, přetrhnout balíček karet, překousnout 5 korun, byl zavěšen za hlavu a za nohy v levitační poloze a na prsou mu rozbíjeli metrákový šutr, roztahovali ho párem koní na 2 strany. Dokázal spoustu těchto neuvěřitelných kousků a kromě toho dokázal propojovat lidi od popelářů až po ministry. Zvlášť dneska by takový člověk byl potřeba. Franta Kocourek už mezi náma taky bohužel není. Jeho životní teorie byla furt ve střehu. Já jsem přesvědčen, že i teď je ve střehu a že to všecko sleduje a že všecky ty špumprnágle, které jsme tady jednou rozjeli, budeme moct ještě jednou taky řádně rozsvítit. Já jsem ho znal ze všech těch jeho vystoupení a pak jsme se seznámili blíž právě v té Mahedově činohře, o které už tady v první polovině byla řeč. Zatímco my, kteří jsme studovali herectví, jsme tam dělali štěky, tak Franta, který de facto neměl s herectvím tak moc společného, už tam měl roli. V Shakespeareově tragédii Romeo a Julie měl tam roli Petra, sluha, chůvy Julíny, Vlasty Fialové. A měl tam v tom Shakespeareovi dokonce 2 věty. Ta první věta byla Bacha Capuleti do. A ta druhá, ešivá na tebe někdo šáhne, tak mu dám takovou doglocný, že se z toho nikdy nespamatuje. A po téhleté větě hodil oštěp. A protože měl velkou sílu, tak ten oštěp přeletěl přes celou šířku jeviště Janáčkova divadla a zabodl se do ucha mému spolužáku Horáčkovi, který kvůli tomu nešel na vojnu. Ale spokojení pak byli oba dva, protože Horáček se uzdravil a Franta Kocourek měl radost, že se Horáček uzdravil. On tam způsobil spoustu zajímavých věcí v téhleté inscenaci. Mimochodem, byly tam 2 adeptky na titulní roli té Julie. A sice Zdena Herfortová, členka Mahenovy činohry, která měla přednostní právo, aby tu roli hrála. A potom tehdy končící studentka brněnské dramatické konzervatoře Libuška Šafránková. Zdeněk Kaloč, režisér tohoto kusu, samozřejmě, protože viděl Zeffirelliho film, upřednostňoval Libušku Šafránkovou, protože chtěla, aby ta jeho Julie byla taky tak mladá, ale Zdena měla to přednostní právo. Tam byla situace, a to právě rozhodl Franta Kocourek, kdy Julie kráčela po tarasu 3,5 metru vysokém a skočila do náruče sluhy Petra Franty Kocourka. Libuška to provedla, Zdena nechtěla. Franta se otočil k Zdeňku Kaločovi a řekl, ty posloche, ona nehopne. A ve chvíli, kdy to říkal a byl otočený, tak se Zdena odhodlala a hopla. Zvrtla si kotník a premiéru hrála Šafránková. A od té doby z vděčnosti Zdeněk Kaloč obsazoval Frantu Kocourka do všech svých dalších her a my jsme mu to záviděli.

Dneska slaví narozeniny jeden velmi talentovaný, skvělý herec, ale také zpěvák Igor Orozovič, kterého já pozoruji už mnoho let a považuji ho za jednoho z opravdu nejšikovnějších kumštířů u nás. Krom toho mluví anglicky, francouzsky a srbsky, takže je talentován i co se jazyku týká. A já bych od něj teďka pustil jednu píseň, kterou budete dobře znát, jmenuje se Jedině Tereza, ano, tu, kterou zpíval Valda. A to proto, že v roce 2021 natočil film, který se jmenuje Jedině Tereza, a ten film pojednává o páru, kterému hrozí rozchod, no a hlavní hrdina se snaží tak zachránit takovými velkými romantickými gesty, inspirovanými scénami ze slavných filmů. Mimochodem, v tom snímku společně s ním hraje třeba Lenka Vlasáková, nebo David Matásek, nebo skvělá Veronika Kekubařová, ale také Iva Jančurová, nebo Václav Kopta. Takže doporučuji, podívejte se na ten film. No a v tom filmu zazněla právě ta píseň, pochopitelně, když se tak jmenuje, tak tam musela zaznít, ale Igor Orozovič té písni vtisknul takovým svým typickým způsobem jinou podobu, než tak, jak je ten originál. Tak doufám, že vás tahle ta verze potěší. Tak zpívá dnešní oslavenec Igor Orozovič a já se na vás těším po 22. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje hezký večer.

nestojím o jinou, jen pro tu jedinou chci tady žít a zpívat. Tereza, jedině Tereza.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: slumbering. Tick tock, tick tock, his life's seconds numbering. Tick tock, tick tock, it stopped short, never to go again when the old man died. And I've been thinking that someday I'm going down to my grandpa's old house, and I'm gonna get that old clock, and I'm gonna shine it up, and I'm gonna oil it up good, and get it fixed up pretty, and it'll keep time for me, just like it did for my grandpa.
1: Hodin 10 minut, posloucháte úterní večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a já mám na úvod hodiny pro vás takovou malou pozvánku na víkend, pakliže ještě nemáte plány, tak již tuto sobotu 11. července se uskuteční nedaleko Karlových Varů v obci Tatrovice festival s takovým velmi zvláštním názvem Kantrobadlo. Je to festival, kam jsem totiž přijal i pozvání já, kde vystoupím se svojí doprovodnou kapelou od 9 hodin večer, a je to akce celodenní, dá se říct. Jedná se o 7. ročník festivalu a vše začíná už od 14 hodin. Areál, hřiště v Tatrovicích se otevírá už ve 13.30. Konec je plánován někdy až pozdě v noci. Čeká na vás opravdu pestrý program podle toho, co tady mám před sebou. Také občerstvení, je tam možnost také stanovat a přespávat v autě. Mimochodem děti do 150 cm mají vstup zdarma. No a od toho odpoledne tam vystoupí třeba chebská folková kapela Potíže. Bude tam také divadelko Kahánek z Habartova. To bude dětské představení. Ukázka práce kinologů tam bude. Také tam bude divadlo Jirásek z Nejtku, taneční spolek Pohoda z Chebu. No a z těch kapel, které tam vystoupí, tak bude tam třeba kapela Pavel Brimmer Tribute Band, což je kapela, která hraje písničky Pavla Brimmera ku jeho poctě. Také tam bude kapela Fernetic z Karlových Varů. Také tam bude skvělá bluegrassová kapela Modrotisk z Jablonce nad Nisou. Mimochodem kapela, kde kdysi začínal tehdy ještě neznámý Ondřej Ruml, hrál tam na banjo. Dneska je to jedna z největších našich hvězd, kterou zařadit, no těžko kam, do popu, do jazzu, do šanzonu. Takže kapela Modrotisk, no a jak už jsem říkal, já tam vystoupím se svojí doprovodnou kapelou v 9 hodin večer. No a myslím si, že počasí má vyjít podle toho, jak jsem se díval na předpověď, takže to bude krásný den. Tak pakliže nemáte ještě plány na sobotu 11. července, tak v Tatrovicích, nedaleko Karlových Varů, se odehraje 7. ročník festivalu Kantrovadlo. Tak tam vás srdečně zvu. No a teď mám připravenou píseň, která souvisí s dnešním oslavencem, protože dneska by slavil narozeniny jeden ze 7 statečných, a sice herec Yul Brynner. Všichni ho dobře znáte, je to ten muž s tou holou hlavou, kterého jste nemohli ve westernu 7 statečných přehlédnout. Já jsem ho vždycky měl moc rád, no všechny z těch 7 statečných jsem měl rád, byli to charismatičtí kaubojové. Tak jsem si říkal, že u příležitosti jeho nedožitých dnešních narozenin bychom si mohli poslechnout tu titulní melodii z filmu. A tu písničku kdysi, tuším, že možná to byla 70. léta, natočil pan Josef Vobruba s tanečním orchestrem Českého rozhlasu. Tak pojďme, zaspomínáme si na krásný western 7 statečných a na dnešního oslavence Yula Brynnera.

Tak přátelé, tahle ta píseň nezazněla náhodou, protože právě její interpret, tedy Ringo Starr, dneska slaví neskutečné 86. narozeniny. Je to něco nevídaného, protože Ringo je opět na oslavách dneska, on každý rok slaví se svými přáteli, je aktuálně i na turné, vydal přednedávnem úplně novou a countryovou desku, ze které vám hraju já i ve svých hodinkách country, všechno, co se mi líbí, ale slýcháte je občas i ve vysílání country rádia přes den. No a Ringo opravdu jede, to se jinak nedá říct, vypadá skvěle, zpívá skvěle, bubnuje samozřejmě, jezdí po koncertech. On se vlastně jmenuje Richard Starkey, což je známá věc, Ringo je přezdívka, no a pochází z dělnického prostředí mimochodem. Rodiče se tedy bohužel rozvedli, když byli Ringovi 3 roky a on v dětství prodělal řadu nemocí s takovou dlouhodobou hospitalizací, kvůli čemuž měl tedy časté výpadky ve školní docházce, no a střední školu tak nedokončil. Od mládí byl ale velmi manuálně zručný a tu hudební kariéru začal v roce 57, kdy si pořídil bicí soupravu a se svým kamarádem Eddie Milesem založil tehdy velmi populární skiflovou skupinu, která si říká The Eddie Clayton Skiffle Group. A v roce 59 začal hrát s tehdejší nejúspěšnější amatérskou rock'n'rollovou kapelou Rory Storm and the Hurricanes, což byla opravdu v té době známá kapela, oblíbená. Jeho vlastní jméno se mu pro rockového hudebníka tedy příliš nelíbilo, no a tak si příjmení zkrátil na Star, tedy ze Starkey na Star, psáno s dvěma R. No a přezdívku Ringo tak tu dostal od svých spoluhráčů pro svou lásku k prstenům, protože ring je anglicky prsten. No, jako už etablovaný a lokálně docela známý bubeník v srpnu 62 nahradil Peta Pesta ve skupině The Beatles, no a členem zůstal až do oficiálního rozpadu kapely v dubnu 70. V září 62 Beatles nahrál jejich úplně první single, písničku s názvem Love Me Do. Na druhé straně byla písnička PS I Love You, který se dostal na 17. místo nejprodávanějších desek. No a mezi členy Beatles byl nejstarší, narodil se totiž 3 měsíce před Johnem Lennonem. No a i přes svůj pozdější příchod do kapely docela dobře zapadl a s ostatními hochy souzněl, protože jejich humor byl naprosto stejný a byl tedy velmi svérázný, potřeba říct. No, on v Beatles zastával vždy pozici bubeníka a jen výjimečně se uplatnil i jako zpěvák, ale tou nejznámější písní v jeho podání je samozřejmě dodnes Yellow Submarine, kterou hraje na svých koncertech. On bubnoval takovým, dalo by se říct, nezaměnitelným stylem, možná i proto, že byl levák, no a stal se vlastně takovou, řekl bych, esenciální složkou toho zvuku Beatles, což je zřejmé už při tom samotném srovnání nahrávek, kde hrál jeho předchůdce Pete Best. No a ten Ringův precizní rytmus a schopnost vymyslet pro každou písničku dokonale padnoucí bicí part, tak zůstávají vrcholnou školou jednoduché brilantnosti, protože Ringo je opravdu velmi brilantní a přestože nehraje nic složitého, tak všechno, co zahraje, tak tam prostě patří. No, po rozpadu Beatles vlastně byl Ringo úplně první, kdo vydal sólovou desku, a k dnešnímu dni, tedy i s tou úplně novou, jich vydal 22, což je neuvěřitelné, i když zlí jazykové tvrdí, že se na těch deskách jedná většinou o takový příjemný, ale nijak zvláštně, nebo zvlášť objevný pop. Já moc nesouhlasím, protože Ringo je jedinečný a nasál něco z té nálady Beatles, tak jsou tam různé harmonie. Vlastně to začalo album Sentimental Journey, které bylo plné swingových evergreenů a hned to následující album bylo countryové mimochodem. No a také natočil album, které Vertigo Man, na které pozval spoustu hostů, to bylo už později, tam byl třeba Ozzy Osbourne nebo Alanis Morissette. No a k zajímavostem třeba patří, když odbočím ze světa hudby, tak Ringo Starr byl vypravěčem prvních 2 sérií dětského seriálu Lokomotiva Tomáš, představte si to. No a mimochodem spolu s Jeffem Beckem, fenomenálním kytaristou, celosvětově uznávaným, a Davidem Gilmourem z kapely Pink Floyd si zahrál v 80. letech ve videoklipu ke skladbě Too Much to Lose
česko-amerického hudebníka Jana Hammera, což je tedy opravdu něco. Jan Hammer prostě zasáhl tu scénu velice a jeho maminka Vlasta Průchová, ta musela být na něj opravdu hrdá, kam až to její syn dotáhl, a já jsem vždycky z toho měl velikou radost. No, mimochodem v dubnu 2015 byl uveden do rock'n'rollové síně slávy a také 20. března, tuším, že to bylo v roce 2018, teď nevím přesně, byl princem Williamem pasován na rytíře a byl mu udělen titul Sir. No a téhle té pocty se dočkal vlastně 20 let po svém kolegovi Paulu McCartney. No a Ringo Starr samozřejmě vystoupil dokonce, a to hned dvakrát, v České republice se svojí kapelou, která dá skvělý název His All Star Band, psáno s dvěmi R samozřejmě, taková hezká přesmyčka. No a zahrál v Kongresovém centru, poprvé to bylo v roce 2011 a podruhé v roce 2018, oba dva ty koncerty byly v červnu. Já jsem ho viděl několikrát, jednou i ve Vídni, a pokaždé to je skvělý zážitek, protože na kytaru mu tam hraje Steve Lukather, kytarista ze světově proslulé kapely Toto, ale také s ním v kapele hraje třeba Joe Walsh z kapely Eagles. Všichni jsou to kamarádi, no a právě vždycky 7. července na jeho narozeniny slaví takovým setkáním se svými kamarády a většinou dává i na sítě nějaké fotografie z toho setkání, a nejinak je tomu i dnes. Takže já bych ještě Ringovi takhle na dálku i za vás posluchače Country Rádia rád popřál vše nejlepší k jeho 86. narozeninám. A pustil bych teďka ještě jednu píseň, kterou kdysi natočil s obrovskou rock'n'rollovou legendou Jerry Lee Lewisem. A je to slavná píseň Sweet Little Sixteen od Chucka Berryho, kterou jsme často hrávali třeba i s Pavlem Bobkem, když jsem ho měl jako hosta na svých koncertech, protože Chucka Berryho a rock'n'roll jsme zkrátka milovali. Takže dnešní oslavenec Ringo Starr a Jerry Lewis, Sweet Little Sixteen.

0: Dneska vzpomínám na Siláka, Lamželeza, Baviče a člověka, který dokázal lidi rozesmát, potěšit a hlavně spojit, na Frantu Kocourka. Také jsem vzpomínal na to, jak jsem se s Frantou potkal naposledy na brněnském výstavišti a byl u toho i Michal Tučný. My jsme tenkrát, což už jsme bohužel nezvládli, dostali nabídku ze Spojených států amerických od krajanů, jestli bychom přijeli na takové společné turné, kde já s Michalem bychom se postarali o tu hudební složku koncertu a Franta by tam předváděl ty svoje silácké kusy. Už to bylo všechno rozjednáno, ale bohužel nejdřív odešel Franta, no a pak v zápětí i Michal, takže je to taková pro mě sladkobolná vzpomínka, ale já bych byl rád, abychom teďka na Frantu zaspomínali opět prostřednictvím Mirka Donutila, se kterým Franta trávil hodně času, zejména díky divadlu Na provázku. A Mirek nám teďka povypráví hlavně o tom, jak to měl Franta už za minulého režimu s těmi cestami, protože byl opravdu velmi známý a jezdil po celém světě. Tak dávám slovo Mirkovi Donutilovi.
1: On potom, Franta Kocourek, odjel na půlroční turné po světě, po Evropě. Nebylo to jen tak ledajaké turné, nebyla to jen tak ledajaká show. Vystupovali tam s ním takový borci jako Petr Ustinov nebo dáma jako Muriel Mathieu. A on sám tam měl umělecký pseudonym Boris Tiger. A měl na plakátech napsáno, že ho odkojila lední medvědice, že ho našli na plovoucí ledové kře v ledovém oceánu. A tak se stalo, že když přijeli do Cel am See, do rakouského vysokohorského střediska, tak ti místní občané mu říkali: poslyšte, pane Tiger, když vy jste takovej odkojenej tou lední medvědicí, že byste se nám nevykoupal v našem horském jezeře, tam se totiž ještě nikdy nikdo nevykoupal. A Franta řekl: warum nicht? A potom už to jenom vyprávěl. Říkal: čověče, já jsem ti tam do tyho hopnul, to ti bylo tak studený, to zasyčelo ta voda, rozumíš? Já jsem začal kompletně tuhnout, jo? Teď jsem se ti kymácel, člověče, ze strany na stranu, já jsem viděl, že umírám, že odsaď už se nemůžu nikdy dostat. Mě ti to vykymácelo naštěstí ještě na tu hladinu, já jsem dvakrát beznadějně hepnul, Oni viděli, že je konec, tak mě vytáhli, řvali bravo, házeli na mě 100 šilinkový bankovky a já jsem to, ty vole, nemohl sbírat, protože jsem byl úplně tuhý. No a on se potom vrátil, Franta, potom půl roce zpátky do Brna a šel kolem Mahenova divadla a tam viděl napsáno Romeo a Julie, tak si řekl: aha, hraju. Jemu to vůbec nedošlo, že tam půl roku nebyl a že to někdo musel tudíž hrát za něj, a tak vstoupil do šatny, kde se oblíkal do jeho kostýmu někdo úplně jiný. A Franta říká: poslouchej, ty seš kere, že se mě somruješ do hadru. A ten člověk říká: jsem herec tohoto divadla, já to dělám za vás, vy jste tady, pane Kocourku, půl roku nebyl, pochopte to. No ne, no poslouchej, a ty tam taky ohýbáš železno, tyč jako já? Vy, ty jsi celkem takový, jak se tak na tebe dívám, sušínka. Ne, no já ohýbám nikl a hliník. A jo, takhle. Tak to jo, to jo, to jo. A na večer si koupil Franta celou první řadu s kamarádama. A když došlo k tomu momentu, kdy ten člověk ohýbal ten nikl a hliník, tak Franta se postavil a úžasnému publiku oznámil: vážní přátelé, to je profesionální šmečko na lidi, ten člověk ohýbá pouze nikl a hliník.

0: Ano, tak to byla proslulá brněnská kapela Los Brňos, kterou vlastně založil Franta Kocourek před dlouhými desítkami let. Vždycky si říkám, že by to možná k těmto písním kapely Los Brňos bylo dobré dávat nějaké titulky, třeba v aplikaci Country Radio, že by to tam běželo ten překlad, abyste věděli, o čem se zpívá. Tohle byla písnička Šauklař. No a já bych tedy dnes to vzpomínání na Frantu Kocourka, který mezi námi není rovných 35 let, strašně to letí, tak bych rád uzavřel ještě jednou vzpomínku Mirka Donutila, kde vypráví o tom, jak Franta dokázal lidem naprosto úžasně vstoupit do života a zase vystoupit ven a jako by se nic nestalo. Tak pojďme si poslechnout ještě jednu vzpomínku na Frantu Kocourka, no a já se na vás budu těšit samozřejmě po 23. hodině a budeme soutěžit o knihu, tak si připravte telefony. Petr Kocman vám přeje hezký večer.
1: My jsme jezdívali na letní soustředění s provázkem vždycky před začátkem sezony. Byl to takový plynulej přechod z dovolené do sezony. My jsme vždycky v přírodě, většinou to bylo u Strmilova na Komáří louce v jižních Čechách. Ta louka se jmenovala mimochodem dobře, protože my jsme tam bydleli ve stanech, ty komáři na nás udělali nálet hned po příjezdu, už nás nikdy neopustili. Tam jsme vždycky rozeskoušeli hru a pak jsme přijeli do Brna a tady jsme jako první divadlo měli premiéru. A večer po zkoušení, po práci jsme vždycky dělali ohýnek, anebo jsme šli do hospůdky, do Jarošova. A jednou v noci jsme se s Frantou z toho Jarošova vraceli. A byla taková tichá, posvátná, vlaha, letní, jak říkával pan Verich, noc. Jenom občas to z nedalekého lesa zahoukala nějaká sova, nebo z rybníka holub šplouchl kapr, nebo kvákla žába. A Franta se najednou v tom tichu zastavil a říká: Miro, někdo jede na kole. Říkám, no a co? Co no a co? Ti říkám, že někdo jede na kole. Miro. A už mu začaly očička svítit. Hopni tady do rigolu, jo. Já tady vedle tebe a ticho, jo? Ticho, nic, no, v pořádku. Zvuk se vyloupil z té tmy. Silueta, takový dědek, šlapal na kole. Blížil se k nám, patrně jel ze stejné hospody, jako jsme šli my s Frantou, podle stylu jízdy. Ten Franta ho nechal a nechal ho až dojet na naší úroveň, tam, kde jsme leželi v tom příkopu. A do té tichý, naprosto posvátní noci mu řekl: jak se ti šlape? Já jsem čekal všecko možný. Já jsem čekal, že bafne, že tam hodí balvan, že prostě... No všecko možný mě napadlo, ale tohle, že mu položí diskrétní otázku, to prostě, to bylo neskutečné, ale co se stalo, to bylo neskutečné. S tím dětkem, ten po té větě, no určitě se vyznáte v cyklistice, takže víte, kdo je to Olaf Ludwig, nebo Miguel Indurain, Jamulín Abdužaparov. Ti by na něj neměli prostě. Takže ten dědek po té větě, kterou ten Franta vyřknul, vyrazil takovým strašným startem raketovým, jo. Tam před ním byl kopec, Strmilovák se jmenoval, ten nebyl daleko do toho jména, ten to jméno kopíroval, jo. Ten dědek po té větě do toho kopce udělal... Zmizel, už jsme ho nikdy neviděli. Ale já jsem přesvědčený, že jestli žije ten dědek ještě, a já bych mu to teda přál, tak ten do dneška brázdí jižní Čechy na kole. A to na tom Frantovi právě bylo geniální, protože on tomu dědkovi vstoupil do života, úplně mu ho přetočil, udělal z něho definitivního doživotního cyklistu a zase mu z něho vystoupil. A pro něho to byla epizoda, protože on se zvedl a řekl: no nic, Miro, pomalu půjdem.

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

To byla ostatní píseň a Brontosauři, je 23 hodin 12 minut, posloucháte úterní večerní vysílání Country Rádia a s vámi Petr Kocman. No, měli hodně společného a možná právě proto se šli tak po krku. Elizabeth Arden byla chudá dívka z Kanady, která dokázala ženy přesvědčit, že ty její produkty zaručí věčné mládí. Helen Rubinstein pocházela z Polska a zdůrazňovala, že její bylinné krémy dokáží zázraky. Spisovatelka Jill Polová v románu Boj o krásu vypráví o tom, jak si navzájem přetahovali zaměstnance, vysílali špiony, kopírovali složení přípravků a při každé příležitosti se bohužel také očerňovali. Jejich osudy autorka vykreslila na základě historických faktů, které opentlila věrohodnou fantazií, aby bylo zjevné, že obchod s půvabem má i, řekněme, ošklivé stránky. Zkuste si tipnout, jak voněl jeden z prvních krémů Heleny Rubinstein. To je tedy otázka pro vás, milí posluchači. Chcete-li získat tuhle tu krásnou knihu Boj o krásu? Číslo do studia 210 323 333. A otázka tedy zní, jeden z prvních krémů obohatila výtažkem za A z fialky, za B z lilie nebo za C ze šeříku. Ještě jednou. Čím obohatila Helen Rubinstein jeden ze svých prvních krémů? Za A výtažkem z fialky, za B výtažkem z lilie nebo za C výtažkem ze šeříku? A volat můžete právě teď.

0: Tak přátelé, tohle se ale opravdu dlouho nestalo. Zatímco hrála druhá tráva píseň Wild Horses z repertoáru Rolling Stones, tak vy jste volali neuvěřitelné množství telefonátů, ale opravdu ani jedna odpověď nebyla bohužel správná. Ptal jsem se na to, co použila Helen Rubinstein do jednoho ze svých prvních krémů, čím obohatila výtažek. Možnosti byly z fialky, z lilie nebo ze šeříku. No a já tedy musím říct, že asi dojde k tomu, k čemu ještě nedošlo nikdy, že uděláme opravdu rozstřel, protože ta odpověď nepřicházela opravdu správná a nepřichází. Tak víte co, uděláme to tak, že kdo teďka zavolá jako úplně první, tak ten prostě tu knihu vyhraje. Protože zdá se, že správná odpověď mezi vámi posluchači není, mezi těmi, kteří tedy samozřejmě volali. Tak připravte se 210 323 333 a kdo teďka zavolá jako první, tak vyhrává knihu Boj o krásu. Tak jdeme na to. 3, 2, 1, teď. Tak volejte. Haló, haló, Petr, Country Radio, kdo tam?
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, kdo tam?
1: Já bych si teda tipla, že jsou to ty fialky, ale to bude asi zase špatně.
0: No, je to zase špatně a musím vám teda říct, že všichni tipovali fialky, úplně všichni. Fialky to nejsou a tak byl to výtažek z lilie, musím teda říct.
1: To by mě nenapadlo. No. Taková těžká hůně.
0: No, tak jenom doplním, že základem toho krému byl ovčí tuk lanolin, no a nepříjemný pach překryla extraktem z rostlin. Jako první použila právě výtaže z lilie a následovaly levandule, borovice a divoké australské byliny. Takže to jenom tady na doplnění. Takže já vám gratuluji, přestože jste...
1: No, fialky mě napadly pod vlivem jedné knihy Bohumila Hrabala, který tam... jako nechává tu hlavní postavu přemýšlet o minulých parfémech a střevíčcích a podpatcích a tak dále. A tak tam někde ty fialky asi byly.
0: Tak asi to tam někde bylo, ano, v podprahově skryto.
1: V literatuře,
0: ale... ano. Takže jsou to teda lilie, ale přesto já vám tady posílám potlesk. Dovolala jste se jako první. Já vás teďka jenom poprosím, zůstaňte mi na drátě a abych si napsal personálie pro produkci, aby vám zaslali knihu, no a já pouštím teďka pro vás ostatní, kteří jste nevyhráli písničku Vabiho Rivoli.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Bonanza. Tohle je vítězná písnička minulého týdne.

Pojďme se podívat také na to, co zajímavého se událo v historii právě 7. července. Tak roku 1650 švédské vojsko opustilo moravská města. V roce 1947 bylo v Praze uvedeno do provozu autobusové nádraží Pankrác. V roce 1973 vyhrál Jan Kodeš Wimbledon nad Alexem Medvedevem. V roce 1456 byla Johanka z Arku při opakovaném soudu zproštěna viny, ovšem podle rozsudku prvního soudu byla v roce 1431 popravena, jak si dobře pamatujeme i ze školních lavic. V roce 1668 obdržel Isaac Newton magisterský titul na Trinity College v Cambridge. V roku 1893 byl zahájen provoz parní tramvaje v Košicích. V roce 1930 byla zahájena stavba přehrady Bold Dam, dnes slavná Hooverova přehrada. Mimochodem velmi krásná, byl jsem tam několikrát. Dokonce jsem tam byl v době, kdy stavili ještě kousek od ní jedno přemostění pro auta, protože přes tu hráz přejíždí auta a je tam velmi hustý provoz, takže oni museli přistavit extra jednu silnici a mám dodnes fotku, jak je to rozestavěno. A mimochodem na té hrázi přímo je taková zajímavost, protože zhruba v půli té hráze se dělí stát Nevada a Arizona. Takže vy jdete třeba z Arizony do Nevady, uděláte krok a jste o hodinu jinde. A zase zpátky. Je to jak v Cimrmanech. A na sever a na jih. Taková zajímavost. A pokaždé, když tam jsem, tak si to zkouším. A už jsem v Arizoně a už jsem v Nevadě. Je to krásný. Tak v roce 1978 Šalamounovy ostrovy získaly nezávislost na Spojeném království. V roce 1992, to je ještě jedna zpráva z tenisového světa, po skončení zákonné 5-roční čekací doby český tenista Ivan Lendl získal americké občanství. No a v roce 1954, tak to je velmi památný den, tehdy 7. července úplně poprvé v historii zazněla v rádiu ve vysílání písnička Elvise Presleyho. No a od té doby samozřejmě znít nepřestávají, protože Elvis Presley stále žije, je stále s námi, jeho písničky žijí také, hrají se po celém světě, tak si myslím, že bychom si tedy mohli na Elvise zavzpomínat a vybral jsem píseň, kterou mám moc rád, jmenuje se Suspicious Minds, dokonce ji mám také v několika country úpravách, ale tohle je ten originál od Elvise, tak jdeme na to.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí ventidol na potíže, jak to tak vidím.

při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svat.

na rtu, když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší kávě

Martu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zve...

Jarek Nohavica a krásná písnička Mám jizvu na rtu. Dívám se na hodiny a je 23 hodin 45 minut 25 vteřin a to znamená, že se s vámi pro dnešní večer loučím, milí posluchači. Děkuji vám opět za všechny vaše milé pozdravy, ať už jste je posílali mailem nebo SMSkou. No a budu se na vás těšit samozřejmě opět zítra od 20 hodin a vy se kromě spousty muziky můžete těšit také na vzpomínku na jednoho milovaného komika, který by zítra oslavil své narozeniny. Tak kdo to bude, to vám samozřejmě prozradím až v zítřejším večerním vysílání. A mám pro vás jednu krásnou moudrost na dobrou noc. Je to věta, kterou kdysi pronesla matka Tereza. A ta řekla, že soudíme-li lidi, nemáme čas je milovat. Tak vám přeji, abyste hodně milovali. Klidné sny vám přeje Petr Kocman.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte reprízu pořadu. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře. Pohodlně se usaďte. Nechte zazelenat magické oko svého radiopřijímače. Právě začínáme.
1: U dalšího dílu návštěvní hodiny vás vítá starší archivář druhé kategorie Bezi Junior. Říká se, že country je poměrně depresivní muzika, což samo sebou souvisí s tím, že jsou to písničky o životě. A život, jak známo, není žádný peříčko. To máte samý rozchod, zlomený srdce, vyhazost z práce, v lepším případě nějaká ta vražda. Dneska ovšem začneme zábavu z úplně jiného soudku. Na pořádnou country pařbu nás pozvou Marty Stewart, Eric Church a Gretchen Wilson.

Co se naší domácí country scény týče, své o takovém veselém večírku vědí a věděli mnozí. Třeba Pavel Bobek, který vždycky říkával, že když má být člověku po ránu dobře, musí večer hodně pít a hodně míchat.

0: Standing, baby.
1: Country Music Hall of Fame. Vítejte v Nashvillské dvoraně slávy.
2: V roce 1999 byl členy Country asociace do Country Music Hall of Fame přijat významný manažer a dlouholetý ředitel Grand Ole Opry Bud Wendell a společně s ním se této pocty dostalo také rodačce z Mississippi, zpěvačce Tammy Wynette. Ta se začala prosazovat ve druhé polovině let 60. Na první příčku country žebříčku dostala 20 svých nahrávek a prodala více než 30 milionů desek. Prostě slušnej oddíl.

kde voníš slámou. Klukovskej dům tam mít a prak a v kapse brát.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Návštěvní hodina staršího archiváře. Country
1: Radio. A ještě jednou dnes Marty Stewart, ještě dvakrát. Dáme si v jeho podání dvě klasické kešovky.

Minulý týden jsme nahlédli do historie košické skupiny Vesláry a dneska se podíváme na jejich pozdější tvorbu, která je spojena především se zpěvákem Petrem Dulou. Ten u kapely nastoupil v roce 2004, když musel kvůli závažné nemoci ukončit nadějnou hokejovou kariéru. Než v roce 2009 odešel v pouhých 28 letech do muzikantského nebe, zažili s ní Vesláry skutečně slavné období, a to i na mezinárodní scéně.

Když už jsme v těch Košicích, mám tu ještě jeden aktuální kousek. Se svojí písničkou Milujem nebo se vám představí tamní písničkář Alex Mezihradský.

Teď jsem si vzpomněl na takovou příhodu. Někdy v roce 1984 koncertovala v Košicích známá polská zpěvačka Marela Rodovič a dva volňásky se dostali i do kasáren maršála Malinovského. S kolegou spoluvojínem Richiem, tehdy budoucím kytaristou country beatu Jiřího Brabce, jsme se tak vydali do kulturáku. Bohužel součástí programu bylo taneční vystoupení dvou dobrovolníků z publika. To vám byla ostuda přímo mezinárodní.

0: Za 34. verzí písničky Jambalaya se vydáme do Švédska. V roce 2009 ji naspíval tamní countryman Lasse Scherz. Bohužel nikoli v švédsky, ale v originále. Co se dá dělat?
1: Country Radio.

A to už je pro dnešek všechno. Než se nám s Vábničkou na příští týden přihlásí rodinná kapela Forrester Sisters, loučí se s vámi od mikrofonu starší archivář druhé kategorie Bezi Junior a od mixážního zařízení Kuba Jiroušek.

Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country, sobotní potlach s trampskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8.

0: Kdo je? Jo, ano, ano, ano, ano. Jsem moc ráda, že mi voláte. Mám pro vás, myslím, příjemnou zprávu. Zítra? Tak dobře, zítra. Naschledanou. Dále, prosím.
1: Dobrý den. Ano. Já nevím, jestli jsem tady správně.
0: Ano. My jsme zde seznamovací kancelář.
1: A seznamovací, tak to jsem správně, ano, to jsem to hledal.
0: No prosím, tak vezměte prosím ano, místo.
1: Ano, děkuji. Já si sednu rovnou na židli tady přímo ano. Sem, ano. No tak, abych vám tedy rovnou řekl, o co se mi jedná. Mně se tedy jedná, jak bych to tak řekl, tedy...
0: Asi se chcete s někým seznámit, že ano?
1: Seznámit, ano, to je ono, no. A sice, jak to můžete vědět?
0: No, jinak byste sem asi nepřišel.
1: Ano, to je pravda, ano. A sice bych se rád seznámil, víte, s někým, tedy za účelem, tedy jak bych to řekl...
0: Za účelem sňatku, zřejmě, že ano.
1: Za účelem sňatku, ano. No a jak to můžete vědět?
0: No, to se dá předpokládat.
1: Ano, jo, to je pravda, ano. A sice bych rád, víte, tento sňatek uzavřel nejraději s nějakou ženou, jestli by to šlo.
0: To je snad samozřejmé.
1: Ano, to už je tady zřejmě tak to nejběžnější, že jo?
0: No, poslyšte, vy si přece nemůžete vzít za ženu nějakého muže.
1: No tak nemožný, to taky zas není, že jo?
0: No, to nemyslíte vážně, to by přece nebylo žádné normální manželství.
1: No tak normálně, podívejte se, moje sestra si například taky vzala mužského, je to úplně normální manželství.
0: No jo, no. Vaše sestra.
1: No vidíte, jsou i případy právě, že jo, jsou případy, kdy prostě...
0: No poslyšte, my tady zkrátka zprostředkováváme manželství pouze mezi lidmi obojího pohlaví.
1: Obojího pohlaví?
0: Ovšem pouze tak.
1: A to jenom lidi obojího pohlaví?
0: No ano, co se vám na tom zdá divného?
1: No ne, já jenom, abych pravdu řekl, já mám totiž jen jednou, víte?
0: Ale ne, tím myslím jen mezi mužem a ženou.
1: Jo, takhle, ano. Aha, no jo, to je mi taky mnohem milejší tohle. To abych pravdu řekl, abych si nějakého mužského snad ani nevzal, víte?
0: No, dobrá, tak... Ano. Přejdeme tedy k věci, ano?
1: Ano.
0: Nejprve, jaké asi představy máte o ženě, se kterou byste se rád seznámil?
1: No tak představy, já nevím, nemáte tady nějaký katalog nebo něco takového?
0: Katalog? Aha. Něco takového tady nevedeme.
1: Nevedete, aha. No a tak já nevím, co tady máte na skladě tedy?
0: Jaké pak na skladě? Já bych nejprve chtěla slyšet, jak si asi představujete ženu, se kterou bychom vás měli seznámit.
1: Jo, takhle, aha. No tak já jsem si představoval tak něco pro ten venkov, víte, tak trochu něco jako štrapácnějšího jsem si myslel.
0: Štrapácnější?
1: Ano.
0: Vy zřejmě máte na mysli nějakou nepříliš křehkou ženu.
1: No tak něco, ano, já bych rád něco připlatil, kdyby to bylo, jak říkám, něco masivnějšího takhle, jako víte, tak trošku.
0: Vy zde zaplatíte pouze zprostředkovací poplatek.
1: Ano.
0: V případě, že u té ženy zůstanete. Ano.
1: No a když ne, tak bych ji mohl později eventuálně vyměnit za jinou, nebo jak to je teda se...
0: Ale vy přece u té ženy nemusíte zůstat.
1: Jo, takhle, ano.
0: Zkrátka, my se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
1: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavněji bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takové něco...
0: Sekačku.
1: Sekačku, ano.
0: No, to asi těžko. Ačkoliv... No, ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
1: No vidíte, tak to bych bral teda, to bych bral.
0: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
1: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
0: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
1: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
0: No, to asi sotva, ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
1: Nekuřáka abstinenta?
0: Ano. Myslím, že takového něco říkala.
1: A že říkáte nekuřáka a abstinenta?
0: No ano. Něco se vám na tom snad nezdá.
1: No ne, já jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
0: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
1: Jo, takhle proto. Ano. Oho, no,
0: a tady mám fotografii ano. té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
1: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá jako tak špatně, víte?
0: Ne, to je velmi pohledná žena.
1: Ne, ta žena, já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
0: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
1: Jo, myslíte?
0: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
1: Ano, je to zvětší trošku, asi ano. No jo, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
0: Prosím?
1: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
0: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
1: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka...
0: Prosím? Co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
1: Že je nějaká sešlá, se mi zdá, ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
0: Odřený zadek?
1: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
0: boule?
1: Nevím. No jo.
0: No tak to je normální, ne?
1: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím. Jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
0: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
1: Jo, no je naby, no, poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte. On si chce taky někdy vypůjčit můj soused, víte.
0: Váš soused?
1: No jo, no tak on mě na ně zase sežene náhradní díly a tak, víte.
0: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
1: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte.
0: Prosím
1: no,
0: vás.
1: Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejbaná, nebo co to je. Jestli do ní něco nevělo, nebo co takový, já
0: no,
1: nevím.
0: Tak to se stane.
1: Jo. Taky ten zadek se mi nějak nelíbí.
0: No, to víte, všechno nemůže mít tak akorát.
1: No jo, já nevím, jestli doufám, že budu mít aspoň v pořádku ten vejfu.
0: No, to já nemůžu vědět, tyhle ty věci. To...
1: No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám, trochu jí ostříkám vodou, víte, nechám jí chvíli běhat a tak, a kdyby když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
0: No.
1: Tak zatím naschle, ano.
0: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
1: Ne, já nejsem na naschle.

kolem lidí jak muh, samý tanec a smích a girlandy světel. A venku tál sníh, každej byl, zpíval, tančil, jak žádá si zvyk. Pak uprostřed parketu zvedl se křik, už kapela stojí a parket se prázdní tam pod věncem s chvojí.

ruce má láhev. A ten druhý se snouš, potom ten s nožem budnul a ve chvilce příští dlaň opíše kruh a láhev se tříští, ten s nožem si lehl, možná chce se mu spát, druhý držel si bok, potom vzdychl a spad. Dvě pravdy, dvě lži, tu při sobě leží.

0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

jenom tak pod spola vyvrácenou tabulí. Tam nápis dávno sloupal čas,